Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Despacito.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude Kateřina Chládková, jazykovědkyně a psycholingvistka. Jak se nejlépe naučit jazyk? Jaký má názor na polygloty? A proč zkoumá v rámci jazykovědy miminka? Tak o tom všem budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Kateřina Chládková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jazykovědkyně a psycholingvistka. Tak jestli byste nám na úvod vysvětlila, čemu se vlastně věnujete?
1: Tak já se věnuju tomu, jak si osvojujeme, jak se učíme jazyk, jak ho vnímáme a jak vlastně jazyk se prolíná s celým naším životem, myšlením a jak ovlivňuje to, jak fungujeme ve společnosti.
0: A jak vás tenhle obor napadl?
1: Jak mě tenhle obor napadl? No, mě vlastně napadl v prváku na vysoké, když jsem chodila...
0: V Olomouci,
1: přesně tak. Když jsem chodila do kurzu Šárky Šimáčkové o osvojování řeči, tak jsem se úplně do toho oboru zamilovala a už nebylo cesty ven.
0: A vy jste studovala i v Amsterdamu. Jaký je třeba přístup, kdybyste porovnala tu Českou republiku a Nizozemí v přístupu k jazykovědě?
1: Tak v Nizozemsku to je, nebo aspoň byl, když já jsem tam šla studovat, vyloženě ráj lingvistiky a jazykovědy, psycholingvistiky, neurolingvistiky taky. A tam prostě pracovala spousta prostě špičkových světových lingvistů, kognitivních psychologů, takže tam to bylo to místo, kde jsem prostě chtěla studovat a dál se nějak realizovat. Co vlastně mě jako zasáhlo úplně, co jsem nečekala, jsem věděla, že jdu jako mezi superlingvisty a do skvělé země, ale co jsem nečekala, byl ten přístup toho k tomu vzdělávání. Tady jsem vlastně studovala toho bakaláře a jak jsem řekla, tak kurz v prváku, který jsem absolvovala a namotivoval mě, tak ten byl úžasný, ale když jsem pak přišla do toho Nizozemska, tak všechny kurzy byly ve stylu prostě diskutujme tady. Průběžně se člověk musel vzdělávat z týdne na týden, opravdu jakoby číst hodně vědeckých článků.
0: Aby bylo o čem
1: přesně
0: debatovat.
1: A potom jako se vyjadřovat, debatovat. A já jsem opravdu v těch prvních týdnech jako vyloženě z toho, myslela jsem, že uteču, jako že jsem na to nebyla vůbec zvyklá, nebyla jsem na to připravená, co samozřejmě taky mění postupně tady. Ale tohle byl vlastně ten šok, ještě větší vlastně než to, že jdu mezi skvělé lingvisty. Tak to, že ten přístup tam k tomu byl úplně jiný. Jako otřepala jsem se, zvládla jsem to a pak to bylo skvělý, ale ten začátek byl trošku krušný. A byl to jako úplně jiná realita než tady.
0: A studovala jste v angličtině?
1: V angličtině. Většina kurzů v angličtině, něco jsem měla v holandštině, ale to spíš byly jenom ty volitelné. Já jsem totiž studovala nizozemštinu v Olomouci, tak proto jsem mohla, ale většina byla v angličtině.
0: A proč je to ráj, to Nizozemí? Je tam nějaký historický kontext pro tu jazykovědu?
1: Nevím, jestli pro jazykovědu obecně, ale možná je to dáno tím, že Nizozemsko je prostě multikulturní, mnohojazyková, plurilingvní země, protože jsou to historicky prostě obchodníci, takže potřebovali, že jo, se domluvit se všema, s kým obchodovali, takže prostě tam opravdu ty jazyky, různé jazyky slyšíte na každém rohu, tam podle mě, že v Amsterdamu, kde jsem studovala, až přes 200 různých národností, s tím se samozřejmě pojí všechny ty různé jazyky. Taky je tam spousta bilingvních rodin, protože přistěhovalci mají svoje zděděné jazyky, mluví nizozemsky, anglicky, takže se tam vlastně, je tam velký materiál, na jakém se dá jazykovědně zkoumat. Ten je samozřejmě ve všech zemích, ale tam prostě nějak asi, protože to prostředí bylo tak jako bujné, tak to tam dávalo vzniknout i té vědě.
2: Rádio Praha.

0: Komfortně se cítím ve třech jazycích, v češtině, v nizozemštině a v angličtině.
1: A máte touhu, když jste takzvaně od fochu, se učit další a další jazyky, anebo na to není prostor, když je vlastně zkoumáte, anebo zkoumáte to učení?
0: Strašně bych chtěla znát všechny jazyky světa. A vždycky, když zkoumám nějaký jazyk, samozřejmě lingvista, když zkoumá nějaký jazyk, tak ho vůbec nemusí znát, nebo nemusí ním umět mluvit, což samozřejmě je trošku nevýhoda, je dobrý vždycky spolupracovat s někým, kdo s tím jazykem má vlastně vlastní zkušenost z první ruky. Ale jo, zkoumám. Teďka jsme měli experiment, kde jsme Čechy učili maorsky, nebo maorštinu jsme jim pouštili a učili jsme je. A úplně jsem se do toho jazyku zamilovala. Já se vždycky zamiluju do každého jazyku, který zkoumám. Ale vlastně jako za ty meze toho, že to použiju pro experiment a ráda si to poslechnu, nebo se ráda koukám na seriály prostě v severských jazycích, kterým tak jako úplně moc nerozumím. Tak to nejde, no, protože prostě ten čas věnuju tomu zkoumání místo toho, abych se ty jazyky nějak učila.
1: A pomáhá třeba to, když člověk má hudební sluch, má potom lepší dispozice k tomu, aby se učil jazyky?
0: To je dobrá otázka a na té vlastně pořád taky ještě není shoda mezi
1: lingvisty. Zkoumáte to stále?
0: Zkoumáme, já to takhle úplně moc neskoumám, ale z toho, co takhle jako znám za výzkumy a nějak pozoruju ve svých vlastních výzkumech, které nejsou přímo na toto zaměřeny, je, že strašně záleží na té metodě. Pokud použijete jakoby tu horší metodu, kde vám není, k tomu učení se jazyka, kde vám jako není ten zvuk toho jazyka dopřáván dostatečně, tak potřebujete mít dobrý hudební sluch, abyste si to z toho vytáhli, z toho mála. Ale pokud byste ten jazyk dostatečně dostávali v té jeho zvukové podobě, vlastně multimodální podobě plně, tak si myslím, je takový odhad, že nezáleží na tom, jestli máte hudební sluch. A možná pro dobrý hudební sluch nebo horší hudební sluch. A možná proto vlastně je i ten jako rozpor mezi různými studiemi, kdy jedna studie nachází, že má hudební sluch vliv, jiná studie nachází, že nemá. Může to být tím, že ty lidi v těch různých studiích se prostě cizí jazyk učili různými metodami.
1: Dobře, tak může být nějaký jiný předpoklad pro to, abychom byli dobří v tom učit se další a další jazyk? Napadá mi třeba, jestli máme vysoké nebo nižší IQ, jestli mi rozumíte.
0: No, ono záleží na tom zase, jakou metodou k tomu jdete, protože vlastně většina nebo drtivá většina lidí, kteří jsou nějak zdraví, typicky se vyvíjí jako děti, tak si úplně bez problémů osvojí svůj mateřský jazyk. Takže vlastně tu kapacitu, nebo mateřské jazyky, víc jazyků. Takže tu kapacitu jako a ty mechanismy k tomu, abychom si jazyk osvojili, máme všichni, nezávisle na tom, jaké máme IQ. A potom záleží na té metodě, kterou se ty další jazyky učíte. Pokud třeba používáte metodu, kde jakoby hodně dbáte na to, že si chcete zapamatovat hodně slovíček, nebo pokud vaším cílem je znát co nejvíc slovíček v tom jazyce, nebo znát gramatická pravidla, tak potom samozřejmě lidi, kteří mají lepší paměť, tak budou na tom lépe tady při použití téhle metody než lidi, kteří mají horší paměť. Taky asi záleží, jestli jste jakoby primárně člověk, který jako rád má vizuální paměť, hodně vizuálně založenou paměť, že rád věci vidí napsané oproti tomu, když je třeba raději posloucháte. Takže zase záleží na metodě a potom v té konkrétní metodě může člověk s určitými charakteristikami být lepší než člověk s jinými charakteristikami. Ale v té metodě, která by kopírovala to osvojování mateřského jazyka, to znamená opravdu si ten jazyk zažívat a prožívat a vnořit se do něj, tak tam by vlastně neměly nějaké jako rozdíly mezi individuálními lidmi hrát roli.
2: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A zajímá mě, jestli jste někdy zkoumali, jakým způsobem funguje takzvaný polyglot, člověk, který zkrátka je schopný se naučit neomezené množství jazyků.
2: Ty jsme neskoumali a asi bychom měli, protože vlastně tyhle podobné otázky vlastně vyvstávají strašně často, nejenom jako zvenčí vůči nám, ale vůči naší laboratoři, ale i jakoby v nás samotných. Co jsem takhle jakoby odpozorovala nebo četla z rozhovoru s polygloty, tak které jsem ani sama nikdy nedělala, fakt to musím napravit, tak oni opravdu si dávají na začátku hodně času prostě si ten jazyk pouštět do uší a co nejvíc se na něho prostě naladit, opravdu na něho vplout, nasát co nejvíc prostě tu zvukovou podobu toho jazyka, případně i se dívat na to, jak lidi vlastně ten jazyk artikulují. Takže vlastně velmi zrychleně a velmi zhuštěně to, co zase děláme v našem mateřském jazyce všichni, v tom cizím jazyce někteří z nás, asi ne většina. A potom vlastně asi oni, aby si zrychlili zase to učení, tak nechodí po světě a nenechávají na sebe působit ten jazyk a tam se objeví jedno slovíčko, vidí ho tam, že jo, vidí tam prostě auto, tak zjistí, jak se řeklo auto, ale pak už opravdu jdou zase na tu paměť a na ten drill, potom, co teda se naladí na ten jazyk a drillují se prostě ta slova a opakují si různé ty prostě gramatické konstrukce. Takže bych řekla, že jakoby velmi zhuštěně dělají možná něco trošku podobného, jako v přirozeném učení malé děti, ale už tam jsou i ty aspekty nějakého prostě drillu, aby stihli vlastně za ten svůj relativně krátký lidský život prostě se naučit desítky různých jazyků. Ale je to můj takový odhad, možná to každý z nich dělá jinak a opravdu jako by stálo za to nějak prozkoumat.
1: Ale jsou polygloti, kteří jsou schopní se naučit cizí jazyk třeba během několika týdnů i měsíců, což už zavání nějakou výjimečností, genialitou a z toho vyvozuji, že není možné je úplně zkoumat nějakým běžným výzkumem, kdyby se zařadilo více podobných lidí.
2: To určitě ne, to je určitě speciální skupina a určitě mají nějaké speciální nadání nebo nějaké speciální schopnosti. Možná mají opravdu jako velmi dobře vyvinutou sluchovou percepci, tak je určitě tu paměť. Další věc je, že se určitě nestydí mluvit, když už se ten jazyk aspoň trošku naučí, tak si to i potom říkají a nestydí se prostě na ten jazyk říkat, což spoustu lidí blokuje, když se zkouší učit cizí jazyk. A určitě by to byla speciální skupina a bylo by velmi zajímavé zjistit, jak funguje jejich mozek, když vlastně se s tím novým jazykem setkají a postupně se jej učí.
1: Protože kdybychom je do určité míry pochopili a poznali, jak fungují, tak bychom to mohli potom aplikovat na další a další lidi, kteří by se pak jednodušeji mohli učit jazyky,
2: určitě,
1: když to zjednoduším.
2: Je to jedna z cest, ale zase si musíme uvědomit, že pokud chceme v životě dělat i něco jiného, než se učíme jazyky, tak je asi jako nedoženeme, protože opravdu, když se chcete jazyk naučit a i třeba jako ten polyglot, musíte tomu věnovat prostě strašně moc času. Tím pádem si ten čas musíte na něčem jiném ubrat. Takže tam potom jde i o tu motivaci. Pokud je člověk jako motivován, opravdu zná desítky jazyků, tak by stálo za to je nějak zkusit skopírovat.
0: Radio Praha. Hity doprava. Informace.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a jak si tak povídáme, tak mám pocit, že nejjednodušší forma, jak se naučit jazyk, je poslouchat. Prostě poslouchat ten jazyk, aby se nám dostal pod kůži.
2: Tak, poslouchat a nejenom poslouchat, ale vlastně se i dívat prostě na život v tom jazyce, na nějaké interakce. Takže prostě filmy, seriály, to se úplně nabízí. Na začátku poslouchat, teda nějak to navnímávat, koukat na ten jazyk nebo na komunikaci v tom jazyce, ale určitě nezůstat jenom u toho poslouchání a až si cítím, že už něco mám naposloucháno, tak nečekat a začít prostě nějak se i sám projevovat, aby tam nebylo to, že budu jenom rozumět, někdo může mít za cíl dobře rozumět a stačí mu to, ale pokud chci i sám mluvit, tak musí přijít ta fáze, že opravdu překonám ten svůj ostych i za cenu, že budu mluvit s chybami, je to úplně normální mluvit s chybami na začátku. A konec mluvíme s chybami u konce, jako, nebo když známe jazyk dobře, tak děláme chyby. A nebát se a prostě začít tím jazykem mluvit, protože i to, že slyším to, co já říkám, tu vlastní zpětnou vazbu do uší, srovnávám to s tím, co říkají ostatní, tak vlastně už ten můj mozek vlastně i podvědomě to tam prostě trošku poupraví ta kolečka a příště to řeknu trošku líp, aniž bych si to vlastně vědomě nějak opravoval.
1: A můžete zmínit základní pilíře toho přirozeného učení jazyka? První věc teda poslouchat.
2: Na začátku určitě poslouchat, navnímávat, zapojit všechny modality, takže i koukat na ty interakce v jazyce. Při tom poslechu klidně i nějak jakoby si tancovat nebo prostě pohupovat rukou si.
1: Do rytmu toho
2: jazyka. Přesně tak. Tak, abych se na něho opravdu naladil. Potom nesnažit se na začátku číst a nějak si zvědomovat nějaká pravidla nebo poučky. Další by bylo tam motivace, že mít motivaci, ne, já se potřebuji prostě do 3 měsíců naučit tady tenhle jazyk, protože prostě mi to řekl můj šéf, že potom dostanu třeba přidáno, ale nějak se zkusit seznámit i s tou kulturou, která se k tomu jazyku váže, zkusit se do ní aspoň trošku zamilovat, do té kultury, protože to strašně moc pomůže. Tam bude potom ta motivace, že chci poznat tu novou společnost, zařadit se do té nové společnosti a kultury.
1: Je pravda, že třeba Italové vyjadřují svoje emoce úplně jiným způsobem než třeba Dánové. A to je často propojené s tím jazykem. Přesně. A s pochopením toho principu.
2: Je tam vlastně, ten jazyk není jenom o té verbální komunikaci, ale i o těch gestech, o tom všem, co k té komunikaci patří. Takže vlastně tím, že si budu osvojovat nový jazyk, tak se mě opravdu stane trošku zase, získám i novou nějakou osobnost k té svojí, co už mám.
1: Na druhou stranu, když si představím české školství a jsem český malý žáček, tak když se začnu učit anglicky, tak zřejmě bych tam nejprve měl poslouchat. Ale takhle to vůbec nefunguje v tom školství.
2: Strašně se to liší. Nejenom mezi školami, ale i v rámci školy, jakou zrovna dítě dostane paní učitelku a opravdu, nebo pana učitele. A opravdu jsou učitelé, kteří prostě se informují, prostě sledují ten vývoj v oboru a dopřávají těm dětem hodně poslech, pouští jim prostě seriály, nějaká videa, pak s nimi o tom mluví v tom cílovém jazyce. A hlavně nehodnotí je. Nebo je teda hodnotí jenom jedničkama, tak jako, že to je prostě jazyková výchova. Pak jsou učitelé, kteří prostě si tu práci, nechci říct úplně zlehčí, ale prostě dají dětem ty seznamy těch slovíček a naučí se slovíčka.
1: A tam drill.
2: Přesně, a napíšeme si písemku. Tím jednak vlastně jako vůbec nevyužívají to, že ten dětský mozek opravdu má velkou kapacitu prostě do toho nového jazyka vplout úplně bezděčně. A vlastně i trošku potom zabíjí tu chuť toho dítěte se učit ten jazyk, když třeba dostane špatnou známku z toho testu na slovíčka, který vlastně s osvojováním jazyka nemá toho moc společného. Takže jsou obrovské rozdíly a bylo by skvělé, kdyby učitelé zkusili aspoň v té první, druhé třídě, že jo, teď už budeme od první třídy mít angličtinu povinně, ten jazyk zprostředkovat dětem opravdu nějakou hravou, nenásilnou formou, taky je seznamovat s tou kulturou. A v tom cílovém jazyce ideálně.
1: A vlastně nenutit mluvit zpočátku.
2: Na začátku vůbec, to vlastně zmiňujete dobře, to je taky jedna vlastně z chyb, která tomu velmi rané, v té velmi rané fázi škodí, že jsou děti nuceni od začátku vlastně mluvit, přitom ještě ten jazyk skoro ani neslyšeli. Ale zase není to všude a líší se to mezi učiteli a mezi školami.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Podcast Lenky Váhalové. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A když zůstaneme u těch dětí, tak jak fungují vlastně bilingvní děti? Protože tam často rodič jeden mluví česky, druhý dejme tomu anglicky a to dítě postupem času umí perfektně oba ty jazyky.
1: Je to tak, když se bavíme teda o simultánně bilingvních dětech, to znamená těch, co mají dva nebo víc jazyků hned od narození nebo od velmi brzkého kojeneckého věku, tak si prostě paralelně osvojují ty dva jazyky, pokud maminka mluví jedním, tatínek druhým. Pokud vlastně je slyší i takhle jakoby vyváženě, zhruba 50-50%, což jako je velmi raritní, vždycky jeden jazyk trošku, nebo často jeden jazyk trošku převládá, tak si vlastně paralelně podobně rychle oba ty jazyky osvojují. Jsou i nové studie, které ukazují, že tady ten vývoj jazyka u bilingvního dítěte je zcela srovnatelný s vývojem jazyka monolingvního dítěte. To znamená, zhruba v roce života začne dítě říkat svoje první slova, ať už je bilingvní nebo monolingvní. Za 6 až 12 měsíců začne spojovat vždycky dvě slova do věty, zase ať už je bilingvní nebo monolingvní. Takže není tam jakoby nějaké zpomalení jazykového vývoje, ale samozřejmě pokud dítě třeba má většinu v češtině a trošku v němčině nebo ve francouzštině, v jakémkoliv jiném jazyce, tak bude víc slov říkat v češtině, protože je tam prostě víc inputu v češtině.
0: A když je to 50-50, maminka češka a tatínek, dejme tomu Brit, tak vybere to dítě, kterým jazykem začne mluvit dřív, anebo je to opravdu půl na půl, že i kombinuje tu češtinu s angličtinou?
1: Ono to nevybírá záměrně, ale třeba v té kombinaci, co jste zmínila, angličtina, čeština, tak angličtina má kratší slova než čeština, zejména ta dětská slova, má jednoslabičná slova často. Některá se třeba jednodušeji vyslovují než ty české ekvivalenty, takže děti třeba začnou říkat první slova v angličtině, protože se jim to prostě líp artikuluje, protože v jednom roce ještě neumí tak dobře artikulovat. Ale vyvíjí se jim slovník v obou jazycích. A třeba ten ekvivalent v češtině znají pasivně, ale zatím ho neříkají. Taky můžou mít ta různá slova spojená s tou určitou, s tím rodičem nebo s tou kulturou jazykovou. Takže třeba pokud je francouzsko-české miminko, tak croissant bude říkat ve francouzštině, protože to je prostě kulturně spojené nebo něco podobného. Děti budou ty jazyky mixovat, takže půlka prostě věty bude v jednom jazyce, půlka v druhém jazyce, nebo celá věta v jednom jazyce vloží do toho slovo, nebo jenom koncovku v tom druhém jazyce. To není vůbec žádný znak nějaké jako nekompetence nebo chybného vývoje. To dítě vlastně úplně krásně využívá všechny ty zdroje, co má, a protože prostě zrovna je mu vhodnější tam plácnout to české slovo do té věty, tak ho tam dá. Ostatně my jako dospělí, když mluvíme víc jazyky, tak to děláme taky. Třeba v pracovním kontextu často používáme slova z angličtiny, protože se zrovna hodí líp.

0: ve finále, stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Kateřina Chládková. A v rámci vašich výzkumů jste zkoumala i miminka. Proč a co jste zjistila?
1: My zkoumáme miminka vlastně od narození zhruba do 2 let věku, potom už jsou to, pak už jim neříkáme miminka, ale ty novorozenci, úplně hned miminka po narození, tak nás zajímalo vlastně, co už se učí prenatálně, předtím, než se narodí. Protože děti už je dlouho známo, že poznají po narození hned hlas matky, od hlasu jiné ženy poznají taky svůj mateřský jazyk. Tak my jsme s těma miminky zkoumali, jestli poznají, i když někdo mluví jejich mateřským jazykem, trošku znerodili přízvukem nebo s netypickým přízvukem. Takže jsme jim pouštili češtinu, jako běžnou češtinu, a potom češtinu, kterou ta mluvčí vyslovovala jenom trošičku jinak. Jako moc to ani vlastně byste to nepoznali. No a zjistili jsme, to je teda výzkum doktorantky Martiny Dvořákové, že hned po narození opravdu novorozenci čeští, kteří jsou vystaveni jenom češtině prenatálně, poznají tady tyhle malinké odchylky, takže moc dobře poznají, co je jejich mateřský jazyk.
0: Na druhou stranu, když se zeptám úplně jednoduše a vlastně banálně, tak by se dalo očekávat, že to takhle dopadne, nebo?
1: No, to je otázka. To se vlastně my stále přesně nevíme, co všechno se miminka v té děloze nebo v tom prenatálním vývoji učí. Tady tohle je vlastně takový, bych řekla, docela jako pro lingvistiku přelomový objev, samozřejmě, je to náš výzkum. Ale ono se dřív mělo, že miminka mělo za to, že miminka při narození poznají opravdu jenom rozdíl mezi jazyky, které jsou od sebe hodně jiné. Takže třeba ruština, italština. Mm-hmm. A vlastně se to neskoumalo na úrovni jazyku, nebo ukázalo se jenom jednou, že v jednom výzkumu miminka nedokázala, myslím, rozlišit mezi francouzštinou a italštinou, což ale zase nic neznamená. Pokud nenajdu výsledek, neznamená to, že tam není. Tak jsme vlastně chtěli jít ještě dál, a mimo to, že testujeme čeština versus jiné jazyky, kde taky vidíme při narození, že mozek opravdu reaguje úplně jinak na ty různé jazyky, tak nás zajímalo, jestli opravdu úplně tenhle detail, jako malinká, tam byla jenom malinká změna rytmu, že tam mluvčí vyslovovala přízvučné slabiky trošku dlouhou, než by je vyslovovala normálně. Tak jenom tady tuhle malinkatou změnu vlastně v délce slabiky ve slově, to miminko poznalo, že ta čeština je prostě trošku jiná, než bylo zvyklé z té dělohy.
0: A ty poznatky z těchto výzkumů potom použijete jakým způsobem v praxi? Co vám to říká o té vědě?
1: Je tam vlastně víc cest, kde se to dá použít. My děláme hlavně základní výzkum tady s těmi miminky, takže ještě úplně takhle jakoby do aplikované praxe nejdem, ale tím, že zjišťujeme, co všechno malá miminka umí při narození, mimo to jsme třeba testovali, jestli mezi jakými slovy jejich mozek slyší rozdíl hned po narození, tak by se to dalo použít v diagnostice, vlastně kde ke screeningu sluchu by mohl přijít ještě test přímo takhle na to, jak mozek zpracoval. Ne teda jenom, jestli funguje to ucho a ta sluchová dráha, ale jak vlastně mozek zpracovává řečové podněty, protože prostě řeč je prostě zásadní komunikační nástroj. A potom další aplikační linka je, že se snažíme pochopit, jestli vlastně ty podobné mechanismy, které vidíme hned na počátku osvojování mateřského jazyka, by se daly implementovat právě pro ty dospělé anebo starší děti, aby jsme jim zjednodušili to učení se jazyků cizích.
0: Se mnou byla Kateřina Chládková. Moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné ráno na rádiu Praha, máme pro vás zprávy a ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Hezké ráno. Silničáři v poledne zavřou oba tunely na Pražském okruhu. Objízdná trasa povede přes jižní spojku. Marek Ztracený jako první Čech odehrál koncert na Letenské pláni. Tajfun Dolphin zesílil a posouvá se směrem k Tajvanu a jihovýchodnímu pobřeží Číny. Bude jasno nebo polojasno, teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dnes ve 12 hodin uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií řidiči tu busy neprojedou do zítřejšího poledne. Policie dopravu mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloní přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Dělnici o víkendu opraví také výtluky za sjezdem z dálnice D5, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Tunely jsou součástí jihozápadní části Pražského okruhu, která propojuje dálnice D1 a D5. Denně tam projedou desítky tisíc aut. Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
4: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
5: Skladba. Eden se mi líbil mnohem víc.
6: Ale tak to bylo super.
5: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie.
7: Havlíčková brodu a z Jihlavy, ano.
8: A z Pelřimova.
9: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
10: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě je 10.
4: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica, Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Pobřeží Číny se blíží tajfun jménem Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tajvan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje přinesly vydatné srážky také do čínského Pekingu.
11: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu. A tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 zdolali v Táboře soupeřky 3-2 na sety. Dnes má být v Praze jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích je teď momentálně poměrně klid. Sledujeme samozřejmě situaci v Praze a okolí. Pozor v ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5. Probíhají tady práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým místním pruhem. S omezením tady počítejte ještě do 11. srpna. V Egbelské ulici stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulice Novopatská Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulice Cínovecká Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 15. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné ráno, je sobota a taky 5 minut po 6. hodině. Ranní Praha dnes toho opět přináší hodně a kromě jiného i skvělou muziku. V nabídce nejbližších minut tak nechybí třeba Eva Farna s kapelou Miraj. Nebo Meduza a Dermot Kennedy. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám vydařený den a dobrý poslech.

6 hodin 15,5 minuty, s vámi je Radio Praha, přejeme krásné sobotní ráno. Dnes můžete v Praze vyrazit třeba na legendární farmářské trhy na Náplavce, na Rašínovo nábřeží. Nabízejí vždy v sobotu od 8 do 14 hodin čerstvé potraviny od lokálních farmářů. Atmosféru dokresluje živá hudba a výhled na Vltavu s labutěmi. Je to ideální místo pro takový pomalý start víkendu, nákup kvalitních surovin na nedělní oběd nebo jen pro příjemnou procházku s přáteli. Na trhu najdete přes 90 prodejních stánků, které nabízejí bohatou, teplou i studenou gastronomii. Pro ideální snídani si můžete vybrat sladké i slané pečivo, čerstvé koláče vyhlášené v dolečky, řemeslné štrůdly, loupáky a křupavý chléb s domácími pomazánkami. Prvotřídní výběrová káva od baristů je v letních měsících doplněná o ledové kávové speciality. Nechybí ani přírodní džusy, mošty a ovocná smoothies, lisovaná přímo na místě. Ochutnat můžete i domácí uzeniny, grilované speciality, slané palačinky nebo vaječné omelety z farmářských vajec. No a někteří z vás možná dají přednost dozrávajícím českým jahodám, třešním, meruňkám nebo lesním plodům. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr do 5 metrů za sekundu. A ještě doplníme aktuální dopravní informace. Na silnicích je poměrně klid. Podíváme se tedy na omezení či uzavírky v pražských ulicích. Třeba v Novopatské ulici v Praze 9 až 14. Tam je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulici a potrvá do 15. srpna. V ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kivadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. A ještě doplním ulice Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl sedmé, přejeme krásné sobotní ráno a přinášíme další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. České e-recepty nově přijímají také některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Doteď mohli lidé český e-recept využít v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo Španělsku. Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Například nabídky pro uchazeče o práci můžou posílat různé typy školských zařízení. Teď je k dispozici asi 450 pozic, včetně zaměstnání pro nepedagogické pracovníky, jako jsou psychologové nebo třeba kuchařky. Hokejisté mistrovských Pardubic odehráli první přípravný zápas na novou sezónu. V České Třebové porazili slovenskou Žilinu 3-2. V Praze bude jasno nebo polojasno a teploty 29, maximálně 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem. Ve směru z centra do Holešovic práce tady potrvají do 31. srpna. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 také probíhají stavební práce, kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice, a to mezi křižovatkou Vídeňská u Michalského lesa a u Krčského nádraží, a to až do 31. srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné sobotní jitro, za chvíli si řekneme víc o nejstarším dubu v Praze. Jak se jmenuje a kde ho najdete, to nám prozradí naše létající redaktorka Monika. A Rádio Praha, to je v příštích minutách taky kapela Red Hot Chili Peppers. Je skupina We Are Domi. Ať je vám s námi nejlépe.

0: I krátce po 6:45 sobotní ráno na Rádiu Praha pokračuje, přejeme krásný den. V oboře v Kolodějích se ukrývá památný strom. Jde o nejstarší strom v Praze, více o dubu zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Nese právě pojmenování dub Karel a není to po nikom jiném než samotném císaři a králi Karlu IV., který ho podle pověsti údajně vysadil v roce 1359.
2: Prozradil mi dendrolog Aleš Rudl. Nejspíše jde ale o pověst, dub bude mladší.
1: Když se podíváme na jeho vzrůst a obvod kmene, který má přes 7 metrů, úplně nejmohutnější památný strom Prahy, tak dojdeme k závěru, že je spíše tak o 100 let mladší, tedy byl vysazen nejspíše za vlády Jiřího z Poděbrad. Nicméně byl významný už od svého počátku nebo od svého působení vlastně v areálu toho kolodějského zámku, protože pod dubem bylo vybudováno pódium a státníci, kteří vlastně v Kolodějích pobývali, tam přijímali návštěvy a konaly se tam i drobné posezení nebo i oslavy.
2: Tento významný strom se řadí mezi nejmohutnější duby u nás, a to díky objemu svého kmene.
1: Tím je vlastně raritní z hlediska právě toho svého vzrůstu. I když ta koruna už samozřejmě není tak bohatá jako předtím, ve stromě je dutina, je vidět, že vlastně jsou tam hojící se rány v minulosti odstraněných větvích, takže vlastně vzhledem k tomu stáří už ten strom tak jako ustupuje, nicméně stále je dominantní a výrazným jedincem v rámci vlastně pražských památných stromů.
3: Jak se určí vlastně to, že ten strom je památný?
1: Je to dle zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy příslušný orgán ochrany přírody, v Praze je to magistrát, ten strom získá přísnější ochranu. Jeho ošetření musí být odsouhlaseno právě tím příslušným úřadem, takže jsou to takový VIP stromy. A zároveň tyto stromy jsou označovány malým státním znakem.
2: Mapu těchto památných stromů vytvořil právě Aleš Rudl, který je autorem webu Pražské stromy.
1: To je takový průvodce po památných a významných stromech Prahy a návštěvníci tam mohou najít vlastně všechny památné stromy, které jsou v Praze. A web funguje i takový jako nástroj pro cíle nejrůznějších vycházek a výletů, protože za těma stromama se dá putovat, chodit.
2: Bohužel dub Karel se navštívit nedá. Je v oboře, kde není umožněn veřejnosti přístup. Podívat se na něj ale můžete alespoň na našich sociálních sítích. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr do 5 metrů za sekundu. A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích, tam je poměrně klid. Teď momentálně je stále nutné dávat pozor na uzavírky či omezení v pražských ulicích. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7, probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce, kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulice Vídeňská u Michalského lesa a u Krčského nádraží, a to opět až do konce srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dopravu v centru Prahy dnes omezí každoroční průvod festivalu Prague Pride. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Kolumbie má nového prezidenta, slíbil boj proti korupci a spolupráci se Spojenými státy. Bude jasno nebo polojasno, teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Průvod na podporu sexuálních menšin festivalu Prague Pride dnes omezí dopravu v centru metropole. Pro auta budou mezi 12. a 16. hodinou uzavřené některé ulice v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží a Hlávkova mostu. V oblasti nepojedou ani linky hromadné dopravy. Omezení se dotknou také části magistrály. Pochod vyjde podle mluvčího Prahy Víta Hofmana v pravé poledne.
2: Shromáždění se budou účastnit desítky tisíc osob. Na celou akci budou dohlížet stovky policistů a členové ostatních složek IZS. V trase průvodu se pak budou nacházet také bezpečnostní služba, medici nebo 115 dobrovolníků.
0: Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách.
3: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
4: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
5: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
4: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
6: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
4: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Krajně pravicový politik Abelardo de la Espriella složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření, aby obnovil důvěru v ekonomiku. Kolumbii chce také připojit do vojenského programu Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten de la Espriellu ve volbách podpořil a po uvedení nového kolumbijského prezidenta oznámil, že Bílý dům zemi poskytne miliardu dolarů. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále. Bude jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A máme pro vás také aktuální dopravní informace. Na silnicích v Praze a okolí je poměrně klid, nemáme teď hlášené žádné dopravní nehody. Pozor ale na omezení či uzavírky, například v úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Dobré ráno, 2. srpnová sobota trvá už 7 hodin a téměř 4 minuty. A dnes k ní patří datum 8. To nejzajímavější z historie tohoto data nám už za okamžik připomene Petr Jungmann. A v ranní Praze stále hrajeme to nejlepší, důkazem je i Sebastian a Patrik Malý. A taky kapela Činasky. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských YouTube, říká si Diege. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na silnicích teď momentálně žádné komplikace hlášeny nemáme. Pozor ale na omezení nebo uzavírky v pražských ulicích. Ve Vilznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je půl osmé, ve studiu Rádia Praha je už připravená Denisa Žižková se zprávami.
1: Dobré ráno. Prahou dnes projde průvod na podporu menšin Prague Pride. Na jeho bezpečnost budou dohlížet antikonfliktní týmy policie i ochranka festivalu. Organizátoři očekávají klidný průběh a návštěvníky vyzývají, aby případné nestandardní situace hlásili policistům nebo členům ochranné služby. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas 38% Čechů. Naopak nevadí to 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice ale má ve sněmovně dost hlasů na přehlasování prezidentského veta. Maďarská vládní strana TISA dnes rozhodne o svém kandidátovi na prezidenta. Parlament pak hlavu státu zvolí v úterý. Zvolení nového prezidenta je podle agentury Reuters klíčovým prvkem plánu premiéra Petera Maďara na rozbití mocenských struktur bývalého premiéra Viktora Orbána. Jeho opoziční strana Fidesz plánuje volbu bojkotovat odvolání předchozího prezidenta Tamáše Šujoka. Červencovou změnou ústavy totiž nepokládá za legitimní. Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu postoupil do osmifinále po vítězství 7-5-6-4 nad francouzským soupeřem Terencem Altmanem. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v ulici Svornosti mezi křižovatkami ulice Vltavská a Pivovarská v Praze 5. Probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým místním pruhem, s omezením tady počítejte do 11. srpna. V ulici Utvrze mezi křižovatkami ulice Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. A ještě doplním ulice Vrchlického a následně Duškova, to je Praha 5. Provoz je tady převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice, a to do 30. srpna. Projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké sobotní ráno. Taneční sál se promění v divadelní pódium, středověké sklepy zase ve výstavní prostory. Dobrovolníci se snaží znovu oživit bývalý pivovar v Ratajích nad Sázavou. Jaké jsou plány do budoucna, uslyšíte už v příštích minutách. A na Rádiu Praha se k nám v příštích minutách připojí taky The Script. Nebo Miley Cyrus. Příjemný poslech vám všem.

0: Necelá minuta zbývá do 7:45. To byl večírek osamělých srdcí v podání Tiché dohody na Rádiu Praha. Do bývalého zámeckého pivovaru v Ratajích nad Sázavou chtějí dobrovolníci vrátit život. Od pondělí budovu vyklízejí, malují a připravují k rozsáhlejším opravám. Ještě před rekonstrukcí tam dnes pořádají sousedský festival.
1: Sedm dobrovolníků z Velké Británie pracuje na bývalém pivovaru v předhradí Ratajského zámku. Mezi nimi je i Dave Chick.
2: Přijeli jsme v pondělí, byl to první den, kdy jsme dělali nějakou fyzickou práci pro tenhle projekt. Mám to rád, protože je to jiné. Zapojujeme se, potkáváme lidi z České republiky.
1: Dave je součástí skupiny The Friends of Czech Heritage. Založili ji hlavně architekti a lidé, kteří se zajímají o historické budovy.
2: Skupina lidí, kteří se zajímají o Českou republiku, se dala dohromady, začala jsem jezdit a pracovat na historických budovách.
1: Dobrovolníci sem jezdí opravovat památky zhruba dvakrát až třikrát do roka. Někteří z nich se do Česka rádi vypraví i při jiných příležitostech.
2: Jezdím do České republiky, tehdy spíše do Československa od roku 1974. Teď už tu zemi znám docela dobře.
1: Dodává dobrovolník Dave Chick. S oklepáváním omítek, malováním a úklidem tu pomáhají i místní dobrovolníci, říká jednatelka spolku Přátelé Ratajského pivovárku Irena Hrabincová.
3: Jsou tady jak členové spolku Přátelé Ratajského pivovárku, tak tady bylo přibližně 5 až 6 místních dobrovolníků, kteří různě přicházejí.
1: Přípravné práce musí být hotové do sobotního rána. Od 11 hodin tu totiž začíná sousedský festival Ráj z Rataj.
3: Festival Ráj z Rataj začal jako sousedská iniciativa. Letos se bude konat druhý ročník.
1: Pro návštěvníky je připravené akrobatické představení, různé workshopy a řemeslné dílny, doplňuje Irena Hrabincová.
3: Festival vyvrcholí představením divadlo Kampa, které předvede svoji inscenaci Malý princ.
1: Z pivovaru by mohl vzniknout komunitní prostor, doufá starosta městy Luboš Kubát z hnutí STAN.
4: Pivovárek dostává nový impuls do života, měl by z něho vzniknout spolkový dům, kdyby se lidé scházeli a pořádali různé akce.
1: V Ratajském pivovaru bývalo dříve kino, později tančírna, divadelní a koncertní sál.
4: Plány jsou samozřejmě velký, ale peněz je málo. Spolu se spolkem se snažíme získat dotace.
1: Na rozsáhlejší rekonstrukci zatím chybí peníze. Kdyby měla začít, je tedy nejisté. Z Ratají nad Sázavou Alena Junová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. A přidáme ještě aktuální pohled na silnice. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby. A neprojedete pravým jízdním pruhem. Ve směru z centra do Holešovic práce tady potrvají do 31. srpna. A ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulic Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 8 hodin, přejeme krásné sobotní ráno a přinášíme další zprávy na Rádiu Praha. Ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Už v září by mohly znovu jezdit tramvaje mezi IP Pavlova a Vinohradskou ulicí v Praze. Zachytit rakovinu prsu včas nově pomáhá česká umělá inteligence. Ruský útok na předměstí Kyjeva zabil nejméně 3 lidi, včetně jednoho dítěte. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dřív, než dopravní podnik plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
3: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
1: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam stavěl novou trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinulý český startup CareBot má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
4: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
5: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak.
4: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
5: V Česku umělou inteligenci od CareBotu nejen v mamografii využívají už desítky. Nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Během ruského útoku na předměstí Kyjeva zemřeli nejméně 3 lidé, mezi nimi i jedno dítě. Další dítě a 2 lidi útok zranil, informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Není podle něj jasné, jestli Moskva útočila drony nebo balistickými raketami ve stejné oblasti při dřívějším ruském úderu. V noci na středu zemřelo 9 lidí. Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Épinalu a po závodě přiznala, že na startu byla nervózní.
6: Věděla jsem, že na to mám, ale ty blbé pocity z tohohle kanálu byly hodně silný, ale v cíli, když jsem dojela do cíle, tak to byl neuvěřitelný pocit dojet a vidět, že jsem první zatím, můj poslední rok v juniorech a takhle ho zakončit je úplně neuvěřitelný.
1: A další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně čtvrtá. Bude jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze nehodou v Evropské ulici. Ve směru do centra tady havarovala 2 osobní auta. V místě teď neprojedete pravým místním pruhem, je to na úrovni Divoké Šárky. Projíždějte proto velice opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru z Prahy. Tam je odstavené porouchané nákladní auto. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna, a to ve směru do ulice Květnového vítězství s omezením tady počítejte ještě do 10. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 8 hodině a společně si v ranní Praze stále užíváme 2. srpnovou sobotu. A máme pro vás další skvělé songy, s nimi už čeká Zara Larsson. I Felix Jane. A jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrý den i poslech.

8 hodin 15,5 minuty. Rádio Praha je stále s vámi. Krásný víkend vám přejeme. Možná dnes vyrážíte do pražské zoologické zahrady, to je super nápad, a pokud tam vyrazíte i zítra, tedy v neděli, oslavíte tím i Světový den lvů. Hlavním dějištěm oslav se stane pavilon Šelem a Plazů. Těšit se můžete na komentovaná setkání a taky na informační i herní stanoviště. Pokud přijdete, dozvíte se o historii chovu lvů, budete mít spoustu času na poznávání těchto nádherných šelem. Do pražské zoo můžete opět vyrazit

0: Petřínská rozhledna položená na Ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr do 5 metrů za sekundu. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze v Evropské ulici. Ta se stala na úrovni Divoké Šárky ve směru do centra. Havarovala tady dvě osobní auta. Kvůli této nehodě momentálně neprojedete pravým místním pruhem. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají taky na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru z Prahy. Máme hlášené odstavené porouchané nákladní auto. Očekávejte možné zdržení. Problémy podobného rázu jsou také na D8, a to na 39. až 38. kilometru ve směru do Prahy. Tady je také odstavené porouchané nákladní auto, tak velmi opatrně i v tomto místě. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je 9:30, krásné sobotní ráno vám všem. Na Rádiu Praha přinášíme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. V pražských Holešovicích vedle parku U vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Koupaliště by se mohlo otevřít do 3 let. Přesné náklady zatím radnice nezná, záleží především na ceně pontonů. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Budoucí zemědělci, studenti vyšší odborné a střední školy v Roudnici nad Labem na Litoměřicku budou při výuce využívat drony. Naučí se s nimi monitorovat stav půdy a sucha nebo vyhledávat zvěř před sečí. Jeden dron vyjde asi na 90 tisíc korun. Školní statek ve Vědomicích získal na pořízení dar 200 tisíc korun od České spořitelny. Zařízení počítá se zakoupením 2 dronů. K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se v New Yorku uskuteční 26. září světová premiéra jeho nově objevené hry Varování. Jednoaktovka se 2 postavami, z nichž jednou je Ferdinand Vaněk a druhou příslušník tajné policie jménem Šeřík, se nedávno našla v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Z částí hry se mohou seznámit už v červenci návštěvníci divadelního festivalu ve francouzském Avignonu. Českou premiéru v režii a úpravě Jiřího Havelky připravuje na 23. října Davidské divadlo. Bude jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Pozor stále na nehodu, je v Praze v Evropské ulici ve směru do centra na úrovni Divoké Šárky. Kvůli nehodě 2 osobních vozů tady neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané nákladní auto, očekávejte možné zdržení. Podobný problém je teď taky na D8, a to ve směru na Prahu, mezi 39. a 38. kilometrem. Je tady odstavené porouchané nákladní vozidlo, i tady počítejte s možným zdržením a projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě připojím Střelničnou ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je 8:30, hezké ráno. Trocha inspirace pro volný čas přijde vždycky vhod a pár tipů vám nabídneme na Rádiu Praha už v příštích minutách. A s dalším hitem je tady Taylor Swift. A přidají se taky ex-ambassadors. Přeji vám krásný sobotní den a pohodový poslech.

0: 8.46, nějaká ta vteřina k tomu a v sobotní ranní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. K pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní festival Prague Pride, ten je zaměřený na queer tématiku. V sobotu projde metropolí takzvaný duhový průvod, ten začíná v pravé poledne na Václavském náměstí a pokračovat bude na ostrov Štvanice. A právě tam se pak můžete během celého dne těšit na piknik a hudební program na několika scénách. A bude horko, tak nezapomeňte na opalovací krém. A do zákulisí pražské staré čistírny odpadních vod v Bubenči se o víkendu vydejte s celou rodinou. Připravili si tam pro vás speciální komentované prohlídky historického areálu i program pro děti. Projdete si původní podzemní prostory, parní strojovnu i někdejší stoku a seznámíte se i s historií čištění odpadních vod v Praze. Prohlídka trvá zhruba 70 minut. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr do 5 metrů za sekundu. A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou v Praze v Evropské ulici na úrovni Divoké Šárky ve směru do centra. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. V místě teď neprojedete pravým místním pruhem. Komplikace zůstávají také v okolí metropole. Na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru z Prahy je odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně a počítejte s možným zdržením v tomto místě. Podobné problémy jsou také na D8. Konkrétně na 39. až 38. kilometru D8 ve směru na Prahu tady máme odstavené porouchané nákladní vozidlo a očekávejte možné zdržení. Není ale jediné v okolí tohoto místa, protože D8 má problém i mezi 35. a 34. kilometrem ve směru na Prahu a to úplně stejný. Je tady odstavené porouchané nákladní auto, takže i tady velmi opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Sucho v Česku se zhoršuje, průtoky některých řek jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. Marek Ztracený jako první Čech odehrál koncert na Letenské pláni. Dnes bude v Praze jasno nebo polojasno, teploty maximálně 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prahou dnes odpoledne projde průvod Prague Pride, pochod za práva LGBT plus lidí. Na bezpečnost dohlíží antikonfliktní tým policistů i ochranka samotného festivalu. Podle organizačního týmu má být pochod důstojný a klidný. Pokud by si někdo všiml nestandardní situace, může na ní upozornit právě členy ochranné služby nebo policisty. Upozorňuje mluvčí festivalu Nikola Páleníčková.
2: Začátek průvodu bude letos už v 11.55 a to uctěním oběti a připomenutím celé tragické události, která proběhla minulý víkend v Berlíně, a potom přesně v 12 hodin bude průvod vycházet z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopech a potom dál směr na ostrov Štvanice.
0: Česko trápí nedostatek srážek, sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři ji proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
3: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
4: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
5: Skladna.
6: Eden se mi líbil mnohem víc.
5: Ale i tak to bylo super.
6: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie.
5: Havlíčková brodu a z hlavy, ano.
7: A z Pelřimova.
8: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
9: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě je 10.
4: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica, Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázali jen Německo. V pátečním duelu se o jediný gól českého týmu postaral v přesilové hře 16-letý obránce Lukáš Kachlíř. V Praze bude dnes jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Míříme na silnice, kde je celá řada komplikací. Stále ještě máme hlášené problémy v Evropské ulici v Praze. Na úrovni Divoké Šárky ve směru do centra havarovala před časem 2 osobní auta a v místě neprojedete pravým místním pruhem. Opatrně také na jižní spojce ve směru na Prahu 9. Před sjezdem na Spořilovskou je odstavené porouchané osobní auto. Komplikace máme stále také na dálnici D1. Na 21. kilometru ve směru z Prahy je odstavené porouchané nákladní auto. Ještě jednou D1, tentokrát opačný směr, a to ve směru na Prahu. Na 44. kilometru dejte pozor na odstavené porouchané dodávkové vozidlo. D8, tady máme také komplikací víc, 39. až 38. kilometr ve směru na Prahu, tady je odstavené porouchané nákladní vozidlo, očekávejte možné zdržení a projíždějte velmi opatrně a pozor si dejte na D8 i na 35. až 34. kilometru ve směru na Prahu, i tady je odstavené porouchané nákladní auto. A dobře dojeďte.
1: Rád.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Z dnešního 8. srpnového dne uplynulo už 9 hodin a téměř 6 minut. A to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. Ještě nejbližší písničky, ty má pro nás v ranní Praze třeba Olivia Rodrigo. Nebo skupina Foster the People. Nerušený poslech vám přeje Vláda Maloší.
7: Raní Praha.

0: srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacquart nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
1: Strašný rachot, strašně rány, všechno padalo, lidi padali.
0: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo, asi 90 si odneslo zranění.
2: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
0: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských YouTube, říká si Dieč. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.
3: A dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr do 5 metrů za sekundu. A jak to vypadá na silnicích, tak komplikací je stále celá řada. Na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem na Spořilovskou, dejte pozor, je tam odstavené porouchané osobní auto. Komplikace jsou nově taky v Českobrodské ulici v Praze. U křižovatky s ulicí U Smetanky havarovala dvě osobní vozidla. Připojím ještě problémy v okolí metropole D1, tam máme komplikaci ve směru na Prahu na 44. a 5. až 44. kilometru. Je tam odstavené porouchané dodávkové vozidlo a komplikace podobného rázu jsou i na D8 mezi 35. a 34. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané nákladní auto. Tak projíždějte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Je 9:30, na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Je tady Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Zloděj v Praze uloupil ve zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. V tiskové zprávě na policejním webu to oznámila mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková. Podezřelý muž je recidivista, hrozí mu trest až 10 let vězení. Památkově chráněná vila slánského továrníka Ferdinanda Přibyla, známá i jako zámeček u Benaru, získá letos na podzim novou střechu. Současná je ve špatném stavu. Náklady budou několik milionů korun. Město nyní vyhodnocuje tendr. Vila stojí u prvorepublikového parku zvaného Kumpánova zahrada, který dalo město před několika lety obnovit a zpřístupnit veřejnosti. O budoucím využití vily ještě bude vedení radnice rozhodovat. Borůvky v jakékoliv podobě budou dominovat příští víkend jídelníčkům restaurací v Malé Morávce a v Karlově pod Praděnem na Bruntálsku. Turistická oblast v Jeseníkách bude hostit tradiční borůvkové hody. Pro návštěvníky bude připraveno několik tisíc borůvkových knedlíků, ale i řada dalších borůvkových specialit. 5 vážně zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vozidel s českými řidiči na spolkové silnici B12 u východu bavorského Straubingu. Zranění byli transportováni do nemocnic, někteří záchranářským vrtulníkem, 3 lidé utrpěli lehká zranění. Silnice B20 musela být několik hodin uzavřena. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze také začneme, a to konkrétně v Českobrodské ulici. U křižovatky s ulicí U Smetanky, dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. No a problémy zůstávají také na jižní spojce, a to ve směru na Prahu 9 před sjezdem na Spořilovskou. Tady je odstavené porouchané osobní auto, tak opatrně. Komplikace zůstávají také na dálnici D1 mezi 44. a 5. a 44. kilometrem ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané dodávkové vozidlo, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě přidám ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5. Probíhají tady práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým místním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné sobotní ráno, desítky tisíc lidí, obří pódium a místo, které se na jeden večer proměnilo v největší koncertní areál v zemi. Marek Ztracený včera na Letenské pláni odehrál největší koncert své kariéry. Víc si k tomu řekneme už za chvíli. A na Rádiu Praha je s námi i kapela The Rolling Stones. A taky Mr. Props. Přeji vám ten nejlepší poslední.

0: Užíváme si sobotu, taky 8. srpnový den a s vámi je Rádio Praha. Přejeme krásné dopoledne. Vyhrál 4 české slavíky, vyprodal 3 koncerty v Edenu a teď přidal další milník. Marek Ztracený včera večer jako první Čech odehrál koncert na pražské Letenské pláni. Zhruba 70 tisícům fanoušků nabídl víc než dvouhodinovou hudební show plnou světelných efektů, plamenometů a konfet.
1: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky zaujal svým prvním velkým hitem Ztrácíš, který velmi hlasitě zpívali s ním. Překvapením koncertu byl duet se slovenským zpěvákem Adamem Ďuricou, s kterým Ztracený zaspíval skladbu Zatancuj si se mnou. Na pódiu se pak představil také syn Ztraceného, který ho doprovodil na kytaru, nebo zpěvačka Marta Jandová. Lidé se na Letenskou pláň sjeli z celého Česka.
2: Okolo Ústí nad Orlicí, tak nějak tam takhle. Bylo to úžasný, skvělá atmosféra.
3: Jo, bylo to krásný.
4: Co se vám líbilo nejvíc, jaká třeba písnička nebo část?
2: Já miluji vždycky poslední naše cesty, ale jinak je to celý hezký, vždycky atmosféra je krásná.
5: Havlíčkova Brodu a Zihlavy, ano.
6: A Spelřimova.
7: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
8: Udělá srandu sám ze sebe, což je super, ale hlavně nevokecává a snaží se fakt jako zpívat a zpívat a zpívat a opravdu ty lidi zahltit těma písničkama, což je fajn.
4: Vy jste vyrazili jako parta kamarádek, odhaduju to správně?
5: Příbuzenstvo, rodina, kamarádky, všichni dohromady. Tak my na Markovi už jsme asi po kolikátý, po čtvrtý nebo po pátý a bylo to vždycky super.
4: On třeba tenhle koncert něčem jiný než ty předešlé?
5: Větší hlavně, bylo tady strašných lidí, když začali spolu zpívat, tak to bylo skvělý. My jsme byli v Edenu, tam to bylo taky super, bylo to zase něco jiného. No.
9: Skladná.
10: Byl dobrý. Lepší jsem asi nezažila, mě je 10.
11: Příbuzný sestry a neteře vlastně. Já můžu osobně říct, že Eden se mi líbil mnohem víc, bylo tam mnohem víc vidět. Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie a prostě jako život prostě je.
4: Takže holky tady taky poslouchají Marka Ztraceného.
11: A jo.
4: Co se vám líbilo holky nejvíc?
12: Ta energie.
4: Taky.
12: Já poslouchám u kamarádky, my na to tancujeme.
4: A kolik vám je holky, se zeptám?
12: 8. 6,5.
1: Po Letenské pláni a vyprodaných koncertech v O2 aréně a na stadionu v Edenu se teď Marek Ztracený chystá zorganizovat sérii komornějších vystoupení v rodné Železné Rudě. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, k večeru přechodně mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme opět v Praze, tentokrát Českobrodskou ulicí. V křižovatce s ulicí U Smetanky je stále nehoda dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají i na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Spořilovské ulice. Tady je odstavené porouchané osobní auto. No a problémy jsou také na dálnici D1, a to konkrétně ve směru do Prahy mezi 44. a 5. a 44. kilometrem. Je tady odstavené porouchané dodávkové vozidlo, projíždějte velmi opatrně a očekávejte možné zdržení. A ještě doplním ulici Na Vackově v Praze, tady je kvůli práci na vodovodním potrubí uzavírka mezi křižovatkami ulic Mezidomky a Na Rovnosti v Praze 3. Místem neprojedete do 13. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
13: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
14: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Eva Farna nás doprovodila k 10. hodině na Rádiu Praha. Čas na další zprávy s Denisou Šiškovou. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Zastaralé osvětlení v Žižkovském tunelu v Praze nahrazují technici novými LED žárovkami. Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. V Jemenu hrozí, že se znovu rozhoří ozbrojený konflikt, upozorňuje na to vyslanec OSN. Dnes bude v Praze jasno nebo polojasno, teploty maximálně 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Žižkovském tunelu mezi Pražským Žižkovem a Karlínem technici vyměňují osvětlení. Nahradit musí 78 zastaralých svítidel za LED žárovky. Odhadované náklady jsou skoro 1 milion korun, říká mluvčí společnosti technologie hlavního města Prahy Lenka Růžková.
3: Cílem je zvýšit bezpečnost provozu a zajistit spolehlivější a modernější osvětlení tunelu. Práce by měly trvat přibližně 14 dní. Podle dosavadního postupu ale předpokládáme, že se je podaří dokončit dřív.
1: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
4: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
5: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
4: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
6: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
4: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých Husíů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a zranil 14. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí.
7: K nejvyššímu riziku obnovení rozsáhlého konfliktu od příměří zprostředkovaného OSN v dubnu 2022 podle zvláštního vyslance Hanse Grunberga přispívají taky obnovené útoky na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a údery na civilní infrastrukturu, včetně letišť. Husijové se přihlásili k odpovědnosti za čtvrteční útoky na saudsko-arabské vojenské pozice. Saudská Arábie vede od roku 2015 vojenskou koalici podporující mezinárodně uznanou jemenskou vládu. Válka v zemi způsobila jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Kant-Schulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka, hrát bude se Španělem Chodarem. Dnes bude v Praze jasno nebo polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích buďte stále velice opatrní, sledujeme situaci v Praze a okolí. Začneme v Praze v Českobrodské ulici. U křižovatky s ulicí U Smetanky havarovala 2 osobní auta, projíždějte velmi opatrně. Komplikace jsou také ve Kbelské, a to ve směru na D8. Před sjezdem na Proseckou tady havarovalo osobní auto a motocykl. A připojím ještě ulici U Tvrze. Mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadová v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. A s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
8: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 10 hodin a 5 minut, s vámi je sobotní víkendová Praha. Pěkné dopoledne. Už jste někdy závodili na paddleboardu? Dnes můžete. Přímo z akce, která takovou možnost přináší, se nám už za chvíli ozve naše létající redaktorka Monika. A o muziku se svědomitě postará Bruno Mars. Pink. I kapela Support Lesbians. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám nerušený poslech.

Tak to byla skupina Support Lesbians na rádiu Praha. Až do 21. září se koná na výstavišti v Letňanech Harry Potter The Exhibition. Pro fanoušky kouzelnického světa je to absolutní vrchol sezóny. Interaktivní výstava o Harry Potterovi využívá nejmodernější technologie a přenáší návštěvníky přímo do Bradavic, Hagridovy boudy nebo na ministerstvo kouzel. Uvidíte originální kostýmy z filmů, vyzkoušíte si fanfrpál a odhalíte tajemství vzniku této legendární ságy. Máte tak skvělý tip na rodinný výlet nebo program pro partu přátel, kteří na příbězí J.K. Rowlingové vyrostly. A další tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. No a stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme tou samotnou Prahou. V Českobrodské ulici dejte pozor, v křižovatce s ulicí U Smetanky havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte proto opatrně. Opatrně také ve Kbelské ve směru k D8, před sjezdem na Proseckou, tam havarovalo osobní auto a motocykl. Připomínám také komplikace na D5, a to konkrétně mezi 45. a 46. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tam odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná zpevněná krajnice. A ještě ulice U Tvrze v Praze, mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova, je to Praha 10, probíhají práce na vozovce, v místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce v tomto místě potrvají do 17.

0: Tak to byla skupina Hodiny souhvězdí, 10 hodin 30 minut a s vámi stále Rádio Praha. Praha 5 Lipence dnes pořádá souboj zábavného paddleboardového závodu pro malé i velké. Akce se koná v Praze Lipencích a u jezera je také naše létající redaktorka Monika Doležalová. Moniko, přeji ti pěkné dopoledne a hned na úvod bys nám mohla přiblížit, jak to vlastně na místě vypadá.
1: Hezké dopoledne, já jsem sem před chviličkou dorazila, je to tady takový zážitkový areál s přírodním jezerem a pláží pro veřejnost. No, koukala jsem, je tu 21 stupňů, je už teplo, sluníčko peče a dneska mají ty teploty ještě vystoupat na nějakých 27, takže to bych řekla, že je ideální den strávit ho u jezera, kde se můžete samozřejmě nejen vykoupat, ale právě jak už jsi říkal, tak je tu zábavný závod v paddleboardingu. Jsou tu připraveny netradiční disciplíny na vodě a zaujala mě nejvíc gladiátor disciplína, což je schazování do vody. Pak je tu připravena štafeta nebo lovení balónků a na závěr je soutěž v tom, kolik lidí unese paddleboard. Tak na to se opravdu těším. Jsou tu připraveny soutěže pro jednotlivce, dvojice i celé rodiny, kde si můžete prověřit vaši šikovnost, taky rychlost i rovnováhu hlavně. A první disciplína, ta už teď právě začíná. Koukám, že do vody pomaličku přichází maminka se synem, každý dostane svůj paddleboard, teď si berou pádla a snaží se pomaličku nasednout na ten paddleboard, což je teda nejtěžší a jde právě o to schazování. Paddleboardy vám tady zapůjčí, samozřejmě i vesty pro děti a je to tady akce až do 2 hodin.
0: Tak samozřejmě někdo soutěží, protože prostě je na tom závislý, ale tu motivaci nenechujeme úplně stranou. Jsou pro vítěze připravené nějaké ceny?
1: Ano, jsou. Jsou tu připraveny nějaké vouchery do restaurace a tak dále. Jsou tu i malé takové maličkosti, prostě každý, kdo se zúčastní, tak dostane diplom a pak maličkosti jako nějaké tušky, přívěsky a takovéhle věci. Já si myslím, že to je silná motivace. Já teda mám ráda, když mě se někde dostávají tušky. To je vždycky takový, jako, že člověk to využije, má z toho radost a je to k něčemu. Takže já si myslím, že ideální den vyrazit k jezeru tady do Lipenců a užít si to u vody a ještě dostat tušku a užít si to.
0: No právě na tuhle akci nás pozvala naše létající redaktorka Monika Doležalová. Moniko, díky, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Tak a pokud i vy někam vyrážíte, tak se vám jistě budou hodit aktuální dopravní informace. Začneme opět v Praze těmi problémy, které už jsme zmiňovali, to znamená například v Českobrodské ulici u křižovatky s ulicí U Smetanky je tady nehoda 2 osobních aut. Nehoda je také ve Kbelské ve směru k D8. Tady před sjezdem na Proseckou havarovalo osobní auto a motocykl, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. No a komplikace máme také na D5 na 45. až 46. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná zpevněná krajnice. A ještě přidám D8, 39.5. kilometr ve směru do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Tady se jedná o nákladní vůz, tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Host Lenky Vahalové, jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková, zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: George Ezra dospíval na rádiu Praha jenom vteřiny před 10:45. A teď tip do nového týdne. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos v červnu rozjel už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září tak můžete vyrazit a těšit se na nezapomenutelné letní večery plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka, a to v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer třeba s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Tak a přesuneme se na silnice. Stále jsou problémy v Praze. Ve Gbelské ulici směrem k D8 před sjezdem na Proseckou je nehoda osobního auta a motocyklu. Stále tam máme hlášené komplikace, tak opatrně. Pozor také na Českobrodskou, respektive v Českobrodské ulici u křižovatky s ulicí U Smetanky. Tady vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Problémy máme i na D5, a to konkrétně mezi 45. až 46. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tam odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná zpevněná krajnice. A doplním ještě D8 a konkrétně 39.5. kilometr ve směru na Prahu. I tady se jedná o odstavené porouchané auto, tentokrát je to nákladní vůz. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností a my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: 11. hodina je tady, před námi zprávy na Rádiu Praha je přináší Denisa Žižková.
1: Hezké dopoledne. Graffiti v Praze 5 bude v příštích 4 letech z budov odstraňovat stejná firma jako dosud. Rozvolnění rozpočtových pravidel vadí nejméně důchodcům, vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Ve fotbalové lize čeká Mladou Boleslav souboj se Spartou. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 5 vybrala firmu na odstraňování nelegálních graffiti pro další 4 roky. Ve výběrovém řízení zvítězila stejná společnost jako v předchozím období. Vyčištění posprejovaných budov garantuje do 48 hodin od nahlášení majitelem. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy se firma bude na vyžádání starat i o soukromé budovy.
3: Antigraffiti firmě připadne také povinnost vytipovat místa v Praze 5, která budou vhodná pro zřízení volných ploch na legální sprejování.
1: Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje jenom 28% Čechů, proti je o 10% víc. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku týdne zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nad poloviční podporu. Nejvíc by pro ně byly důchod. Mezi 65 a 74 lety ze 40%. Podle Vojtěcha Důvka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
4: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
1: Koalice těchto uskupení návrh prosadila ve sněmovně i přes námitky Senátu. Stejně tak má se 108 poslanci potřebnou většinu, aby přehlasovala i prezidentské veto. Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. V Brovarském okrese kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidé, mezi nimi malé dítě, uvedla oblastní vojenská zpráva.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchivce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zranění, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli 1 člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mladá Boleslav se ve fotbalové šancelize utká s pražskou Spartou. Hrát se začne ve 20 hodin. Výkonný ředitel středočeského klubu Luboš Bartůněk se těší na atraktivní podívanou.
6: Je to jeden vlastně z nejlepších zážitků v celém ročníku šance ligy, takže my se obrovsky moc těšíme. Možná se těšíme o to víc, že nám vyšly první 2 kola a chceme ukázat, že Mladé Boleslavi se hraje opravdu výborný fotbal a aby se ty mančafty, které k nám přijedou na náš stadion, obávaly o výsledek.
1: Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze i v okolí metropole. Začneme v pražských ulicích, kde máme stále nehody. V Českobrodské ulici v křižovatce s ulicí U Smetanky vyšetřují nehodu 2 osobních aut. Ještě nějakou chvíli tedy projíždějte se zvýšenou opatrností tímto úsekem. Problémy jsou taky ve Kbelské ve směru k D8 před sjezdem na Proseckou. Havarovalo tady osobní auto a motocykl, tak opatrně. D5, 45. až 46. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je porouchané odstavené vozidlo a neprůjezdná zpevněná krajnice. Jedná se o osobní vůz. Komplikace máme taky na D8, 39. a 5. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané nákladní auto. A připomínám komplikace na D8 i na 23.5. až 24. kilometru ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A ještě připojíme D10 a konkrétně 60. až 59.5. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. I tady je odstavené porouchané osobní auto a spadlý strom na vozovce. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné sobotní dopoledne. Připravit poslední transparent a nalíčit se. Stovky lidí se připravují na duhový průvod Prahou, aby tak podpořili queer komunitu. Sraz je na Václavském náměstí a my se tam už kolem 11:30 přeneseme. K nabídce nejbližších minut patří ve víkendové Praze i plejáda skvělých songů a s nimi třeba Imagine Dragons. Kapela Oasis. Nebo skupina Maroon 5. Máme 5,5 minuty po 11. hodině a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

Je 11:15 a s vámi Rádio Praha. Přejeme krásnou sobotu. Jak už od nás víte, léto to je taky tradiční kulturní program pod širým nebem. A na nejvyšším programství Pražského hradu pokračují letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylů. V programu jsou také představení Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Otelo, Večer tří králový nebo Macbeth. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak si ani letos Shakespeara nenechte uniknout. Čas na to máte do 5. září a podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Českobrodské ulici, kde jsme měli nehodu dvou osobních aut, by už mělo být vše v pořádku. Stále ale máme problém ve Kbelské ulici ve směru k D8 před sjezdem na Proseckou ulici. Tady je nehoda osobního auta a motocyklu, tak opatrně. Komplikace máme také zatím velmi stručně z Nové Povltavské. Je tady nehoda tří osobních vozidel a neprojedete levým jízdním pruhem. Budeme zjišťovat podrobnější informace právě k této nehodě, tak opatrně i v tomto místě. Pozor taky na dálnici D1 mezi 50. a půltým až 51. kilometrem ve směru z Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané nákladní auto. No a připomínám také problémy na D5, 45. až 46. kilometr ve směru z Prahy na Rozvadov. Tady bylo odstavené porouchané osobní auto. V místě už by mělo být vše v pořádku a vozidlo by mělo být odklizeno. Komplikace máme na D8, 39. a půltý kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané nákladní vozidlo. A připojím také D8, a to konkrétně 24. kilometr ve směru z Prahy. I tady dejte pozor.

0: Je 11:30, s vámi je stále Rádio Praha, přejeme krásný sobotní den. Duhové vlajky, výrazné líčení nebo extravagantní oblečení. Na Václavském náměstí v Praze se scházejí lidé, aby společně vyrazili na duhový průvod Prahou a podpořili tak LGBT komunitu. Akce zvaná Prague Pride se v Česku pořádá už od roku 2011. A na Václavském náměstí máme reportérku Elišku Zábrockou. Přeji dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Eliško, rozzářily Václavské náměstí výrazné barvy?
1: Ano, dá se to tak říct. Účastníci se postupně už od 10. hodiny dopoledne schází v té spodní části Václavského náměstí. Většina má v ruce nebo přes záda duhovou vlajku, která je symbolem Prague Prideu. Jiní se třeba oblékli tak, aby duhu připomínali, nebo mají alespoň duhové ponožky. Někteří jsou i v kostýmech. Jsou tu vesměs všechny generace, převažují ale tradičně mladí lidé. Teď, tedy zhruba půl hodinu předtím, než odtud průvod vyrazí, jsou tu už tisíce lidí. No a ještě před zmíněným průvodem budou účastníci tady na Václavském náměstí držet minutu ticha za oběť a zraněné po teroristickém útoku v Berlíně před 2 týdny, kde muž najel do lidí právě při akci na podporu queer komunity.
0: Kudy ten zmiňovaný průvod povede?
1: Trasa se oproti předchozím ročníkům mění a je 2x delší. Účastníci vyrazí z Václavského náměstí, projdou ulicemi na Příkopě a Celetnou až na Staroměstské náměstí a odtud Pařížskou ulicí k Vltavě, no a podél ní až na Štvanici. Tam duhový průvod v odpoledních hodinách skončí, dohlížet na něj budou logicky jako každý rok stovky policistů.
0: Omezí to dění nějak dopravu v Praze?
1: Může se jí to dotknout, průvod půjde kolem Hlávkova mostu, tedy i pražské magistrály. S omezením musí počítat taky někteří cestující, a to třeba v okolí právnické fakulty, kde budou linky městské hromadné dopravy jezdit v odpoledních hodinách po objízdné trase. Průvod půjde taky třeba tramvajovým tunelem na Tišnově, to je ale taková zajímavost.
0: Samotný festival průvodem skončí?
1: Je to nejvýraznější akce Prague Prideu, ale není jediná a není ani poslední. Organizátoři připravili pro účastníky 200 výstav, koncertů nebo třeba přednášek, no a ty můžou zájemci navštívit ještě zítra. Právě až zítra ten týdenní festival Prague Pride skončí.
0: Říká reportérka Eliška Zábrocká. Eliško, díky za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Taky děkuji, hezký den i vám.
2: Víkendová Praha. Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Bubenčský tunel ve směru na Troju. Dejte pozor, havarovala tam 3 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. V Nové Povltavské před sjezdem na most barikádníků dejte pozor také na nehodu 3 osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Nehodu vyšetřují také stále ve Kbelské ulici, a to konkrétně ve směru k D8 před sjezdem na Proseckou. Tady se šetří z kolize osobního auta s motocyklem. Problémy zůstávají i na dálnici D1 trošku dál od Prahy ve směru z Prahy. Mezi 50. a 50. až 51. kilometrem je odstavené porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně. Opatrně také na D5 na 26. až 26. a 50. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. I tady je odstavené porouchané vozidlo, v tomto případě osobní auto. A ještě připojím D8, 23. a 50. až 24. kilometr ve směru z Prahy. I tady dejte pozor, je tady porouchané osobní vozidlo, překáží na vozovce, připravte se na možné zdržení a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
4: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak máme po 11:15, sobotní oběd se blíží, ale ještě před ním co stihneme, třeba další pozvání a vlastně to nejaktuálnější. Ve své další prázdninové repríze bude hostem Lenky Vahalové jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková. Zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu a studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. O tom všem uslyšíte na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k sobotnímu obědu vám přeje Mláďa Malošík. No a doplníme jako vždy aktuální dopravní informace. Začneme v pražských ulicích, kde máme nehody. Nová Poltavská před sjezdem na most Barikádníků, tady havarovala 3 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Problémy zůstávají také v Bubenečském tunelu směrem na Troju, tady je nehoda 3 osobních aut a také neprůjezdný levý jízdní pruh. Opatrně i na dálnici D1 ve směru z Prahy mezi 50. a 50. až 51. kilometrem je tady odstavené porouchané nákladní auto. Komplikace zůstávají taky na D5, 26. a 50. až 26. kilometr ve směru od Rozvarova do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané auto, jedná se o osobní vůz. Komplikace zůstávají i na D8, a to konkrétně na 23. a 50. až 24. kilometru ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní vozidlo. A přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je poledne, vítáme vás na rádiu Praha při dalších zprávách, které přináší Denisa Žižková.
1: Hezké poledne. Policisté varují před dnešními uzavírkami v centru Prahy. Od začátku léta v ostravské nemocnici lékaři ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. Papež Lev XIV. Se ve Francii v září setká s oběťmi sexuálního zneužívání. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Centrum Prahy dnes bude od 12 do 17 hodin téměř neprůjezdné od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Bude procházet průvod hrdosti za práva menšin Prague Pride. Policisté v Praze doporučují do centra metropole autem raději vůbec nejezdit. Pokračuje jejich mluvčí Eva Kropáčová.
3: Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu. Ideálně po příjezdu na okraj města svá vozidla zaparkovali na záchytných parkovištích a dále pokračovali metrem.
1: Lékaři infekční kliniky ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. V letních měsících případů přibývá, noční savec ale může přenášet vzteklinu, ta někdy může být i smrtelná.
4: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
5: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
4: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
6: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křoví a když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel. Já jsem to nebrala jako vážně.
4: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
7: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
8: Řekla jedna z obětí Laurence Poujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Většina české atletické výpravy odletěla do Birminghamu, kde v pondělí začne mistrovství Evropy. Celkově se na něm představí 52 českých sportovců. Z Prahy jich dnes odcestovalo přes 30. Byl mezi nimi i bronzový výškař z posledního světového šampionátu v Tokiu Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy před 4 lety vybojoval také bronz. V Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. V bubenečském tunelu dejte pozor směrem na Troju. Havarovala tam 3 osobní auta a neprojedete levým místním pruhem. V Nové Povltavské před sjezdem na most barikádníků je také nehoda 3 osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Pozor i na Pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzyně Modletice. Cholupický a Lochkovský tunel jsou uzavřené kvůli práci údržby. A na D11 opatrně na 41. a půltém kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Silnice je tady uzavřená kvůli nehodě 3 osobních aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Rádio Praha.
2: Host Lenky Válové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
10: na Rádio Praha.
2: Host Lenky Válové. Posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude Kateřina Chládková, jazykovědkyně a psycholingvistka. Jak se nejlépe naučit jazyk? Jaký má názor na polygloty? A proč zkoumá v rámci jazykovědy miminka? Tak o tom všem budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Kateřina Chládková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jazykovědkyně a psycholingvistka. Tak jestli byste nám na úvod vysvětlila, čemu se vlastně věnujete?
1: Tak já se věnuju tomu, jak si osvojujeme, jak se učíme jazyk, jak ho vnímáme a jak vlastně jazyk se prolíná s celým naším životem, myšlením a jak ovlivňuje to, jak fungujeme ve společnosti.
0: A jak vás tenhle obor napadl?
1: Jak mě tenhle obor napadl? No, mě vlastně napadl v prváku na vysoké, když jsem chodila...
0: V Olomouci?
1: V Olomouci, přesně tak. Když jsem chodila do kurzu Šárky Šimáčkové o osvojování řeči, tak jsem se úplně do toho oboru zamilovala a už nebylo cesty ven.
0: A vy jste studovala i v Amsterdamu. Jaký je třeba přístup, kdybyste porovnala tu Českou republiku a Nizozemí v přístupu k jazykovědě?
1: Tak v Nizozemsku to je, nebo aspoň byl, když já jsem tam šla studovat, vyloženě ráj lingvistiky a jazykovědy, psycholingvistiky, neurolingvistiky taky. A tam prostě pracovala spousta prostě špičkových světových lingvistů, kognitivních psychologů, takže tam to bylo to místo, kde jsem prostě chtěla studovat a dál se nějak realizovat. Co vlastně mě jako zasáhlo úplně, co jsem nečekala, jsem věděla, že jdu jako mezi superlingvisty a do skvělé země, ale co jsem nečekala, byl ten přístup toho k tomu vzdělávání. A tady jsem vlastně studovala toho bakaláře a jak jsem řekla, tak kurz v prváku, který jsem absolvovala a namotivoval mě, tak ten byl úžasný. Ale když jsem pak přišla do toho Nizozemska, tak všechny kurzy byly ve stylu prostě diskutujme tady.
0: Mm-hmm.
1: Průběžně se člověk musel vzdělávat z týdne na týden, opravdu jakoby číst hodně vědeckých článků.
0: Aby bylo o čem
1: přesně,
0: debatovat.
1: A potom jako se vyjadřovat, debatovat. Mm-hmm. A já jsem opravdu v těch prvních týdnech jako vyloženě z toho, myslela jsem, že uteču, jako že jsem na to nebyla vůbec zvyklá, nebyla jsem na to připravená, co samozřejmě taky mění postupně tady. Ale tohle byl vlastně ten šok, ještě větší vlastně, než to, že jdu mezi skvělé lingvisty. Tak to, že ten přístup tam k tomu byl úplně jiný. Jako otřepala jsem se, zvládla jsem to a pak to bylo skvělý, ale ten začátek byl trošku krušný. A byl to jako úplně jiná realita, než tady.
0: A studovala jste v angličtině?
1: V angličtině. Většina kurzů v angličtině, něco jsem měla v holandštině, ale to spíš byly jenom ty volitelné. Já jsem totiž studovala nizozemštinu v Olomouci, tak proto jsem mohla, ale většina byla v angličtině.
0: A proč je to ráj, to Nizozemí? Je tam nějaký historický kontext pro tu jazykovědu?
1: Nevím, jestli pro jazykovědu obecně, ale možná je to dáno tím, že Nizozemsko je prostě multikulturní, mnohojazyková, plurilingvní země, protože jsou to historicky prostě obchodníci, takže potřebovali, že jo, se domluvit se všema, s kým obchodovali, takže prostě tam opravdu ty jazyky, různé jazyky, slyšíte na každém rohu, tam podle mě, že v Amsterdamu, kde jsem studovala, až přes 200 různých národností, s tím se samozřejmě pojí všechny ty různé jazyky. Taky je tam spousta bilingvních rodin, protože přistěhovalci mají svoje zděděné jazyky, mluví nizozemsky, anglicky, takže se tam vlastně, je tam velký materiál, na jakém se dá jazykovědně zkoumat. Ten je samozřejmě ve všech zemích, ale tam prostě nějak asi, protože to prostředí bylo tak jako bujné, tak to tam dávalo vzniknout i té vědě.

0: Nejdůležitějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále Kateřina Chládková a naše dnešní téma jednoduše jazyky. Vy mluvíte kolika jazyky?
2: Taková otázka pro lingvisty. Já mluvím jakože nějak uspokojivě nebo tak, abych se komfortně se cítím ve třech jazycích, v češtině, v nizozemštině a v angličtině.
1: A máte touhu, když jste takzvaně od fochu, se učit další a další jazyky, anebo na to není prostor, když je vlastně zkoumáte, anebo zkoumáte to učení?
2: Strašně bych chtěla znát všechny jazyky světa. A vždycky, když zkoumám nějaký jazyk, samozřejmě lingvista, když zkoumá nějaký jazyk, tak ho vůbec nemusí znát nebo nemusí ním umět mluvit. Což samozřejmě je trošku nevýhoda, je dobrý vždycky spolupracovat s někým, kdo s tím jazykem má vlastně vlastní zkušenost z první ruky. Ale jo, zkoumám. Teďka jsme měli experiment, kde jsme Čechy učili maorsky, nebo maorštinu jsme jim pouštili a učili jsme je. A úplně jsem se do toho jazyku zamilovala. Já se vždycky zamiluju do každého jazyku, který zkoumám. Ale vlastně jako za ty meze toho, že to použiju pro experiment a ráda si to poslechnu, nebo se ráda koukám na seriály prostě v severských jazycích, kterým taky jako úplně moc nerozumím. Tak to nejde, no, protože prostě ten čas věnuju tomu zkoumání místo toho, abych se ty jazyky nějak učila.
1: A pomáhá třeba to, když člověk má hudební sluch, má potom lepší dispozice k tomu, aby se učil jazyky?
2: To je dobrá otázka a na té vlastně pořád taky ještě není shoda mezi
1: Zkoumáte
2: lingvisty.
1: Zkoumáte to stále?
2: Zkoumáme, já to takhle úplně moc neskoumám, ale z toho, co takhle jako znám za výzkumy a nějak pozoruju ve svých vlastních výzkumech, které nejsou přímo na toto zaměřeny, je, že strašně záleží na té metodě. Pokud použijete jakoby tu horší metodu, kde vám není, k tomu učení se jazyka, kde vám jako není ten zvuk toho jazyka dopřáván dostatečně, tak potřebujete mít dobrý hudební sluch, abyste si to z toho vytáhli, z toho mála. Ale pokud byste ten jazyk dostatečně dostávali v té jeho zvukové podobě, vlastně multimodální podobě plně, tak si myslím, je takový odhad, že nezáleží na tom, jestli máte hudební sluch. A možná pro dobrý hudební sluch nebo horší hudební sluch. A možná proto vlastně je i ten jako rozpor mezi různými studiemi, kdy jedna studie nachází, že má hudební sluch vliv, jiná studie nachází, že nemá. Může to být tím, že ty lidi v těch různých studiích se prostě cizí jazyk učili různými metodami.
1: Dobře, tak může být nějaký jiný předpoklad pro to, abychom byli dobří v tom učit se další a další jazyk?

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A zajímá mě, jestli jste někdy zkoumali, jakým způsobem funguje takzvaný polyglot, člověk, který zkrátka je schopný se naučit neomezené množství jazyků.
1: Ty jsme neskoumali a asi bychom měli, protože vlastně tyhle podobné otázky vlastně vyvstávají strašně často, nejenom jako zvenčí vůči nám, ale vůči naší laboratoři, ale i jakoby v nás samotných. Co jsem takhle jakoby odpozorovala nebo četla z rozhovoru s polygloty, tak které jsem ani sama nikdy nedělala, fakt to musím napravit, tak oni opravdu si dávají na začátku hodně času prostě si ten jazyk pouštět do uší a co nejvíc se na něho prostě naladit, opravdu na něho vplout, nasát co nejvíc prostě tu zvukovou podobu toho jazyka, případně i se dívat na to, jak lidi vlastně ten jazyk artikulují. Takže vlastně velmi zrychleně a velmi zhuštěně to, co zase děláme v našem mateřském jazyce všichni, v tom cizím jazyce někteří z nás, asi ne většina. A potom vlastně asi oni, aby si zrychlili zase to učení, tak nechodí po světě a nenechávají na sebe působit ten jazyk a tam se objeví jedno slovíčko, vidí ho tam, že jo, vidí tam prostě auto, tak zjistí, jak se řeklo auto, ale pak už opravdu jdou zase na tu paměť a na ten drill potom, co teda se naladí na ten jazyk a drillují se prostě ta slova a opakují si

0: různé ty prostě gramatické konstrukce. Takže bych řekla, že jakoby velmi zhuštěně dělají možná něco trošku podobného jako v přirozeném učení malé děti, ale už tam jsou i ty aspekty nějakého prostě drillu, aby stihli vlastně za ten svůj relativně krátký lidský život prostě se naučit desítky různých jazyků. Ale je to můj takový odhad, možná to každý z nich dělá jinak a opravdu jako by stálo za to nějak prozkoumat.
1: Ale jsou polygloti, kteří jsou schopni se naučit cizí jazyk třeba během několika týdnů i měsíců, což už zavání nějakou výjimečností, genialitou, a z toho vyvozuji, že není možné je úplně zkoumat nějakým běžným výzkumem, kdyby se zařadilo více podobných lidí.
0: To určitě ne, to je určitě speciální skupina a určitě mají nějaké speciální nadání nebo nějaké speciální schopnosti. Možná mají opravdu jako velmi dobře vyvinutou sluchovou percepci, taky určitě tu paměť. Další věc je, že se určitě nestydí mluvit, když už se ten jazyk aspoň trošku naučí, tak si to i potom říkají a nestydí se prostě na ten jazyk říkat, což spoustu lidí blokuje, když se zkouší učit cizí jazyk. A určitě by to byla speciální skupina a bylo by velmi zajímavé zjistit, jak funguje jejich mozek, když vlastně se s tím novým jazykem setkají a postupně se jej učí.
1: Protože kdybychom je do určité míry pochopili a poznali, jak fungují, tak bychom to mohli potom aplikovat na další a další lidi, kteří by se pak jednodušeji mohli učit jazyky.
0: Určitě,
1: když to zjednoduším.
0: Je to jedna z cest, ale zase si musíme uvědomit, že pokud chceme v životě dělat i něco jiného, než se učíme jazyky, tak je asi jako nedoženeme, protože opravdu, když se chcete jazyk naučit a i třeba jako ten polyglot, musíte tomu věnovat prostě strašně moc času. Tím pádem si ten čas musíte na něčem jiném ubrat. Takže tam potom jde i o tu motivaci. Pokud je člověk jako motivován opravdu znát desítky jazyků, tak by stálo za to je nějak zkusit skopírovat.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a jak si tak povídáme, tak mám pocit, že nejjednodušší forma, jak se naučit jazyk, je poslouchat. Prostě poslouchat ten jazyk, aby se nám dostal pod kůži.
1: Tak, poslouchat a nejenom poslouchat, ale vlastně se i dívat prostě na život v tom jazyce, na nějaké interakce. Takže prostě filmy, seriály, to se úplně nabízí. Na začátku poslouchat, teda nějak to navnímávat, koukat na ten jazyk nebo na komunikaci v tom jazyce, ale určitě nezůstat jenom u toho poslouchání a až si cítím, že už něco mám naposloucháno, tak nečekat a začít prostě nějak se i sám projevovat, aby tam nebylo to, že budu jenom rozumět, někdo může mít za cíl dobře rozumět a stačí mu to, ale pokud chci i sám mluvit, tak musí přijít ta fáze, že opravdu překonám ten svůj ostych i za cenu, že budu mluvit s chybami, je to úplně normální mluvit s chybami na začátku. A konec mluvíme s chybami u konce, jako, nebo když známe jazyk dobře, tak děláme chyby. A nebát se a prostě začít tím jazykem mluvit, protože i to, že slyším to, co já říkám, tu vlastní zpětnou vazbu do uší, srovnávám to s tím, co říkají ostatní, tak vlastně už ten můj mozek vlastně i podvědomě to tam prostě trošku poupraví ta kolečka a příště to řeknu trošku líp, aniž bych si to vlastně vědomě nějak opravoval.
0: A můžete zmínit základní pilíře toho přirozeného učení jazyka? První věc teda poslouchat.
1: Na začátku určitě poslouchat, navnímávat, zapojit všechny modality, takže i koukat na ty interakce v jazyce. Při tom poslechu klidně i nějak jakoby si tancovat nebo prostě pohupovat rukou si.
0: Do rytmu toho
1: jazyka. Přesně tak. Mm-hmm. Tak, abych se na něho opravdu naladil. Potom nesnažit se na začátku číst a nějak si zvědomovat nějaká pravidla nebo poučky. Další by bylo tam motivace, že mít motivaci, ne, já se potřebuji prostě do 3 měsíců naučit tady tenhle jazyk, protože prostě mi to řekl můj šéf, že potom dostanu třeba přidáno, ale nějak se zkusit seznámit s tou kulturou, která se k tomu jazyku váže, zkusit se do ní aspoň trošku zamilovat, do té kultury, protože to strašně moc pomůže. Tam bude potom ta motivace, že chci poznat tu novou společnost, zařadit se do té nové společnosti a kultury.
0: Je pravda, že třeba Italové vyjadřují svoje emoce úplně jiným způsobem než třeba Dánové. A to je často propojené s tím jazykem. Přesně. A s pochopením toho principu.
1: Je tam vlastně, ten jazyk není jenom o té verbální komunikaci, ale o těch gestech, o tom všem, co k té komunikaci patří. Takže vlastně tím, že si budu osvojovat nový jazyk, tak se mě opravdu stane trošku zase, získám i novou nějakou osobnost k té svojí, co už mám.
0: Na druhou stranu, když si představím české školství a jsem český malý žáček, tak když se začnu učit anglicky, tak zřejmě bych tam nejprve měl poslouchat. Ale takhle to vůbec nefunguje v tom školství.
1: Strašně se to liší. Nejenom mezi školami, ale i v rámci školy, jakou zrovna dítě dostane paní učitelku, nebo pana učitele. A opravdu jsou učitelé, kteří prostě se informují, prostě sledují ten vývoj v oboru a dopřávají těm dětem hodně poslech, pouští jim prostě seriály, nějaká videa, pak s nimi o tom mluví v tom cílovém jazyce. A hlavně nehodnotí je. Nebo je teda hodnotí jenom jedničkama, tak jako, že to je prostě jazyková výchova. Pak jsou učitelé, kteří prostě si tu práci, nechci říct úplně zlehčí, ale prostě dají dětem si seznamy těch slovíček a naučí se slovíčka.
0: A tam drill.
1: Přesně, a napíšeme si písemku. Tím jednak vlastně jako vůbec nevyužívají to, že ten dětský mozek opravdu má velkou kapacitu prostě do toho nového jazyka vplout úplně bezděčně. A vlastně i trošku potom zabíjí tu chuť toho dítěte se učit ten jazyk, když třeba dostane špatnou známku z toho testu na slovíčka, který vlastně s osvojováním jazyka nemá toho moc společného. Takže jsou obrovské rozdíly a bylo by skvělé, kdyby učitelé zkusili aspoň v té první, druhé třídě, že jo, teď už budeme od první třídy mít angličtinu povinně, ten jazyk zprostředkovat dětem opravdu nějakou hravou, nenásilnou formou, taky je seznamovat s tou kulturou. A v tom cílovém jazyce ideálně.
0: A vlastně nenutit mluvit zpočátku.
1: Na začátku vůbec, to vlastně zmiňujete dobře, to je taky jedna vlastně z chyb, která tomu v té velmi rané fázi škodí, že jsou děti nuceni od začátku vlastně mluvit, přitom ještě ten jazyk skoro ani neslyšeli. Ale zase není to všude a líší se to mezi učiteli a mezi školami.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A když zůstaneme u těch dětí, tak jak fungují vlastně bilingvní děti? Protože tam často rodič jeden mluví česky, druhý dejme tomu anglicky a to dítě postupem času umí perfektně oba ty jazyky.
1: Je to tak, když se bavíme teda o simultánně bilingvních dětech, to znamená těch, co mají dva nebo víc jazyků hned od narození nebo od velmi brzkého kojeneckého věku, tak si prostě paralelně osvojují ty dva jazyky, pokud maminka mluví jedním, tatínek druhým. Pokud vlastně je slyší i takhle jakoby vyváženě, zhruba 50-50%, což jako je velmi raritní, vždycky jeden jazyk trošku, nebo často jeden jazyk trošku převládá, tak si vlastně paralelně podobně rychle oba ty jazyky osvojují. Jsou i nové studie, které ukazují, že tady ten vývoj jazyka u bilingvního dítěte je zcela srovnatelný s vývojem jazyka monolingvního dítěte, to znamená zhruba v roce života začne dítě říkat svoje první slova, ať už je bilingvní nebo monolingvní, za 6 až 12 měsíců začne spojovat vždycky dvě slova do věty, zase ať už je bilingvní nebo monolingvní. Takže není tam jakoby nějaké zpomalení jazykového vývoje, ale samozřejmě pokud dítě třeba má většinu v češtině a trošku v němčině nebo ve francouzštině, v jakémkoliv jiném jazyce, tak bude víc slov říkat v češtině, protože je tam prostě víc inputu v češtině.
0: A když je to 50-50, maminka češka a tatínek, dejme tomu Brit, tak vybere to dítě, kterým jazykem začne mluvit dřív, anebo je to opravdu půl na půl, že i kombinuje tu češtinu s angličtinou?
1: Ono to nevybírá záměrně, ale třeba v té kombinaci, co jste zmínila, angličtina, čeština, tak angličtina má kratší slova než čeština, zejména ta dětská slova, má jednoslabičná slova často. Některá se třeba jednodušeji vyslovují než ty české ekvivalenty, takže děti třeba začnou říkat první slova v angličtině, protože se jim to prostě líp artikuluje, protože v jednom roce ještě neumí tak dobře artikulovat. Ale vyvíjí se jim slovník v obou jazycích. A třeba ten ekvivalent v češtině znají pasivně, ale zatím ho neříkají. Taky můžou mít ta různá slova spojená s tou určitou, s tím rodičem nebo s tou kulturou jazykovou. Takže třeba pokud je francouzsko-české miminko, tak croissant bude říkat ve francouzštině, protože to je prostě kulturně spojené nebo něco podobného. Děti budou ty jazyky mixovat, takže půlka prostě věty bude v jednom jazyce, půlka v druhém jazyce, nebo celá věta v jednom jazyce vloží do toho slovo, nebo jenom koncovku v tom druhém jazyce. To není vůbec žádný znak nějaké jako nekompetence nebo chybného vývoje. To dítě vlastně úplně krásně využívá všechny ty zdroje, co má, a protože prostě zrovna je mu vhodnější tam plácnout to české slovo do té věty, tak ho tam dá. Ostatně my jako dospělí, když mluvíme víc jazyky, tak to děláme taky. Třeba v pracovním kontextu často používáme slova z angličtiny, protože se zrovna hodí líp.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Kateřina Chládková. A v rámci vašich výzkumů jste zkoumala i miminka. Proč a co jste zjistila?
1: My zkoumáme miminka vlastně od narození zhruba do 2 let věku, potom už jsou to, pak už jim neříkáme miminka, ale ty novorozenci, úplně hned miminka po narození, tak nás zajímalo vlastně, co už se učí prenatálně, předtím, než se narodí. Protože děti už je dlouho známo, že poznají po narození hned hlas matky, od hlasu jiné ženy poznají taky svůj mateřský jazyk. Tak my jsme s těma miminky zkoumali, jestli poznají, i když někdo mluví jejich mateřským jazykem, trošku znerodili přízvukem nebo s netypickým přízvukem. Takže jsme jim pouštili češtinu, jako běžnou češtinu, a potom češtinu, kterou ta mluvčí vyslovovala jenom trošičku jinak. Jako moc to ani vlastně byste to nepoznali. No a zjistili jsme, to je teda výzkum doktorantky Martiny Dvořákové, že hned po narození opravdu novorozenci čeští, kteří jsou vystaveni jenom češtině prenatálně, poznají tady tyhle malinké odchylky, takže moc dobře poznají, co je jejich mateřský jazyk.
0: Na druhou stranu, když se zeptám úplně jednoduše a vlastně banálně, tak by se dalo očekávat, že to takhle dopadne, nebo?
1: No, to je otázka. To se vlastně my stále přesně nevíme, co všechno se miminka v té děloze nebo v tom prenatálním vývoji učí. Tady tohle je vlastně takový, bych řekla, docela jako pro lingvistiku přelomový objev, samozřejmě, je to náš výzkum. Ale ono se dřív mělo, že miminka mělo za to, že miminka při narození poznají opravdu jenom rozdíl mezi jazyky, které jsou od sebe hodně jiné. Takže třeba ruština, italština. Mm-hmm. A vlastně se to neskoumalo na úrovni jazyku, nebo ukázalo se jenom jednou, že v jednom výzkumu miminka nedokázala, myslím, rozlišit mezi francouzštinou a italštinou, což ale zase nic neznamená. Pokud nenajdu výsledek, neznamená to, že tam není. Tak jsme vlastně chtěli jít ještě dál, a mimo to, že testujeme čeština versus jiné jazyky, kde taky vidíme při narození, že mozek opravdu reaguje úplně jinak na ty různé jazyky, tak nás zajímalo, jestli opravdu úplně tenhle detail, jako malinká, tam byla jenom malinká změna rytmu, že tam mluvčí vyslovovala přízvučné slabiky trošku dlouhou, dlouže, než by je vyslovovala normálně. Tak jenom tady tuhle malinkatou změnu vlastně v délce slabiky ve slově, to miminko poznalo, že ta čeština je prostě trošku jiná, než bylo zvyklé z té dělohy.
0: A ty poznatky z těchto výzkumů potom použijete jakým způsobem v praxi? Co vám to říká o té vědě?
1: Je tam vlastně víc cest, kde se to dá použít. My děláme hlavně základní výzkum tady s těmi miminky, takže ještě úplně takhle jakoby do aplikované praxe nejdem, ale tím, že zjišťujeme, co všechno malá miminka umí při narození, mimo to jsme třeba testovali, jestli mezi jakými slovy jejich mozek slyší rozdíl hned po narození, tak by se to dalo použít v diagnostice, vlastně kde ke screeningu sluchu by mohl přijít ještě test přímo takhle na to, jak mozek zpracoval, ne teda jenom jestli funguje to ucho a ta sluchová dráha, ale jak vlastně mozek zpracovává řečové podněty, protože prostě řeč je prostě zásadní komunikační nástroj. A potom další aplikační linka je, že se snažíme pochopit, jestli vlastně ty podobné mechanismy, které vidíme hned na počátku osvojování mateřského jazyka, by se daly implementovat právě pro ty dospělé anebo starší děti, aby jsme jim zjednodušili to učení se jazyků cizích.
0: Se mnou byla Kateřina Chládková, moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď právě na 13. hodinu a ve studiu už je Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Silničáři v poledne uzavřeli oba tunely. Na pražském okruhu objízdná trasa vede přes jižní spojku. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Při demoličních pracech se samovolně zřítila část budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři ve 12 hodin uzavřeli tunely Lochkov a Cholupice na pražském okruhu kvůli údržbě technologií. Řidiči tu busy neprojedou do zítřejšího poledne. Policie dopravu mezi sjezdy Vestec a Cholupice odklání přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví také výtluky za sjezdem z dálnice D5, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy pražského okruhu.
1: Tunely jsou součástí jihozápadní části pražského okruhu, která propojuje dálnice D1 a D5. Denně tam projedou desítky tisíc aut. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách.
4: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzim.
5: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
6: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
5: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
7: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
5: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Část 34. budovy ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice byla přerušena do doby, než se usadí prach.
8: Samozřejmě je to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část byla z pohledu statiky nejvíce narušená, to znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
1: Budova 34 v továrním areálu ve Zlíně začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Část stavby se zřítila ještě ten den. Hasiči požár likvidovali víc než 2 týdny. Fotbalisté Sparty ve 20 hodin nastoupí ve 3. kole šance ligy na hřišti Mladé Boleslavy. Plzeň se představí už v 17 hodin na trávníku dosud 100% Teplic a v 17 hodin začne také zápas Zlín Bohemians. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech zavřený mezi exity 3 Vestec a 16 Barandov v obou směrech. Navíc je na okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 už u nájezdu z D5 omezení. Kolona je v tuhle chvíli na 10 minut. Na objížďce zavřené části okruhu je ucpaná obousměrně jižní spojka mezi Barandovským mostem a magistrálou. Jinak na dálnici D1 za Prahou ve směru do Brna pozor na kolonu u nájezdu z pražského okruhu z 10. kilometru k nehodě na 12. kilometru. kilometr, pojedete 5 až 10 minut. Pojďme se podívat ještě na dálnici D11. Z Hradce do Prahy za Městcem je kolona z 43. kilometru. Popojíždět budete až na kilometr 41. Tady je nehoda a v tuhle chvíli zdržení 20 minut. Dívám se ještě na dálnici D4. Tady jsou zúžené pruhy ve směru ven z Prahy u Jíloviště kvůli opravě mostu. Tady teď momentálně na dálnici D4 před Jílovištěm je zdržení zhruba 10-minutové. A dívám se ještě na dálnici D1. Před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona za exitem Rosice z kilometru 180. V tuhle chvíli je to minimálně na 50 minut. Popojíždět budete na kilometr 188. D1 před Brnem ve směru z Prahy a popojíždět tedy budete mezi 188. kilometrem a 180.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, máme 5 minut po 13. a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová z muziky Damiano David. Budou tu i Taylor

0: Krásné odpoledne, Ital Damiano David dospíval na Rádiu Praha, co nás čeká za pár minut. Další reportáž. Pokud byste si chtěli pořídit domů morče, tak tento víkend se koná výstava, kde vám poradí, jak se o morče postarat, popřípadě i jaké vybrat. Podrobnosti už za chvíli.
1: Praha je nej.
2: V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinum

0: na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Dlouhé kolony jsou také na trojce před Benešovem po dřívější nehodě. Od Mrače pojedete přes půl hodiny, o něco méně z jihu od odbočky na Neveklov. Tolik Benešovská trojka, teď ještě dálnice D11. Pojďme se podívat, jak to vypadá z Hradce do Prahy za Městcem. Tady je kolona mezi 43. a 41. kilometrem. Zdržení v tuhle chvíli už jen 10-minutové. No a připomínáme stále Pražský okruh. Kvůli údržbě v tunelech je zavřený mezi exity 3 Vestec a 16 Barrandov v obou směrech a tvoří se samozřejmě kolony. A v tuhle chvíli se dívám, že ucpaná je i Objížďka. Ucpaná je obousměrně jižní spojka mezi Barrandovským mostem a magistrálou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, Jason Derulo dospíval na Rádiu Praha krátce před 1:30. V Tolcově dvoře v Pražské Hostivaři se tento víkend koná 25. speciální výstava Morčat. Podrobnosti nám řekne Monika Doležalová.
1: Je to výstava, kde bychom rádi vlastně ukázali veřejnosti, jaká morčata se chovají, vlastně čím se v současné době chovatelé zabývají, jaká plemena šlechtí, a nezabýváme se pouze vlastně těmi šlechtěnými morčaty, ale chceme přivést vlastně k tomu chovatelství i děti.
2: Představila mi výstavu členka organizace chovatelů morčat Adéla Kudrhaltová. Na výstavě mohou své morčátko odprezentovat i děti. Zajímalo mě, jak bychom se měli správně starat o morče.
1: Tak určitě je dobré, aby to morčátko mělo doma nějaký výběh. Pak je důležité, aby se ten člověk vybral to správné plemeno. Musíme vědět, že třeba na háčka si ven nepořídíme. Všechny morčátka potřebují vlastně, aby měly přísun k pitné vodě, potřebují seno, to je hlavní. Samozřejmě pak doplňkově můžeme dodávat granule s vitaminem C.
3: Vlastně morčátka se často pořizují jako dětem, protože nejsou tak náročné na péči, ale jak starým dětem byste jako doporučila?
1: Zpočátku se stejně ty rodiče musí starat, jo? Prostě na tom dítěti to nemůže zůstat celé samotné. Nikdy vlastně ty děti do toho předškolního věku nenecháváme s těma zvířatama samotné, to proto, že vlastně nemají takový cit a mohli by nevědomky tomu zvířeti ublížit.
2: A jak rozeznáte morče od křečka?
1: Morčata jsou skupinová zvířata, křeček je zpravidla samotář a hlavně morče je denní zvíře, křeček je noční zvíře, takže z hlediska biorytmu toho dítěte je daleko lepší to morče i z hlediska té velikosti. A vlastně přes den ten křeček spí a začne řádit vlastně většinou v noci, a když ty děti prostě jako spějí, tak to není úplně jako ideální, protože to narušuje vlastně ten jejich biorytmus.
3: Kolik tady máte na výstavě morčátek a jak to vlastně funguje ten proces, že bych chtěla jako své morče vystavit?
1: Vlastně přihlašuje se dopředu. My tady máme dva britské posuzovatele, což je vlastně kolébka chovatelství tady vlastně na evropském území. Jinak morčátka si nosí majitelé sami na těch výstavních podložkách, takže si ho můžou dopředu připravit. Přinesou si ho vlastně na to posouzení. Pan posuzovatel říká jednotlivé položky, co hodnotí. Záleží to na tom, jaké hodnotí plemeno, nebo jestli je to mazlí, takže hodnotí se třeba typ a stavba, hlava, oči, uši, potom se hodnotí srst nebo kůže, no a hodnotí se i barva.
2: Výstava probíhá celý víkend v Tolcově dvoře, kde si můžete morčata nejen prohlédnout, ale některá i zakoupit. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Co se děje v Praze?
0: Vracíme se na silnice. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy od exitu 9 Brandýs je kolona do omezení na 8. kilometru. V tuhle chvíli je to na 10 minut. Další zdržení na dálnici D11 z Hradce do Prahy budete popojíždět mezi 42. a 41. kilometrem. Je to taky na 10 minut. Pražský okruh, stále připomínáme, je obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech, a to mezi exity 16 a 3. No a připomínám i dálnici D4, pokud vyrážíte z Prahy směrem na Strakonice, tak se zdržíte před Jílovištěm a na vině je dopravní omezení.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 2:45. Dnes je sobota 8. srpna a v našem vysílání nesmí chybět opět hudební pořady. Takže dnes v 21 hodin Zóna 90 a zítra v 21 hodin Hit týdne. Hlasovat pro Hit týdne pak samozřejmě můžete v týdnu jednoduše na praha.rozhlas.cz. Pražský okruh je stále obousměrně zavřený kvůli údržbě v tunelech, a to mezi exity 16 Barrandov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barrandov popojíždí kolony obousměrně mezi Barrandovským mostem a nájezdem na magistrálu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásné odpoledne, Ed Sheeran dospíval na Rádiu Praha, teď už pro vás máme zprávy na 14. a ve studiu je Václav Miller. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Pražská policie hledá svědky nehody, při níž auto srazilo a zranilo 85-letou ženu. Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal bleskový průzkum Medianu. Fotbalisty Sparty čeká v šancelize zápas Mladé Boleslavy. A zítra bude převážně jasno, večer až polojasno, s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie hledá svědky nehody, při které neznámé auto srazilo 9. července v ulici v Štíhlách v Krči 85-letou chodkyni. Žena utrpěla tržnou ránu, pohmožděniny a zlomeniny v obličeji. Policisté se dozvěděli o nehodě až s určitým odstupem. Nebyli totiž stejně jako záchranáři na její místo přivoláni, uvedla dnes na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Doplnila, že kvůli časovému prodlení se policistům nepodařilo zjistit vůz ani člověka, který ho v době nehody řídil. Mají ale k dispozici kamerový záznam zachycující ženu, která se zraněnou chodkyní mluvila. Žádají proto jí a další případné svědky, aby se jim přihlásili na linku 158. V žižkovském tunelu mezi Žižkovem a Karlínem technici vyměňují osvětlení. Nahradit musí 78 zastaralých svítidel za LED žárovky. Odhadované náklady jsou skoro 1 milion korun, říká mluvčí společnosti technologie hlavního města Prahy Lenka Růžková.
3: Cílem je zvýšit bezpečnost provozu a zajistit spolehlivější a modernější osvětlení tunelu. Práce by měly trvat přibližně 14 dní. Podle dosavadního postupu ale předpokládáme, že se je podaří dokončit dřív.
1: Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázených neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
4: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
5: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
4: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
6: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
4: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Americký senát potvrdil republikána Todda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatím je vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. Podle agentury AP dnes Blanche podpořila těsná většina 50 ku 49 zákonodárců. Kromě všech demokratů se proti němu postavili i dvě republikánské senátorky. Ministerstvo spravedlnosti se historicky pyšnilo právě nezávislostí na Bílém domě. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře, bude hrát Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu před kole ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
7: Myslím si, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
1: Duel Mladá Boleslav Sparta začne ve 20 hodin už a už 17 hodin Plzeň nastoupí v Teplicích a Bohemians čeká utkání ve Zlíně. A zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno. Noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33 stupně. Slabý proměnlivý, během nemístě mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice Pražský okruh je obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech, a to mezi exity 16 a 3. Na objížďce přes Barandov popojíždí kolony, obousměrně mezi Barandovským mostem a nájezdem na magistrálu. Připomínáme také dálnici D11. Z Hradce do Prahy v okolí sjezdu na Jičín je kolona od 42. kilometru. Popojíždět v ní budete 10 minut, a to na kilometr 41. Další zdržení na dálnici D10 Turnova do Prahy, tady se zdržíte u 9. kilometru a je to taky na 10 minut. No a připomínám ještě dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy na 188. kilometru se po srážce nákladního auta s dodávkou už jede alespoň jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Popůvku z kilometru 181 je ale stále na 3/4 hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Teď máme 5:05, je sobota 8. srpna. No a z muziky Eva Farná a Miraj.
8: Je to tak správně, jen se neumím
0: loučit. Oli Mraz.
8: Please excuse my writing.
0: Purple Disco Machine a její Honey Boy. Nebo teď Duke Damon.

Farná, Miraj a vzpomeneš si. Teď máme minutu po čtvrt na tři. Hladina Orlické přehrady je o zhruba 11 metrů níž než obvykle. Na mnoha místech se objevují základy domů zaniklých obcí a některé řeky dokonce vyschly. Podrobně o tom budeme mluvit už za chvíli. V Praze čekají

0: Radio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Krásné odpoledne, teploty jsou stále vysoko, Česko se potýká s výrazným suchem, to zasáhlo například všechny přítoky Vltavy, některé z nich mají průtoky na historických minimech, klesá i hladina přehrad Vltavské kaskády.
1: Vody je neskutečně málo, většinou tady bývá až na podzim.
2: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
1: Je tu málo turistů a provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
2: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce v oblasti, popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
3: Co se týče srážek, tak letos je jako extrémní sucho. Máme pastviny s koňma a je to na těch loukách extrémně vidět.
2: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
4: Horní část, která je z Kácova, řekněme až do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit. Problém je na té spodní části z Týnce do Pikovic, která tu vody má strašně málo a ta se jezdit nedá.
2: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
5: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
2: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
5: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly, takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
2: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Radio Praha. Co se děje?
0: Samozřejmě stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona z prvního kilometru do omezení na Pražském okruhu. Hned za nájezdem z D5 směrem na dálnici D1 je zdržení až 15 minut. A pak je Pražský okruh stále obousměrně uzavřený kvůli údržbě tunelu mezi exity 15 Lohkov a 3 Vestec. Jezdí se přes Barrandov po jižní spojce, na té vznikají kolony obousměrně. V tuhle chvíli je to na 15 minut. Navíc pak na výjezdu z města na dálnici D1 se objevila nesouvislá městská údržba a na brněnské D1 za sjezdem na Chodov, sekají trávu ve středovém pásu, takže čekejte hustý provoz i tady, tedy na výjezdu po dálnici D1 ven z Prahy. Jinak na dálnici D1 stále připomínám, že před Brnem směrem z Prahy, kus před sjezdem k výstavišti na kilometru 188 se po havárii dodávky a nákladního auta projíždí stále jedním pruhem. Kolona začíná u 182. kilometru a je to na 40 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tom Volkra dospíval na Rádiu Praha. Minuta nás dělí od 3:15. Prahou jde duhový průvod Prague Pride. Vyhněte se centru a nebo využijte MHD. Podrobnosti najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se stále tvoří kolona od prvního kilometru do omezení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 ve směru na dálnici D1 a zdržení až 15 minut. Jinak Pražský okruh je stále obousměrně zavřený mezi 15. a 3. kilometrem a na magistrále kolona ve Vilzonové ve směru na Holešovice od hlavního nádraží ke sjezdu na Florence. Je tam zavřený Hlávkův most, z centra na Štvanici dochází chvost Prague Pride průvodu, tak s tím počítejte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď pro vás máme zprávy na 15. hodinu a ve studiu už je Václav Milera. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.

0: Česko se potýká s extrémním suchem, zásoby pitné vody ale zatím ohrožené nejsou. České e-recepty nově přijímají i některé lékárny v Rakousku. 4 lidé zahynuli při ruském útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast. Zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
2: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
0: Výrazně klesá také třeba hladina Svratky povodí Moravy, do ní proto z Virské přehrady vypouští až třikrát víc vody, než do nádrže přitéká. Léky předepsané v Česku na e-recept si lidé můžou nově vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost měli v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, Řecku nebo Španělsku. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
3: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
0: Při autonehodě u východobavorského Štraubingu se včera vážně zranilo 5 lidí. V protijedoucích vozidlech se na silnici B20 srazili čeští řidiči. Německý web TAK 24 napsal, že jedním z vozů byl minibus se 3 cestujícími. Ten se pak srazil ještě s 3. autem. Některé ze zraněných musel do nemocnice transportovat záchranářský vrtulník. Podle policie další 3 lidé utrpěli lehká zranění. Ukrajinské protizdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. V Brovarském okrese Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidé, mezi nimi malé dítě, uvedla oblastní vojenská zpráva.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchyvce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zraněni, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli jeden člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka grecký kapu v Edmontonu 6. místo. Potom, co neprošli do boju o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2. Zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice. Pražský okruh je stále obousměrně uzavřený mezi Lochkovem a Vestcem a kvůli tomu se tvoří kolony i na objízdných trasách, například na jižní spojce. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se tvoří kolona už od 5. kilometru, je to na 20 minut. Pokud vyrážíte po dálnici D1, tak se zdržíte za výjezdem z Prahy nebo v úrovni nájezdu na Pražský okruh. Dívám se ještě, jak to v tuhle chvíli vypadá. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy před sjezdem k výstavišti na 188. kilometru odklidili následky po havárii dodávky a nákladního auta, ale stále ještě čekejte výrazné zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha a další dobrá muzika, Poetika.
6: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je cít.
5: Vesna a Kateřina Marie Tichá. Nebo teď Calvin Harris.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 15:45, za chvíli tu bude Štěpánka Duchková a pozve na novou českou komedii s názvem 6 gramů. A ze silnic dobré zprávy, zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, se Jana Spajro dospívala přesně v 15.30 na Rádiu Praha. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejichž synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? Vidět to můžete v nové české komedii 6 gramů.
1: Zápletku filmu odstartuje výbušný incident. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem, 6 gramů kokainu. Ředitelka gymnázia si předvolá jejich otce.
2: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
3: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho syn je v tom nevině. Místo klidného rozhovoru se tak schůzka během několika minut mění v boj předsudků i osobních útoků.
4: Zdá se vám ten mladý podezřelý?
5: Od začátku to je hrozný hajzl.
2: A tak to jste nemohli vědět, že dělám judo.
6: Klidně běžte a šlapte chodník.
7: Ježišmarja,
6: a vydělejte si poctivou prací.
2: Počkejte.
1: Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací.
5: No, já nejsem policajt.
2: No a co teda jste?
5: No, měšťák.
1: Komedie 6 gramů kombinuje svérázný humor a morální hranice, které jsou lidé ochotni překračovat. Režisér Miroslav Ondruš snímek natáčel na gymnáziu v Litomyšli a potkávají se v něm výrazné herecké osobnosti jako Ondřej Vetký, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlát nebo Lenka Vlasáková.
8: Praha žije filmy.
9: Praha žije filmy.
10: Somewhere in space.
0: Vracíme se na silnice. Pražský okruh je obousměrně zavřený kvůli údržbě mezi Lochkovem a Vestcem a tvoří se stále kolony na objízdných trasách. V tuhle chvíli je zdržení třeba na jižní spojce.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
12: Dnes večer v České televizi.
13: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
14: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
15: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, 3:15, posloucháte Rádio Praha. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Podrobnější informace ve zprávách už za chvíli v 16 hodin. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy stále čekejte kolonu. Nejdřív od exitu 182 popůvky, tady se zdržíte 10 až 15 minut, je tu porouchané auto. A další komplikace jsou také u 193. kilometru, tady je to až na čtvrt hodiny. Pojďme se podívat ještě na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně. Kolona od exitu 5 Rudná, osobní auta jedou o něco pomaleji. A i tak je to zdržení 20 minut, následně i pražský okruh směrně uzavřený kvůli údržbě tunelů, stále mezi sjezdy 15 Lochkov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barrandov vznikají kolony obousměrně na jižní spojce až na čtvrt hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.

0: Kapela Linkin Park dozněla v 16 hodin na Rádiu Praha a my jsme pro vás připravili další zprávy. Ve studiu už je Václav. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 5 vybrala firmu na odstraňování nelegálních grafity. Česko zítra zasáhne další vlna veder a na větším území Česka teď do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru a novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda Nejvyššího soudu. A bude zítra převážně jasno nebo polojasno, teploty 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 5 vybrala firmu na odstraňování nelegálních grafity pro další 4 roky. Ve výběrovém řízení zvítězila stejná společnost jako v předchozím období. Vyčištění posprejovaných budov garantuje do 48 hodin od nahlášení majitelem. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy se firma bude na vyžádání starat o soukromé budovy.
3: Antigrafity firmě připadne také povinnost vytipovat místa v Praze 5, která budou vhodná pro zřízení volných ploch na legální sprejování.
1: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup Carebot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
5: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
0: Ukazuje mi technický ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak.
5: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
0: V Česku umělou inteligenci od Carebotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda Nejvyššího soudu András Baka. Vybrala ho vládní strana TISA premiéra Petera Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Maďar odvolal předchozího prezidenta Tamáše Šujoka změnou maďarské ústavy. Vyčítal mu spojení s režimem bývalého premiéra Viktora Orbána. Většina české atletické výpravy odletěla dopoledne do Birminghamu na mistrovství Evropy, které začne v pondělí. Na svůj první evropský šampionát mezi dospělými tak odcestoval i juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen.
6: Určitě se hrozně těším.
7: Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
1: Na mistrovství Evropy se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel nebo úřadujícího evropského šampiona oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33, slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách na silnice a novinku mám ze silnice číslo 3. Pokud jedete z Prahy, respektive od D1 na České Budějovice, tak kus za Benešovem přímo u hlavního sjezdu na Bystřici je teď silnice 3 uzavřená kvůli nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 4 minuty po 16. Krásné sobotní odpoledne vám přeje ze studia Rádia Praha Lenka Vahalová a já mám pro vás další muziku. Činasky.
8: Neříkejme tomu selháním,
0: bude tu i Sabrina Carpenter. Sophie and Giants. Nebo teď Rita Ora.

0: Krásné odpoledne, 4:15, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli tu bude Jirka Štefl a jeho tipy. Praha je nej. Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Ještě pohled na silnice na Pražském okruhu, je stále uzavírka. Počítejte s výrazným zdržením a s kolonami. Ucpává se kvůli tomu také jižní spojka a v Novopatské v Praze směrem na Letňany se před sjezdem na Kbelskou srazilo osobní auto s dodávkou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme přesně minutu před 5:30 a je tu Jirka Štefl a slíbené pozvánky. Tak Jirko, kam nás zveš?
1: Přeju vám hezký den. Programy, divadla a letní kina. Přesně tohle nabízí letní scény v Praze 10. Městská část si pro vás připravila kulturní program v Malešickém parku, na Skalce a nebo na Zahradním městě. Teď v neděli se do těchto lokalit vydejte na divadelní představení pro děti. Začátek je ve 3 hodiny odpoledne. Další vystoupení jsou pak na programu během celého srpna. A nebo se podívejte do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu je speciální výstava fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy sloupsko-šošovské jeskyně s hlubokými propastmi, nebo boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem v Čechách. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Vracíme se na silnice. V Novopatské v Praze směrem na Letňany se před sjezdem na Kbelskou srazilo osobní auto s dodávkou. Je to v omezení. Kolona začíná kousek za nájezdem od Černého mostu a zdržení 10 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně od exitu 5 je stále kolona a zdrží se hlavně kamiony v tuhle chvíli. Zavřený je také stále Pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Lochkov a Vestec a tvoří se kvůli tomu kolony i na jižní spojce. A na silnici 3, pokud jedete od dálnice D1 na České Budějovice, tak kousek za Benešovem přímo u hlavního sjezdu na Bystřici je trojka zavřená obousměrně kvůli nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 4:45, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou, za chvíli taky s Václavem Millerem, budou tu zprávy přesně v 17 hodin, počkejte si na ně. Jaká je situace na silnicích? Na okruhu je nejdřív ve směru z letiště na dálnici D1 omezení hned za nájezdem z D5. Kvůli tomu vzniká stále kolona na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Popojíždět budete už od 4. kilometru. Na pražském okruhu pak jsou obousměrné uzavírky mezi 15. a 3. kilometrem. Kvůli tomu se stále plní jižní spojka a ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova dolů na Smíchov překáží nepojízdné auto v pravém pruhu, kolona je na vjezdu z Patočkovy a regulují kvůli tomu vjezd do Blanky už v Troji. Kolona je v Nové Povltavské od sjezdu z mostu Barikádníků. Dívám se ještě, jak to vypadá na silnici číslo 3. Pokud míříte od dálnice D1 na České Budějovice, tak u Bystřice, respektive u hlavního sjezdu na Bystřici, je v tuhle chvíli kvůli nehodě silnice číslo 3 obousměrně uzavřená.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, 17 hodin, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy s Václavem. Hezký den.
1: A hezké odpoledne. Už v září by mohli znovu jezdit tramvaje mezi IP Pavlova a Vinohradskou ulicí v centru Prahy. Prahou prošly desítky tisíc lidí, aby vyjádřili podporu právům sexuálních menšin. Ukrajinské drony už podruhé zasáhly ruskou nákladní loď v Černém moři. A zítra bude převážně jasno, večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice začnou jezdit dřív, než dopravní podnik plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
3: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
1: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam staví novou trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. Prahou dnes prošly desítky tisíc lidí v barevném oblečení s duhovými doplňky, aby vyjádřili podporu komunitě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí. Na Štvanici, kde průvod skončil, pokračuje do večerních hodin program. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně na pražský průvod dohlíželi stovky policistů a antikonfliktní tým. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové policisté během průvodu neřešili žádné zásadní komplikace. Průvod trval zhruba 2 hodiny, na Štvanici došel kolem 2:30. Policisté pak zprovoznili všechny komunikace. Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje jen 28% Čechů, proti je o 10% víc. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nadpoloviční podporu. Nejvíce by proti bylo důchodců mezi 65 a 74 lety ze 40%. Podle Vojtěcha Duvka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
4: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
1: Ukrajinci pokračují v leteckých útocích na ruské rafinerie a plavidla v Černém moři. Už podruhé zasáhli ruskou nákladní loď a taky jednu vrtnou plošinu.
5: Obyvatelé ruského Gelendžiku a Novorosijsku na sociálních sítích zveřejnili záběry ruské nákladní lodě, na které po zásahu drony vypukl obrovský požár. Ukrajinská televize informovala také o úspěšném útoku na ruskou plovoucí vrtnou plošinu, kterou ruská armáda údajně používala jako základnu pro vysílání dronů na Ukrajinu. V samotném Rusku Ukrajinci znovu zaútočili na dvě velké rafinérie, při zrani v Samarské oblasti a v Ilském v Krasnodarském kraji. Ruské úřady připustily dopad úlomků nepilotovaných letounů. Obě rafinérie doteď hoří. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Altmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Ten bude hrát se Španělem Chodarem. A v Praze bude zítra převážně jasno, večer až polojasno. Noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Po zprávách opět na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D5 i Pražském okruhu. Na okruhu je nejdřív ve směru z letiště na dálnici D1 omezení hned za nájezdem z D5. Stále kvůli tomu vzniká kolona na dálnici D5 už od 4. kilometru. Následně na Pražském okruhu je obousměrná uzavírka kvůli údržbě tunelu mezi 15. a 3. kilometrem. Objížďka přes Barandov a po jižní spojce, tady se ale stále tvoří kolony. Ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova dolů na Smíchov překáží nepojízdné auto v pravém pruhu a stále kvůli tomu regulují vjezd do tunelů.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Madonna. Bude tu i Freya Riding. Nebo teď Klok Klok.
6: Rádio Praha a Lenka Vahalová.
7: A Lenka Vahalová.

0: Na Rádiu Praha. Na Václavském náměstí je v zemi zakopaná nová časová schránka pro následující generace. Proč tam je a co je uvnitř, řekneme už za chvíli. Komplikace stále v Praze, na silnicích, na okruhu se nejdřív zdržíte ve směru z letiště na dálnici D1 kvůli omezení za nájezdem z D5, vzniká kvůli tomu i kolona od Rudné na dálnici D5 od 4. kilometru. Následně počítejte s tím, že Pražský okruh, tady je obousměrná uzavírka mezi exity 15 Lochkov a 3 Vestec a tvoří se kvůli tomu kolony stále na jižní spojce a ve Strahovském tunelu v Praze ve směru z Břevnova do na Smíchov. Překáží nepojízdné auto a stále regulují vjezd do Blanky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Janet Jackson a Runway. Teď máme přesně 17.30, současný tisk, bankovky nebo pohlednice, to všechno obsahuje časová schránka, která nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí. Pro budoucí generace má být upomínkou na dnešní dobu.
1: Přijde mi, že to je hezký a pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne, že bude tady vykopávat na Václaváku nějakou díru a tu schránku jako vyndá, tak to určitě má jako smysl.
2: Marie Vaňasová každý den chodí přes Václavské náměstí do práce. Mimo jiné kolem místa, kde je teď zakopaná časová schránka. Kdybyste měla možnost sama do takové schránky přispět, co byste tam dala?
1: Třeba nějaký fotky, jak to Václavské náměstí jako vypadalo třeba před tou rekonstrukcí, teďka během té rekonstrukce. Možná bych tam dala nějaký noviny z dnešní doby, aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
2: Právě noviny z tohoto týdne ve schránce skutečně jsou. Dala je tam ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
3: V té schránce je přibližně 30 různých předmětů. Je to spoustu vzkazů, jsou to mince. Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím.
2: Nebo třeba policejní nášivky, manžetové knoflíky i pivní sklenici.
3: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, má to pro 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
2: Plastová bedna s předměty je ode dneška uložená zhruba metr a půl pod rozestavenou tramvajovou tratí. Tu by stavbaři měli dokončit za 10 měsíců. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou v některých částech Václavského náměstí už hotové povrchy a zasazené stromy.
4: Ty práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
2: Vybudování zhruba půlkilometrové tramvajové tratě bude stát přes miliardu korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Co se děje v Praze?
0: Vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá na okruhu a také na dálnici D5. Pokud jdete po dálnici D5 do Prahy, tak se zdržíte od 4. kilometru směrem tady do Prahy. Pak kvůli dopravnímu omezení je zdržení na pražském okruhu při příjezdu po dálnici D5 a následně čekejte komplikace na pražském okruhu kvůli obousměrné uzavírce mezi 15. a 3. kilometrem směrem k dálnici D1, nebo respektive tady je to v obou směrech, ale delší kolem směrem k dálnici D1. Musí se to objíždět, ale kvůli tomu je zdržení i v Praze na jižní spojce.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Benson Boone dospíval na Rádiu Praha přesně ve 6:15. Do Havlíčkových sadů za kulturou odstartoval další ročník letní grébovky s divadlem MA. Podrobnosti samozřejmě i fotky toho prostoru, jak to tam vypadá, je to v umělé jeskyni a je to opravdu nádherný prostor. Tak všechno najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně čekejte stále kolonu od Rudné, od 4. kilometru táhne se až na Pražský okruh a stále připomínáme také Pražský okruh. Uzavírky jsou mezi sjezdy na Lochkov a Vestec a plní se kvůli tomu obousměrně jižní spojka. Silnice 3 Praha České Budějovice je zavřená stále u hlavního sjezdu na Bystřici kvůli nehodě a dívám se ještě na dálnici D10. Z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Horní Počernice na 5. kilometru vzniká kolona, zdržení 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Leone a Callum Scott, krásný podvečer, máme 18 hodin a na Rádiu Praha už je čas na zprávy s Václavem. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se v Praze zúčastnili desítky tisíc lidí. Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. A zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho desítky tisíc lidí.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
4: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
4: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
4: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
7: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
8: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
7: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
9: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
7: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Maďarská vládní strana TISA nominuje na příštího prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V téhle volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
10: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fidesz bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák. Český rozhlas.
1: Na atletické mistrovství Evropy dopoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
11: To asi jedno, asi myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
1: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel. A zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33, slabý proměnlivý, během dne místy mírný, jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice. Na Pražském okruhu je obousměrná uzavírka kvůli servisu tunelů a projíždět se teď nedá mezi exity 15 Lochkov a 3 Vestec. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce, na té stále vznikají kolony od Vídeňské na Barrandovský most. Je to teď na 15 minut a v opačném směru budete popojíždět 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
12: Pražský update.
13: Pražští hasiči.
14: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
15: Praze nepojede o víkendu metro.
16: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
12: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Sobotní pražský update začíná 6 minut po 18. Pražskými ulicemi prošel pochod Prague Pride za práva sexuálních menšin. Letos poprvé nekončil na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice. Podrobnosti za chvíli.
12: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Krásný podvečer. Hlavním městem dnes prošel pochod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem nebo duhový průvod vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost. Celou akci doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a berlínský útoky na tuhletu naši komunitu a myslím si, že je pořád potřeba to zdůrazňovat a požadovat rovný práva. Myslím, že si to zasloužíme, nejsme lidi druhý kategorie.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleničková.
5: Na Letenské pláni se koná jiná akce a zároveň ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu. Na opatření dohlíželo několik stovek policistů dopravní pořádkové i kriminální policie.
2: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
7: Zpátky na silnice čekejte zdržení na příjezdu do Prahy po dálnici D5. V tuhle chvíli se sune kolona z prvního kilometru, je to na 10 minut a Pražský okruh je stále s obousměrnou uzavírkou mezi 15. a 3. kilometrem.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: V Toucově dvoře v pražské hostivaři

0: děti. Zajímalo mě, jak bychom se měli správně starat o morče.
1: Tak určitě je dobré, aby to morčátko mělo doma nějaký výběh. Pak je důležité, aby se ten člověk vybral to správné plemeno. Musíme vědět, že třeba na háčka si ven nepořídíme. Všechny morčátka potřebují vlastně, aby měly přísun k pitné vodě, potřebují seno, to je hlavní. Samozřejmě pak doplňkově můžeme dodávat granule s vitaminem C.
2: Vlastně morčátka se často pořizují jako dětem, protože nejsou tak náročné na péči, ale jak starým dětem byste jako doporučila?
1: Zpočátku se stejně ty rodiče musí starat, jo? Prostě na tom dítěti to nemůže zůstat celé samotné. Nikdy vlastně ty děti do toho předškolního věku nenecháváme s těma zvířatama samotné, to proto, že vlastně nemají takový cit a mohli by nevědomky tomu zvířeti ublížit.
0: A jak rozeznáte morče od křečka?
1: Morčata jsou skupinová zvířata, křeček je zpravidla samotář a hlavně morče je denní zvíře, křeček je noční zvíře, takže z hlediska biorytmu toho dítěte je daleko lepší to morče i z hlediska té velikosti. A vlastně přes den ten křeček spí a začne řádit vlastně většinou v noci a když ty děti prostě jako spějí, tak to není úplně jako ideální, protože to narušuje vlastně ten jejich biorytmus.
2: Kolik tady máte na výstavě morčátek a jak to vlastně funguje ten proces, že bych chtěla jako své morče vystavit?
1: Vlastně přihlašuje se dopředu, my tady máme dva britské posuzovatele, což je vlastně kolébka chovatelství tady vlastně na evropském území. Jinak morčátka si nosí majitelé sami na těch výstavních podložkách, takže si ho můžou dopředu připravit, přinesou si ho vlastně na to posouzení. Pan posuzovatel říká jednotlivé položky, co hodnotí, záleží to na tom, jaké hodnotí plemeno, nebo jestli je to mazlíček, takže hodnotí se třeba typ a stavba, hlava, oči, uši, potom se hodnotí srst nebo kůže, no a hodnotí se i barva.
0: Výstava probíhá celý víkend v Toulcově dvoře, kde si můžete morčata nejen prohlédnout, ale některá i zakoupit. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Pražský update. Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
3: Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha a teď už je čas na souhrn pražských zpráv s Václavem.
1: Dobrý večer. Prahou dnes prošly desítky tisíc lidí v barevném oblečení s duhovými doplňky, aby vyjádřili podporu komunitě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí. Na Štvanici, kde průvod končil, pokračuje do večerních hodin program. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně na pražský průvod dohlížely stovky policistů a antikonfliktní tým. Pražská policie hledá svědky nehody, při které neznámé auto srazilo 9. července v ulici ve Štíhlách 85-letou chodkyni. Žena utrpěla tržnou ránu, pohmotněniny a zlomeniny v obličeji. Policie má k dispozici kamerový záznam zachycující ženu, která se zraněnou chodkyní mluvila. Žádají proto ji a další případné svědky, aby se jim přihlásili na linku 158. Tramvaje SIP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice začnou jezdit dřív, než dopravní podnik plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík. Podle něj byl původní termín zhruba v únoru příštího roku. A v Holešovicích vedle parku U vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Koupaliště by se mohlo otevřít do 3 let. Přesné náklady zatím radnice nezná, záleží především na ceně pontonů. A v Praze bude zítra převážně jasno, večer až polojasno, s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále připomínám Pražský okruh, tady je uzavírka v obou směrech mezi 15. a 3. kilometrem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dvě osmičky v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacquart nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
4: Strašný rachot, strašně rány, všechno padalo, lidi padali.
3: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
5: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
3: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských U2, říká si Diech. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.
0: Radio Praha.

0: Pražský update.
1: Krásný podvečer, 6:45. V Oboře v Kolodějích se ukrývá památný strom. Jedná se o nejstarší strom v Praze a více o dubu zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Nese právě pojmenování dub Karel a není to po nikom jiném než samotném císaři a králi Karlu IV., který ho podle pověsti údajně vysadil v roce 1359.
3: Prozradil mi dendrolog Aleš Rudl. Nejspíše jde ale o pověst, dub bude mladší.
2: Když se podíváme na jeho vzrůst a obvod kmene, který má přes 7 metrů, úplně nejmohutnější památný strom Prahy, tak dojdeme k závěru, že je spíše tak o 100 let mladší, tedy byl vysazen nejspíše za vlády Jiřího z Poděbrad. Nicméně byl významný už od svého počátku nebo od svého působení vlastně v areálu toho kolodějského zámku, protože pod dubem bylo vybudováno pódium a státníci, kteří vlastně v Kolodějích pobývali, tam přijímali návštěvy a konaly se tam i drobné posezení nebo i oslavy.
3: Tento významný strom se řadí mezi nejmohutnější duby u nás, a to díky objemu svého kmene.
2: Tím je vlastně raritní z hlediska právě toho svého vzrůstu. I když ta koruna už samozřejmě není tak bohatá jako předtím, ve stromě je dutina, je vidět, že vlastně jsou tam hojící se rány v minulosti odstraněných větvích, takže vlastně vzhledem k tomu stáří už ten strom tak jako ustupuje, nicméně stále je dominantní a výrazným jedincem v rámci vlastně pražských památných stromů.
4: Jak se určí vlastně to, že ten strom je památný?
2: Je to dle zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy příslušný orgán ochrany přírody, v Praze je to magistrát, ten strom získá přísnější ochranu. Jeho ošetření musí být odsouhlaseno právě tím příslušným úřadem, takže jsou to takový VIP stromy. A zároveň tyto stromy jsou označovány malým státním znakem.
3: Mapu těchto památných stromů vytvořil právě Aleš Rudl, který je autorem webu Pražské stromy.
2: To je takový průvodce po památných a významných stromech Prahy a návštěvníci tam mohou najít vlastně všechny památné stromy, které jsou v Praze, a web funguje i takový jako nástroj pro cíle nejrůznějších vycházek a výletů, protože za těma stromama se dá putovat, chodit.
3: Bohužel dub Karel se navštívit nedá. Je v Oboře, kde není umožněn veřejnosti přístup. Podívat se na něj ale můžete alespoň na našich sociálních sítích. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha a teď se dívám, jak to vypadá. Na silnicích Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi sjezdy na Lochkov a Vestec. Kvůli údržbě tunelů se do zítřejšího poledne jezdí přes Barrandov a po jižní spojce. Na to ještě počítejte se zdržením v obou směrech kolem 10 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hezký podvečer, zítra bude převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, zítřejší teploty 31 až 33 stupňů a vát má pouze slabý vítr.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 19. hodinu a ve studiu už je Václav Miller. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Už v září by mohli znovu jezdit tramvaje mezi IP Pavlova a Vinohradskou ulicí v centru Prahy. Meteorologové varují před vedry a rizikem požárů a francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody. Zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tramvaje IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dřív, než dopravní podnik předpokládal. Mohlo by to být už v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík. Podle něho byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
3: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
1: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam stavil novou tratě z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. Praha 5 vybrala firmu na odstraňování nelegálních grafity pro další 4 roky. Ve výběrovém řízení zvítězila stejná společnost jako v předchozím období. Vyčištění posprejovaných budov garantuje do 48 hodin od nahlášení majitelem. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy se firma bude na vyžádání starat i o soukromé budovy.
4: Antigrafity firmě připadne také povinnost vytipovat místa v Praze 5, která budou vhodná pro zřízení volných ploch na legální sprejování.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem ve Francii od začátku měření.
5: Začíná to být složité. Hrozí, že nebudeme moct používat toalety nebo nabízet karafy s vodou. Pro zákazníky to bude komplikované.
6: Řekl francouzskému rozhlasu majitel restaurace Valentin Rigoulet v obci Clairvaux-Lelac na východě země. V obci téměř vyschly dva zdroje pitné vody a radnice musí dovážet pitnou vodu v cisternách ze sousedních měst. Obce navíc nabádají obyvatele k šetření vodou. Přes 40% toků ve Francii je vyschlých nebo téměř vyschlých. Problém kvůli tomu mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Ve fotbalové šancelize Mladá Boleslav nastoupí proti pražské Spartě. Utkání začne ve 20 hodin. Trenér středočeského celku Aleš Majer moc dobře vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v Lize mistrů porazil francouzský Lyon.
7: Myslím si, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
1: A zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Teď na silnice Pražský okruh je stále obousměrně uzavřený mezi sjezdy na Lochkov a Vestec. Tvoří se kolony na objízdných trasách, hlavně na jižní spojce.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Už týden sužují Česko velmi vysoké teploty, někdy přesahující i 40 stupňů Celsia. Dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy. Podrobně o tom budeme mluvit už za chvíli. Z muziky Imagine Dragons. Support Lesbians. Teď si dáme Adele.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se také obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující i 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl 3. den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tady hlede sluníčko. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Rádio Praha. Co se děje?
9: Co se děje?
8: Každou neděli v 9 večer. Na Rádio Praha.

Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 19 hodin 30 minut. Za chvíli tu bude Jirka Štefl a bude pro vás mít pozvánku třeba do Národního zemědělského muzea. Zůstaňte s námi. Zítra bude převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů a nejvyšší zítřejší teploty 31 až 33 stupňů.

0: Krásný večer, 2 minuty nás dělí od 7:45 Rádio Praha stále s vámi a teď už jsou tu tipy od Jirky Štefla.
1: Přeju vám hezký den, programy, divadla a letní kina. Přesně tohle nabízí Letní scény v Praze 10. Městská část si pro vás připravila kulturní program v Malešickém parku, na Skalce a nebo na Zahradním městě. Teď v neděli se do těchto lokalit vydejte na divadelní představení pro děti. Začátek je ve 3 hodiny odpoledne. Další vystoupení jsou pak na programu během celého srpna. A nebo se podívejte do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu je speciální výstava fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy Sloupsko-Šošovské jeskyně s hlubokými propastmi, nebo Boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem v Čechách. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A víkendových typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Krásný večer, Adonis dospíval přesně ve 20 hodin na rádiu Praha. Teď už je čas na zprávy s Václavem. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se v Praze zúčastnili desítky tisíc lidí. Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Státy na jihu Evropy bojují s lesními požáry a v Praze bude zítra převážně jasno. Večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem dnes vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT plus komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
4: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
4: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
4: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: V Holešovicích vedle parku U Body by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Koupaliště by se mohlo otevřít do 3 let. Přesné náklady zatím radnice nezná. Záleží především na ceně pontonů. Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát navíc kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
7: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
1: Požár v Andaluzii na jihozápadě Španělska už spálil na 4000 hektarů a kvůli větru se stále šíří. Informovala o tom agentura AFP. Plameny zatím nezasáhly obytné oblasti, úřady ale preventivně evakuovaly asi 70 lidí. Na místě zasahují skoro 300 hasičů s pomocí letadel a těžkých vozidel. V noci na dnešek se rozšířil požár taky u Gardského jezera na severu Itálie. Evakuovat se museli asi 200 lidí, včetně turistů. Evropu letos zasáhlo několik vln veder a silné sucho. Vědci je připisují změně klimatu způsobené lidskou činností. Extrémní horko vysušilo vegetaci, která rostla během deštivých období na začátku roku. To vytvořilo příznivé podmínky pro vznik lesních požárů. Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku domácí šance ligy. Do čela se posunuli po remíze 5-5 z Plzní. Ve třetím kole na Stínadlech se hrál druhý nejgólovější zápas historie nejvyšší soutěže. V dalším odpoledním utkání Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2 a v tuto chvíli začíná souboj Mladé Boleslavy se Spartou Praha. A zítra bude převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Pražském okruhu je kvůli údržbě obou tunelů stále obousměrně uzavřený úsek mezi exitem 15 Lochkov a 3 Vestec. Do zítřejšího poledne se jezdí přes Barrandov po jižní spojce.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný večer, teď máme 5 minut po 20. a za chvíli se budeme věnovat suchu. Hladina Orlické přehrady je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Na mnoha místech se objevují základy domů zaniklých obcí. Některé řeky dokonce vyschly. Podrobně už za chvíli.

0: Krásný večer, Gary Halliwell dospívala ve 8:45 na Rádiu Praha. Česko se potýká s výrazným suchem, to zasáhlo například všechny přítoky Vltavy, některé z nich mají průtoky na historických minimech. Klesá i hladina přehrad Vltavské kaskády.
1: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
2: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
1: Je tu málo turistů a ty vlastně provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
2: Jak obecně vnímáte ty teploty letní?
1: Hrozně. Prostě jsme furt ve vodě a nebo na pivku.
2: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce oblasti, popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
3: Co se týče srážek, tak letos je jako extrémní sucho. Máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět. Na jaře přitekla voda ze Šumavy z jižních Čech, takže ten Orlík byl plnej, ale vzhledem k tomu, že neprší, tak teďka, když se tam půjdete podívat, tak tam prostě je jako velký podstav, prostě to je strašně znát.
2: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
4: Na řece Sázavě je to tak, že ta horní část, která je z Kácova, řekněme až do Čerčan, do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit, i když jsou tam místa, kde se člověk s tou lodí trošku projde, ale tam ta návštěvnost celkem je. Problém je na té spodní části z Týnce do Pikovic, která tu vody má strašně málo a ta se jezdit nedá.
2: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi, popisuje generální ředitel Petr Kubala.
5: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
2: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
5: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly. To jsou jenom tak občas nějaké louže, nebo to vypadá jako uvozová cesta, třeba v Českých Budějovicích Mlýnská stoka. A jsou to i mnohé významné vodní toky, jako je třeba Uhlava, jako je Sázava, kde vám teče jeden kubík vteřinový, jako je Lužnice, Nežárka. Takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
2: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Rádio Praha, co se děje?
7: Co se děje?
6: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

Krásný večer, Nirvana dozněla na rádiu Praha přesně o 20:30. Lidem v těžkém životním období mohou od srpna oficiálně pomáhat ti, kteří se sami podobnou situací prošli. Takzvané peer pracovníky totiž zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do katalogu prací. Podrobnosti už za pár minut. Samozřejmě sledujeme, jaké bude počasí. Zítra bude převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů a nejvyšší denní zítra 31 až 33.

0: Večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme krátce před 8:45. Od srpna můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici takzvaného peer pracovníka, tím se ale nemůže stát každý. Peer pracovník je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobným obdobím.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram?
2: Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
3: To prostě nestačí. Je nutné, aby měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
2: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
4: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
2: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
5: V sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, velmi dobře. Jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem.
2: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Sucho v Česku se zhoršuje, průtoky některých řek jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. S pozorněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle Medianu skoro 40% Čechů, více než třetina nemá názor. Ukrajinské drony už podruhé zasáhly ruskou nákladní loď v Černém moři. Na zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, s teplotami 31 až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česko trápí nedostatek srážek, sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích povodí Vltavy. Vodohospodáři i proto musí vylepšovat odpouštění přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
2: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Český rozhlas, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů od agentury Median. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví. Vojtěch Dufek z agentury Median dodává.
3: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
0: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců 22. července. Jí prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vládní strany ANO, SPD a motoristé sobě ale mají 108 poslanců a mohou veto přehlasovat. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Ukrajinci pokračují v leteckých útocích na ruské rafinerie a plavidla. V Černém moři už podruhé zasáhli ruskou nákladní loď a taky jednu vrtnou plošinu.
4: Obyvatelé ruského Gelendžiku a Novorosijsku na sociálních sítích zveřejnili záběry ruské nákladní lodě, na které po zásahu drony vypukl obrovský požár. Ukrajinská televize informovala také o úspěšném útoku na ruskou plovoucí vrtnou plošinu, kterou ruská armáda údajně používala jako základnu pro vysílání dronů na Ukrajinu. V samotném Rusku Ukrajinci znovu zaútočili na dvě velké rafinérie. V Syzrani v Samarské oblasti a v Ilském v Krasnodarském kraji. Ruské úřady připustily dopad úlomků nepilotovaných letounů. Obě rafinérie doteď hoří. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Závod mezi světovou elitou v orientačním běhu ve Vyšším Brodě přinesl skvělý úspěch Tomáši Křivdovi. Český reprezentant si připsal premiérové vítězství v lesním závodě světového poháru na střední trati.
5: Jsem fakt do puntíku spokojený s tím, co jsem tam předvedl. Bylo to, nechci říct učebnicový, možná si tam zpětně něco najdu, ale myslím, že na moje poměry a na takhle těžký terén jsem prostě tam nechal všechno, a to nejenom tím nasazením, ale i tím technickým výkonem. Mám rád, když je závod hodně technický, ale zároveň se tam dá rozeběhnout. Se mi to hodně trefilo do těch mých silných stránek.
0: Zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
6: Zóna 90.
1: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: devadesátky v nejlepším mixu ve městě.
1: Zóna 90.
0: To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.

0: Top 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: Už v září by mohly znovu jezdit tramvaje mezi IP Pavlova a Vinohradskou ulicí v centru Prahy. Nový inzetní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Zítra bude převážně jasno, večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v centru Prahy začnou jezdit dřív, než dopravní podnik plánoval. Mohlo by to být už v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
4: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam stavěl novou trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
6: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
7: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
6: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
8: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
6: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
9: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fidesz bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: Na atletické mistrovství Evropy odpoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
10: Je to asi jedno, asi myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
4: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. A zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno, noční a ranní teploty 15 až 17 stupňů, nejvyšší denní 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.

0: Zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude Kateřina Chládková, jazykovědkyně a psycholingvistka. Jak se nejlépe naučit jazyk? Jaký má názor na polygloty? A proč zkoumá v rámci jazykovědy miminka? Tak o tom všem budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Kateřina Chládková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Jazykovědkyně a psycholingvistka. Tak jestli byste nám na úvod vysvětlila, čemu se vlastně věnujete?
1: Tak já se věnuju tomu, jak si osvojujeme, jak se učíme jazyk, jak ho vnímáme a jak vlastně jazyk se prolíná s celým naším životem, myšlením a jak ovlivňuje to, jak fungujeme ve společnosti.
0: A jak vás tenhle obor napadl?
1: Jak mě tenhle obor napadl? No, mě vlastně napadl v prváku na vysoké, když jsem chodila...
0: V Olomouci,
1: přesně tak. Když jsem chodila do kurzu Šárky Šimáčkové o osvojování řeči, tak jsem se úplně do toho oboru zamilovala a už nebylo cesty ven.
0: A vy jste studovala i v Amsterdamu. Jaký je třeba přístup, kdybyste porovnala tu Českou republiku a Nizozemí v přístupu k jazykovědě?
1: Tak v Nizozemsku to je, nebo aspoň byl, když já jsem tam šla studovat, vyloženě ráj lingvistiky a jazykovědy, psycholingvistiky, neurolingvistiky taky. A tam prostě pracovala spousta prostě špičkových světových lingvistů, kognitivních psychologů, takže tam to bylo to místo, kde jsem prostě chtěla studovat a dál se nějak realizovat. Co vlastně mě jako zasáhlo úplně, co jsem nečekala, jsem věděla, že jdu jako mezi superlingvisty a do skvělé země, ale co jsem nečekala, byl ten přístup toho k tomu vzdělávání. A tady jsem vlastně studovala toho bakaláře a jak jsem řekla, tak kurz v prváku, který jsem absolvovala a namotivoval mě, tak ten byl úžasný. Ale když jsem pak přišla do toho Nizozemska, tak všechny kurzy byly ve stylu prostě diskutujme tady. Průběžně se člověk musel vzdělávat z týdne na týden, opravdu jakoby číst hodně vědeckých článků.
0: Aby bylo o čem
1: přesně,
0: debatovat.
1: A potom jako se vyjadřovat, debatovat. A já jsem opravdu v těch prvních týdnech jako vyloženě z toho, myslela jsem, že uteču, jako že jsem na to nebyla vůbec zvyklá, nebyla jsem na to připravená, co samozřejmě taky mění postupně tady. Ale tohle byl vlastně ten šok, ještě větší vlastně než to, že jdu mezi skvělé lingvisty. Tak to, že ten přístup tam k tomu byl úplně jiný. Jako otřepala jsem se, zvládla jsem to a pak to bylo skvělý, ale ten začátek byl trošku krušný. A byl to jako úplně jiná realita než tady.
0: A studovala jste v angličtině?
1: V angličtině. Většina kurzů v angličtině, něco jsem měla v holandštině, ale to spíš byly jenom ty volitelné. Já jsem totiž studovala nizozemštinu v Olomouci, tak proto jsem mohla, ale většina byla v angličtině.
0: A proč je to ráj, to Nizozemí? Je tam nějaký historický kontext pro tu jazykovědu?
1: Nevím, jestli pro jazykovědu obecně, ale možná je to dáno tím, že Nizozemsko je prostě multikulturní, mnohojazyková, plurilingvní země, protože jsou to historicky prostě obchodníci, takže potřebovali, že jo, se domluvit se všema, s kým obchodovali, takže prostě tam opravdu ty jazyky, různé jazyky, slyšíte na každém rohu, tam podle mě, že v Amsterdamu, kde jsem studovala, až přes 200 různých národností, s tím se samozřejmě pojí všechny ty různé jazyky. Taky je tam spousta bilingvních rodin, protože přistěhovalci mají svoje zděděné jazyky, mluví nizozemsky, anglicky, takže se tam vlastně, je tam velký materiál, na jakém se dá jazykovědně zkoumat. Ten je samozřejmě ve všech zemích, ale tam prostě nějak asi, protože to prostředí bylo tak jako bujné, tak to tam dávalo vzniknout i té vědě.
2: Rádio Praha 107,1 FM. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále Kateřina Chládková a naše dnešní téma jednoduše jazyky. Vy mluvíte kolika jazyky?
2: Taková otázka pro lingvisty. Já mluvím jakože nějak uspokojivě nebo tak, abych se komfortně se cítím ve třech jazycích, v češtině, v nizozemštině a v angličtině.
1: A máte touhu, když jste takzvaně od fochu, se učit další a další jazyky, anebo na to není prostor, když je vlastně zkoumáte, anebo zkoumáte to učení?
2: Strašně bych chtěla znát všechny jazyky světa. A vždycky, když zkoumám nějaký jazyk, samozřejmě lingvista, když zkoumá nějaký jazyk, tak ho vůbec nemusí znát nebo nemusí ním umět mluvit. Což samozřejmě je trošku nevýhoda, je dobrý vždycky spolupracovat s někým, kdo s tím jazykem má vlastně vlastní zkušenost z první ruky. Ale jo, zkoumám. Teďka jsme měli experiment, kde jsme Čechy učili maorsky, nebo maorštinu jsme jim pouštili a učili jsme je. A úplně jsem se do toho jazyku zamilovala. Já se vždycky zamiluju do každého jazyku, který zkoumám. Ale vlastně jako za ty meze toho, že to použiju pro experiment a ráda si to poslechnu, nebo se ráda koukám na seriály prostě v severských jazycích, kterým taky jako úplně moc nerozumím. Tak to nejde, no, protože prostě ten čas věnuju tomu zkoumání místo toho, abych se ty jazyky nějak učila.
1: A pomáhá třeba to, když člověk má hudební sluch, má potom lepší dispozice k tomu, aby se učil jazyky?
2: To je dobrá otázka a na té vlastně pořád taky ještě není shoda mezi
1: Zkoumáte
2: lingvisty.
1: Zkoumáte to stále?
2: Zkoumáme, já to takhle úplně moc neskoumám, ale z toho, co takhle jako znám za výzkumy a nějak pozoruju ve svých vlastních výzkumech, které nejsou přímo na toto zaměřeny, je, že strašně záleží na té metodě. Pokud použijete jakoby tu horší metodu, kde vám není, k tomu učení se jazyka, kde vám jako není ten zvuk toho jazyka dopřáván dostatečně, tak potřebujete mít dobrý hudební sluch, abyste si to z toho vytáhli, z toho mála. Ale pokud byste ten jazyk dostatečně dostávali v té jeho zvukové podobě, vlastně multimodální podobě plně, tak si myslím, je takový odhad, že nezáleží na tom, jestli máte hudební sluch. A možná pro dobrý hudební sluch nebo horší hudební sluch. A možná proto vlastně je i ten jako rozpor mezi různými studiemi, kdy jedna studie nachází, že má hudební sluch vliv, jiná studie nachází, že nemá. Může to být tím, že ty lidi v těch různých studiích se prostě cizí jazyk učili různými metodami.
1: Dobře, tak může být nějaký jiný předpoklad pro to, abychom byli dobří v tom učit se další a další jazyk? Napadá mě třeba, jestli máme vysoké nebo nižší IQ, jestli mi rozumíte.
2: No, ono záleží na tom zase, jakou metodou k tomu jdete, protože vlastně většina nebo drtivá většina lidí, kteří jsou nějak zdraví, typicky se vyvíjí jako děti, tak si úplně bez problémů usvojí svůj mateřský jazyk. Takže vlastně tu kapacitu, nebo mateřské jazyky, víc jazyků, takže tu kapacitu jako a ty mechanismy k tomu, abychom si jazyk osvojili, máme všichni, nezávisle na tom, jaké máme IQ. A potom záleží na té metodě, kterou se ty další jazyky učíte. Pokud třeba používáte metodu, kde jakoby hodně dbáte na to, že si chcete zapamatovat hodně slovíček, nebo pokud vaším cílem je znát co nejvíc slovíček v tom jazyce, nebo znát gramatická pravidla, tak potom samozřejmě lidi, kteří mají lepší paměť, tak budou na tom lépe tady při použití téhle metody než lidi, kteří mají horší paměť. Taky asi záleží, jestli jste jakoby primárně člověk, který jako rád má vizuální paměť, hodně vizuálně založenou paměť, že rád věci vidí napsané oproti tomu, když je třeba raději posloucháte. Takže zase záleží na metodě a potom v té konkrétní metodě může člověk s určitými charakteristikami být lepší než člověk s jinými charakteristikami. Ale v té metodě, která by kopírovala to osvojování mateřského jazyka, to znamená opravdu si ten jazyk zažívat a prožívat a vnořit se do něj, tak tam by vlastně neměly nějaké jako rozdíly mezi individuálními lidmi hrát roli.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A zajímá mě, jestli jste někdy zkoumali, jakým způsobem funguje takzvaný polyglot, člověk, který zkrátka je schopný se naučit neomezené množství jazyků.
1: Ty jsme neskoumali a asi bychom měli, protože vlastně tyhle podobné otázky vlastně vyvstávají strašně často, nejenom jako zvenčí vůči nám, ale vůči naší laboratoři, ale i jakoby v nás samotných. Co jsem takhle jakoby odpozorovala nebo četla z rozhovoru s polygloty, tak které jsem ani sama nikdy nedělala, fakt to musím napravit, tak oni opravdu si dávají na začátku hodně času prostě si ten jazyk pouštět do uší a co nejvíc se na něho prostě naladit, opravdu na něho vplout, nasát co nejvíc prostě tu zvukovou podobu toho jazyka, případně i se dívat na to, jak lidi vlastně ten jazyk artikulují. Takže vlastně velmi zrychleně a velmi zhuštěně to, co zase děláme v našem mateřském jazyce všichni, v tom cizím jazyce někteří z nás, asi ne většina. A potom vlastně asi oni, aby si zrychlili zase to učení, tak nechodí po světě a nenechávají na sebe působit ten jazyk a tam se objeví jedno slovíčko, vidí ho tam, že jo, vidí tam prostě auto, tak zjistí, jak se řeklo auto, ale pak už opravdu jdou zase na tu paměť a na ten drill po tom, co teda se naladí na ten jazyk a drillují se prostě ta slova a opakují si různé ty prostě gramatické konstrukce. Takže bych řekla, že jakoby velmi zhuštěně dělají možná něco trošku podobného jako v přirozeném učení malé děti, ale už tam jsou i ty aspekty nějakého prostě drillu, aby stihli vlastně za ten svůj relativně krátký lidský život prostě se naučit desítky různých jazyků. Ale je to můj takový odhad, možná to každý z nich dělá jinak a opravdu jakoby stálo za to nějak prozkoumat.
0: Ale jsou polygloti, kteří jsou schopní se naučit cizí jazyk třeba během několika týdnů i měsíců, což už zavání nějakou výjimečností, genialitou a z toho vyvozuji, že není možné je úplně zkoumat nějakým běžným výzkumem, kdyby se zařadilo více podobných lidí.
1: To určitě ne, to je určitě speciální skupina a určitě mají nějaké speciální nadání nebo nějaké speciální schopnosti. Možná mají opravdu jako velmi dobře vyvinutou sluchovou percepci, taky určitě tu paměť. Další věc je, že se určitě nestydí mluvit, když už se ten jazyk aspoň trošku naučí, tak si to i potom říkají a nestydí se prostě nahlas ten jazyk říkat, což spoustu lidí blokuje, když se zkouší učit cizí jazyk. A určitě by to byla speciální skupina a bylo by velmi zajímavé zjistit, jak funguje jejich mozek, když vlastně se s tím novým jazykem setkají a postupně se jej učí.
0: Protože kdybychom je do určité míry pochopili a poznali, jak fungují, tak bychom to mohli potom aplikovat na další a další lidi, kteří by se pak jednodušeji mohli učit jazyky.
1: Určitě,
0: když to zjednoduším.
1: Je to jedna z cest, ale zase si musíme uvědomit, že pokud chceme v životě dělat i něco jiného, než se učíme jazyky, tak je asi jako nedoženeme, protože opravdu, když se chcete jazyk naučit a i třeba jako ten polyglot, musíte tomu věnovat prostě strašně moc času. Tím pádem si ten čas musíte na něčem jiném ubrat. Takže tam potom jde i o tu motivaci. Pokud je člověk jako motivován, opravdu zná desítky jazyků, tak by stálo za to je nějak zkusit skopírovat.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a jak si tak povídáme, tak mám pocit, že nejjednodušší forma, jak se naučit jazyk, je poslouchat. Prostě poslouchat ten jazyk, aby se nám dostal pod kůži.
2: Tak, poslouchat a nejenom poslouchat, ale vlastně se i dívat prostě na život v tom jazyce, na nějaké interakce. Takže prostě filmy, seriály, to se úplně nabízí. Na začátku poslouchat, teda nějak to navnímávat, koukat na ten jazyk nebo na komunikaci v tom jazyce, ale určitě nezůstat jenom u toho poslouchání a až cítím, že už něco mám naposloucháno, tak nečekat a začít prostě nějak se i sám projevovat, aby tam nebylo to, že budu jenom rozumět, někdo může mít za cíl dobře rozumět a stačí mu to, ale pokud chci i sám mluvit, tak musí přijít ta fáze, že opravdu překonám ten svůj ostych i za cenu, že budu mluvit s chybami, je to úplně normální mluvit s chybami na začátku. A konec mluvíme s chybami u konce, jako, nebo když známe jazyk dobře, tak děláme chyby. A nebát se a prostě začít tím jazykem mluvit, protože i to, že slyším to, co já říkám, tu vlastní zpětnou vazbu do uší, srovnávám to s tím, co říkají ostatní, tak vlastně už ten můj mozek vlastně i podvědomě to tam prostě trošku poupraví ta kolečka a příště to řeknu trošku líp, aniž bych si to vlastně vědomě nějak opravoval.
1: A můžete zmínit základní pilíře toho přirozeného učení jazyka? První věc teda poslouchat.
2: Na začátku určitě poslouchat, navnímávat, zapojit všechny modality, takže i koukat na ty interakce v jazyce. Při tom poslechu klidně i nějak jakoby si tancovat nebo prostě pohupovat rukou si.
1: Do rytmu toho
2: jazyka. Přesně tak. Mm-hmm. Tak, abych se na něho opravdu naladil. Potom nesnažit se na začátku číst a nějak si zvědomovat nějaká pravidla nebo poučky. Další by bylo tam motivace, že mít motivaci, ne, já se potřebuji prostě do 3 měsíců naučit tady tenhle jazyk, protože prostě mi to řekl můj šéf, že potom dostanu třeba přidáno, ale nějak se zkusit seznámit s tou kulturou, která se k tomu jazyku váže, zkusit se do ní aspoň trošku zamilovat, do té kultury, protože to strašně moc pomůže. Tam bude potom ta motivace, že chci poznat tu novou společnost, zařadit se do té nové společnosti a kultury.
1: Je pravda, že třeba Italové vyjadřují svoje emoce úplně jiným způsobem než třeba Dánové. A to je často propojené s tím jazykem. Přesně. A s pochopením toho principu.
2: Je tam vlastně, ten jazyk není jenom o té verbální komunikaci, ale i o těch gestech, o tom všem, co k té komunikaci patří. Takže vlastně tím, že si budu osvojovat nový jazyk, tak se mě opravdu stane trošku zase, získám i novou nějakou osobnost k té svojí, co už mám.
1: Na druhou stranu, když si představím české školství a jsem český malý žáček, tak když se začnu učit anglicky, tak zřejmě bych tam nejprve měl poslouchat. Ale takhle to vůbec nefunguje v tom školství.
2: Strašně se to liší. Nejenom mezi školami, ale i v rámci školy, jakou zrovna dítě dostane paní učitelku, a opravdu, nebo pana učitele. A opravdu jsou učitelé, kteří prostě se informují, prostě sledují ten vývoj v oboru a dopřávají těm dětem hodně poslech, pouští jim prostě seriály, nějaká videa, pak s nimi o tom mluví v tom cílovém jazyce. A hlavně nehodnotí je. Nebo je teda hodnotí jenom jedničkama, tak jako, že to je prostě jazyková výchova. Pak jsou učitelé, kteří prostě si tu práci, nechci říct úplně zlehčí, ale prostě dají dětem si seznamy těch slovíček a naučí se slovíčka.
1: A tam drill.
2: Přesně, a napíšeme si písemku. Tím jednak vlastně

0: jako vůbec se nevyužívají to, že ten dětský mozek opravdu má velkou kapacitu prostě do toho nového jazyka vplout úplně bezděčně a vlastně i trošku potom zabíjí tu chuť toho dítěte se učit ten jazyk, když třeba dostane špatnou známku z toho testu na slovíčka, který vlastně s osvojováním jazyka nemá toho moc společného. Takže jsou obrovské rozdíly a bylo by skvělé, kdyby učitelé zkusili aspoň v té první, druhé třídě, že jo, teď už budeme od první třídy mít angličtinu povinně, ten jazyk zprostředkovat dětem opravdu nějakou hravou, nenásilnou formou, taky je seznamovat s tou kulturou a v tom cílovém jazyce ideálně.
1: A vlastně nenutit mluvit zpočátku.
0: Na začátku vůbec, to vlastně zmiňujete dobře, to je taky jedna vlastně z chyb, která tomu v té velmi rané fázi škodí, že jsou děti nuceni od začátku vlastně mluvit, přitom ještě ten jazyk skoro ani neslyšeli. Ale zase není to všude a líší se to mezi učiteli a mezi školami.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Kateřina Chládková, jazykovědkyně. A když zůstaneme u těch dětí, tak jak fungují vlastně bilingvní děti? Protože tam často rodič jeden mluví česky, druhý dejme tomu anglicky a to dítě postupem času umí perfektně oba ty jazyky.
1: Je to tak, když se bavíme teda o simultánně bilingvních dětech, to znamená těch, co mají dva nebo víc jazyků hned od narození nebo od velmi brzkého kojeneckého věku, tak si prostě paralelně osvojují ty dva jazyky, pokud maminka mluví jedním, tatínek druhým. Pokud vlastně je slyší i takhle jakoby vyváženě, zhruba 50-50%, což jako je velmi raritní, vždycky jeden jazyk trošku, nebo často jeden jazyk trošku převládá, tak si vlastně paralelně podobně rychle oba ty jazyky osvojují. Jsou i nové studie, které ukazují, že tady ten vývoj jazyka u bilingvního dítěte je zcela srovnatelný s vývojem jazyka monolingvního dítěte. To znamená, zhruba v roce života začne dítě říkat svoje první slova, ať už je bilingvní nebo monolingvní. Za 6 až 12 měsíců začne spojovat vždycky dvě slova do věty, zase ať už je bilingvní nebo monolingvní. Takže není tam jakoby nějaké zpomalení jazykového vývoje, ale samozřejmě pokud dítě třeba má většinu v češtině a trošku v němčině nebo ve francouzštině, v jakémkoliv jiném jazyce, tak bude víc slov říkat v češtině, protože je tam prostě víc inputu v češtině.
0: A když je to 50-50, maminka češka a tatínek, dejme tomu Brit, tak vybere to dítě, kterým jazykem začne mluvit dřív, anebo je to opravdu půl na půl, že i kombinuje tu češtinu s angličtinou?
1: Ono to nevybírá záměrně, ale třeba v té kombinaci, co jste zmínila, angličtina, čeština, tak angličtina má kratší slova než čeština, zejména ta dětská slova, má jednoslabičná slova často. Některá se třeba jednodušeji vyslovují než ty české ekvivalenty, takže děti třeba začnou říkat první slova v angličtině, protože se jim to prostě líp artikuluje, protože v jednom roce ještě neumí tak dobře artikulovat. Ale vyvíjí se jim slovník v obou jazycích. A třeba ten ekvivalent v češtině znají pasivně, ale zatím ho neříkají. Taky můžou mít ta různá slova spojená s tou určitou, s tím rodičem nebo s tou kulturou jazykovou. Takže třeba pokud je francouzsko-české miminko, tak croissant bude říkat ve francouzštině, protože to je prostě kulturně spojené nebo něco podobného. Děti budou ty jazyky mixovat, takže půlka prostě věty bude v jednom jazyce, půlka v druhém jazyce, nebo celá věta v jednom jazyce vloží do toho slovo, nebo jenom koncovku v tom druhém jazyce. To není vůbec žádný znak nějaké jako nekompetence nebo chybného vývoje. To dítě vlastně úplně krásně využívá všechny ty zdroje, co má, a protože prostě zrovna je mu vhodnější tam plácnout to české slovo do té věty, tak ho tam dá. Ostatně my jako dospělí, když mluvíme víc jazyky, tak to děláme taky. Třeba v pracovním kontextu často používáme slova z angličtiny, protože se zrovna hodí líp.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Kateřina Chládková. A v rámci vašich výzkumů jste zkoumala i miminka. Proč a co jste zjistila?
2: My zkoumáme miminka vlastně od narození zhruba do 2 let věku, potom už jsou to, pak už jim neříkáme miminka, ale ty novorozenci, úplně hned miminka po narození, tak nás zajímalo vlastně, co už se učí prenatálně, předtím, než se narodí. Protože děti už je dlouho známo, že poznají po narození hned hlas matky, od hlasu jiné ženy poznají taky svůj mateřský jazyk. Tak my jsme s těma miminky zkoumali, jestli poznají, i když někdo mluví jejich mateřským jazykem, trošku znerodili přízvukem nebo s netypickým přízvukem. Takže jsme jim pouštili češtinu, jako běžnou češtinu, a potom češtinu, kterou ta mluvčí vyslovovala jenom trošičku jinak. Jako moc to ani vlastně byste to nepoznali. No a zjistili jsme, to je teda výzkum doktorantky Martiny Dvořákové, že hned po narození opravdu novorozenci čeští, kteří jsou vystaveni jenom češtině prenatálně, poznají to tady poznají. Tyhle malinké odchylky, takže moc dobře poznají, co je jejich mateřský jazyk.
1: Na druhou stranu, když se zeptám úplně jednoduše a vlastně banálně, tak by se dalo očekávat, že to takhle dopadne, nebo?
2: No, to je otázka. To se vlastně my stále přesně nevíme, co všechno se miminka v té děloze nebo v tom prenatálním vývoji učí. Tady tohle je vlastně takový, bych řekla, docela jako pro lingvistiku přelomový objev, samozřejmě, je to náš výzkum. Ale ono se dřív mělo, že miminka mělo za to, že miminka při narození poznají opravdu jenom rozdíl mezi jazyky, které jsou od sebe hodně jiné. Takže třeba ruština, italština. A vlastně se to neskoumalo na úrovni jazyku, nebo ukázalo se jenom jednou, že v jednom výzkumu miminka nedokázala, myslím, rozlišit mezi francouzštinou a italštinou, což ale zase nic neznamená. Pokud nenajdu výsledek, neznamená to, že tam není. Tak jsme vlastně chtěli jít ještě dál a mimo to, že testujeme čeština versus jiné jazyky, kde taky vidíme při narození, že mozek opravdu reaguje úplně jinak na ty různé jazyky, tak nás zajímalo, jestli opravdu úplně tenhle detail, jako malinká, tam byla jenom malinká změna rytmu, že tam mluvčí vyslovovala přízvučné slabiky trošku dlouhou, než by je vyslovovala normálně. Tak jenom tady tuhle malinkatou změnu vlastně v délce slabiky ve slově, to miminko poznalo, že ta čeština je prostě trošku jiná, než bylo zvyklé z té dělohy.
1: A ty poznatky z těchto výzkumů potom použijete jakým způsobem v praxi? Co vám to říká o té vědě?
2: Je tam vlastně víc cest, kde se to dá použít. My děláme hlavně základní výzkum tady s těmi miminky, takže ještě úplně takhle jakoby do aplikované praxe nejdem, ale tím, že zjišťujeme, co všechno malá miminka umí při narození, mimo to jsme třeba testovali, jestli mezi jakými slovy jejich mozek slyší rozdíl hned po narození, tak by se to dalo použít v diagnostice, vlastně kde ke screeningu sluchu by mohl přijít ještě test přímo takhle na to, jak mozek zpracovává a ne teda jenom, jestli funguje to ucho a ta sluchová dráha, ale jak vlastně mozek zpracovává řečové podněty, protože prostě řeč je prostě zásadní komunikační nástroj. A potom další aplikační linka je, že se snažíme pochopit, jestli vlastně ty podobné mechanismy, které vidíme hned na počátku osvojování mateřského jazyka, by se daly implementovat právě pro ty dospělé anebo starší děti, aby jsme jim zjednodušili to učení jazyků cizích.
1: Se mnou byla Kateřina Chládková. Moc děkuju za rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Vahalové.

0: Časné ráno, 22. srpna roku 2010, Praha. Jsou přesně 4 hodiny a 41 minut, když se na linku 158 dovolá muž, který se zdá být v šoku. Rozechvělým hlasem operátorovi policie oznámí, že právě našel svou ženu bez známek života.
1: Dobrý den, tady je m***ček politických vězňů 15, Praha 1. Já jsem teď v budově objevil manželku shodou okolností. Ona tady hlídá jako strážní službu a je mrtvá. Asi nějaký násilný trestný čin. My jsme se ženou sloužili zároveň. Já jsem byl v oplezáce, ona byla v politických vězňů a vždycky ráno jí v 4:30 volám, jestli je teda zhůru a to. Oba mobily byly nedostupné, jak jsem volal na pevnou, taky nic. Tak jsem sem doběh a našel jsem jí.
0: Policejní hlídka v zápětí míří do ulice politických vězňů, kousek od Václavského náměstí. Tam skutečně nalezne muže, který vše nahlásil, a ve 3. patře kancelářské budovy také jeho mrtvou ženu. K podezřelému úmrtí proto v zápětí míří i kriminalistický výjezd s vedoucím Jiřím Brychem.
2: Vypadalo to, že opravdu to bylo náhlý úmrtí, že my jsme tam už nějak zjistili, že tam byl nějaký problém, že měla dýchacích cest a tohle. Že... Ale na krku jsem si všiml škrábance, že to bylo takový jako první. No a pak tam byly takový ty zvláštní, takže jako na tom ohledání nebylo nic moc. To jako nenapovídalo, že by jako něco, jako že by tam někdo škrtil, dusil, něco takového. Vypadalo to opravdu, že paní asi vstala, udělalo se jí zle, prostě padla a umřela.
0: Jiří Brych byl tehdy na násilné kriminalitě jen krátce, ale stačilo mu projít si recepci budovy a místo nálezu ženy v odpočinkové místnosti ve 3. patře, aby pochopil, že o náhodné úmrtí opravdu nejspíš nepůjde.
2: Na recepci třeba byly nedopalky, ale chyběl tam popel. Jo. Když do 1. patra, kde byl vyhlášený alarm, ale na zemi ležely klíče. To byly takové jako zvláštnosti, kdy já jsem si říkal, mně to přišlo, kdyby to někdo aranžoval. Jo? Jako nelogický. Paní mrtvá ve 3. patře, ale v 1. došlo kloupání, klíče tam ležej, dole jsou nedopalky, popel tam není. Ale jako mi to nedávalo moc smysl. Teď chyběly mobilní telefony té paní. Řekne, tak peníze nikdo neveme, ale veme jí mobilní telefony. Starý nějaký. A jako všechno to bylo takový jako zvláštní. Už to pro mě bylo podezřelý mrtí, už to nebylo náhlý mrtí. A vlastně zavolal jsem tenkrát vraždaře a zavolal jsem Míru Jehlíka, že jo, ode mě jakoby na dosah znásilí.
0: Zkušený kriminalista Miroslav Hihlík z pražského 1. obvodu byl tehdy doma s rodinou a držel takzvaný dosah, kdy musí být připravený vyjet k mimořádné události.
3: 22. srpna roku 2010 jsem byl přizvaný k případu nálezu mrtvé ženy. K tomuto případu mě zavolal můj kamarád a tehdy vedoucí výjezdu kriminální služby Jirka Brychu, to byl velice dobrý detektiv, který mě zavolal a říká, hele, prosím tě, mohli bys si sem přijet na místo činu, nalezli jsme tady paní a nějak se mi to nezdá.
2: Všichni jsme se sešli a já říkám, chlapi, prostě je to takhle. A zavolal jsem teda samozřejmě doktora a probrali jsme to, prostě shodli jsme se na tom, že minimálně je to zajímavý, že to jako nemůžeme nechat být.
0: 60-letý muž, který smrt své ženy nahlásil, byl správcem 2 kancelářských budov vzdálených od sebe asi 200 metrů. S manželkou v nich zároveň pracovali jako noční hlídači a tu noc oba sloužili. Vypověděl, že ráno ji šel zkontrolovat a nalezli ve 3. patře budovy v odpočinkovém pokoji na zemi.
3: Ležela hlavou jako ke dveřím, měla roztažené ruce, byla ustrojena v takové jako noční košili, měla na sobě prstýnek, měla na sobě hodinky, měla na sobě věci, které by člověk vlastně, který chce někoho okrást, by je tam nenechal. A na jejím krku bylo zvláštní, že tam měla takový jako červený, takový jako škrábance, takový jako oděrky. Byla trošičku zarudlá, ale prostě jiný znatelný stopy teda tam nebyly. My jsme k této věci přizvali lékařku, která nám přijela k ohledání spolu i s výjezdem. A i ona v té chvíli si nebyla jistá. Říkala, vypadá to na nějaké udušení, jo, ale to udušení může být způsobený nějakým zdravotním problémem. Neviděla vlastně dojít snu, jestli třeba nejedla, jestli se prostě neudusila sama.
0: Víc slíbila upřesnit až po soudní pitvě. Zatím tým policie znovu prošel budovu a technici zaznamenávali všechny stopy. I tady ale panovaly nejasnosti.
2: Když někdo udělá jakoby v prvním patře krádež, teda nebo dejme tomu se vloupá do prostoru a spustí alarm, tak proč půjde škrtit paní do třetího patra, která tam leží v pyžamu? Jako kdybychom tu paní našli v tom prvním patře v tom pyžamu. Tak jo. Ale ve třetím patře leží paní a v prvním patře někdo se jako vloupá jako do budovy nebo do kanceláří, nechá tam klíče, jo, a jako stihne vyhulit 3 cigarety dole, ale popel si odnese a nechá tam jenom ty vajgly. Když se na to jako díváš i ze svojí zkušeností, který už něco zažil s náma, říkám, to není normální, jako co to je.
0: Miroslav Hyhlík a Jiří Brych se proto rozhodli znovu vyspovídat manžela, který svou ženu našel.
3: Nás začal zajímat oznamovatel, a to manžel, který se v rámci toho místa a toho dění choval prostě abnormálně jinak, než by člověk čekal. Jednalo se o manžela, který s ní žil 17 let, byli si blízci, chodili spolu do práce, z práce, ale jeho reakce a jeho chování na tom místě byl prostě takový abnormálně chladný, takový prostě divný. A když jsem prostě s ním hovořil, tak byl takovej až moc jako vyklidněnej. Ty emoce toho člověka, který přišel o svého nejbližšího, prostě tam nebyly.
2: To byl vlastně manželský pár, kdy on spravoval dvě budovy. Tuhletu, k těch politických vězňů, a sám pracoval za rohem v druhé budově. A oni jako manželé ty budovy hlídali jako ostrá a měli vždycky spolu 24. Takže oni ráno přišli do práce, oba dva byli od sebe 200 metrů a vlastně spolu sloužili tu 24. A ta paní vždycky v 10 večer si šla lehnout do té místnosti, kde ji našli. A ona tam spala do 4 do rána, s tím, že ten manžel jí vždycky zavolal, popřál jí dobrou noc, ona si šla lehnout, pak se ráno probudila, on jí zase zavolal, řekl jí, hele Aničko, všechno v pořádku, řekla ano, ano, no a takhle spolu sloužili ty 24. Takže už to bylo jako zajímavý, no a potom vlastně to, že on jí našel, protože on jí jako volal a ona mu nezvedala telefon, tak on jí se tam na ní šel podívat.
3: Popisoval, že když vlastně přišel do toho domu, tak ty vstupní dveře do té recepce nebo vlastně i do toho průchodu byly odemčený, což nikdy nemělo být, vždycky měly být zavřený. A tak toho už tehdy tam jako vystrašilo. Já jsem si taky říkal, protože to místo bylo asi 200-250 metrů od toho parku Sherwood, kde vlastně jsou různý feťáci, ty různý nádražní brabci, jak jim říkáme, nebo ty různý zlodějčci a tak dále. A mohlo se stát, že třeba mohla ta paní zapomenout zavřít ty vstupní dveře, jo, někdo tam mohl jít a mohl se tam tímhletím způsobem dostat.
0: Otazníků bylo mnoho a mezi policisty pražské kriminálky zaznělo několik teorií. Šetřit případ jako úmrtí z nedbalosti už nepřicházelo v úvahu. Zdánlivě se nic nestratilo, peníze ani cennosti nikdo neukradl. Ale protože na místě chyběly oba ženiny mobilní telefony, vyvstala otázka, kam mohli zmizet.
3: Prostě v té chvíli ty mobily nebyly. Říkám, jako, když jsme to tam všechny probírali a nejenom prostě jsem řekl kolegům, dobrý, to je všechno hezky, chlapi, ale kde jsou ty mobily, že jo?
0: Navíc se kriminalisté nemohli ubránit dojmu, že manžel jim neříká úplnou pravdu a něco skrývá.
2: Já mu třeba říkám, jako nepociťoval jste jako na manželce nějaký problémy, že by jako něco bylo tohle. A on mi říká, a ona si pořád na něco stěžovala. Ale ten den ne, ne. Na těch úmrtích kolikrát najdou tu mrtvolu lidi, kteří neznají tu mrtvolu. Prostě náhodný chodec něco tohle objeví. A i ty lidi si by mají nějaký emoce. Málo kdy jako narazíš na někoho, kdo by ti jako suše odpověděl v pohodě, já jsem šel tady okolo. Na každýho to nějak působí, ta smrt. A tohle byla jeho žena. A nic. A teď mu řekneš jako, prosím vás, jestli jsi neměl nějaký problémy, že jako počítáš tím, že je to náhlý umrtí, že teda umřel, a on ti řekne, a měl furt nějaký problémy, ale tentokrát ne.
3: Můžu říct, že to je nejhorší věc, kterou prostě jsem za tuto policejní práci zažíval. Kdy jedete do místa těch příbuzných, těch pozůstalých, zazvoníte na ty dveře a teď vlastně za jednu vteřinu, za dvě vteřiny tomu člověku nebo té rodině měníte život. Oznámíte jim, že prostě jejich dcera není, manžel není, manželka a tak dále, že jo. A tam potom člověk jako vidí skutečně ty reakce, že jo, těch lidí. Jsou to šokové věci a každý se v tu chvíli různým způsobem vyrovnává s tím, ale prostě vidíte tu emoci. A tady to bylo takový prostě takový vlažný.
0: Drobné signály ale nemohly stačit k tomu, aby Miroslav Hihlík s Jiřím Brychem na muže udeřili už v tuto chvíli.
4: Ten škrábanec na krku si řekneš, když mu teď vemu, zanech ty DNA, k čemu se dopracuješ? On řekne, jsme manželé, stalo se to včera, nebo včera ráno. A nemůže s tím nic dělat. Jo? Takže jsme říkali, lepší je ho nechat bejt a nechme ho v té pozici, prostě ať je poškozený a budeme se k němu chovat. Protože my vlastně, kromě nějakých našich subjektivních názorů, podezření, který nemáme jak dokázat zatím, jsme na začátku, tak prostě necháme ho být a čas ukáže.
3: Skutečně se mohlo stát, že někdo z té ulice, prostě nějaký feťák, mohl zkoušet dveře, paní mohla zapomenout, že jo, on se mohl dostat, mohl ty mobily vzít a tak dále. No mohlo to být tímhletím způsobem, že se to mohlo stát.
4: Já potom jsem samozřejmě už to musel opustit, že jo, že samozřejmě ten případ byl míry, ale bylo to jedno oddělení, jsme na jednom oddělení, takže ti to nedá a furt jsem jako k němu chodil. Oni si ho potom z toho místa činu už odvezli na služebnu a udělali tam ten výslech. A já myslím, že tenkrát, když jsem za Mírou přišel po tom výslechu, že já jsem ještě byl v práci, že jsem ještě musel psát, a že on jako říkal, že je divný, že je divný, že to není normální.
3: My jsme ho posadili na židli, říkám, chcete napít nebo tohle, ale on nám říká, no dal bych si kávu. Dal by si kávu, říkám, dobrý, jasný to. A posadil se tak, že prostě si sepnul ruce takhle mezi sebe a prostě si je dal za hlavu a jako se takhle napnul a nohu si dal přes nohu, ale úplně takhle jako na koleno, jako když člověk odpočívá, jako když mu je dobře.
0: Miroslava Hihlíka ale překvapily i další drobnosti. Například, když na citlivé otázky ohledně jeho vztahu se ženou reagoval frází, která v tuto chvíli zněla nepatřičně. Odpověděl totiž, o mrtvých jen dobře. Tým se po jeho výpovědi pustil do operativní práce, prověřování svědků a hledání důkazů.
3: Samozřejmě, že první, co jsem udělal, když jsme se vrátili do kanceláře, tak jsem okamžitě dal lokalizaci mobilních telefonů těch odcizených a ty mě okamžitě dávali ty buňky místo vlastně tam, kde měli být, to znamená těch politických vězních, takže se nikde dál prostě nedostali a zůstali na tom místě, že jo.
0: Zároveň si kriminalisté nechali stáhnout záznamy kamer z budov v okolí, aby zjistili, co se tu v noci z 21. na 22. srpna odehrálo. Nadějně vypadala kamera zabírající vchod do kancelářské budovy, ale záběry vůbec neseděly.
4: My jsme z toho fakt byli zoufalí, že my jsme třeba měli kamery z jiného místa, teď třeba vidíš, že ti jede auto a ty na těchto kamerách jako nevidíš. Jo, a ty říká, no to není možný.
3: Koukáme, že nejednou všechno je špatně, že jsou tam rozházený časy, teď tam některé věci nebyly, nebo to říkáme, Ježiši Maria, taková stížení informace mohla být z těch kamer, my to nemáme. Říkám, co budeme dělat? Tak jsem se nakonec rozhodl, říkám, ne, vezmeme to celý. Tak jsme se domluvili s paní ředitelkou a celý ten přístroj jsme sebrali. Tak jsme ho odvesli k nám, vzali jsme si za toho soudního znalce, aby celý ten přístroj vlastně nějakým způsobem dal dohromady.
0: Zatím měl Miroslav Hihlík konečně k dispozici výsledky soudní pitvy. A podle ní to vycházelo půl na půl, že žena skutečně mohla zemřít po zdravotním problému. Kde se vzaly drobné škrábance na krku, ale kriminalistům nedalo spát.
4: My jsme doufali, že ta pitva nám řekne, jo, byla rdoušená, prostě je to tady a tohle a my budeme mít něco. Ani tam jsme se nechytli. I tam to bylo takový pade na pade. Mohlo, ale není to tady vidět. Jo, takže jsme vlastně opravdu neměli nic.
3: Může dojít k tomu, že ho někdo vezme takzvaně do kravaty, toho člověka, že jo? A to je právě ta dusící záležitost, že mu přitáhnu ten krk a prostě ho tím způsobem udusím. A ta oběť se snaží ty ruce dostat a tak začne chytat tu ruku, že mu to předloktí, že jo? A tím může dojít vlastně k tomu poškrábání. Takže buď to ta věc, anebo to může být od nějakého jiného předmětu.
0: Pět dní po nahlášení nálezu mrtvé, 27. srpna, si kriminalisté manžela opět pozvali na policii, aby mu vrátili cennosti jeho ženy. Miroslav Hihlík si při té příležitosti chtěl znovu prověřit detaily a nejasnosti z jeho výpovědi.
5: Nám to docela přišlo vhod, aby jsme se s vámi ještě nějakým způsobem o té ještě věci
6: doplnění
5: a tak dále, nějak si o tom popovídali, protože prostě jsou tam takové různé věci, potřebujeme mít vše prostě absolutní jasnost.
6: Ano, já vás chápu.
5: A je tam prostě, jsou tam takové zvláštní různé okolnosti a tak dále, které potřebujeme prostě doťuknout nebo tohleto. Kdy jste manžel, že jo, vy najdete vlastně nebo škůl ležet, že jo, a teď vlastně musíte přece najednou nějakým způsobem reagovat. Jak jste reagoval, jako, no. Já bych jako...
6: Mně přišlo špatně, jo,
5: já...
6: A tak nějak, já nevím, možná, že jsem se jako zakýmácel nebo zapotácel, možná, že nějaká krátkodobá handlová, to je všechno možný, jo, ale prostě odsepal jsem se nějak a sahal jsem po mně.
5: Jako rozumíte, je to manželka, říkal jste 17 let se spolu byli, že jo, takže vlastně, když se tohle stane blízkému člověku, že jo, tak já se snažím nějakým způsobem oživit ho, nebo prostě zjistit, jako, to je pro nás důležitý,
6: nějak jsem s ním třepal, jako jo.
3: V naší práci je všechno posazené na pozorování. Pozorování je jedna ze základních umů každého detektiva. Potom jsou samozřejmě zkušenosti, to je jednoznačný, no ale samozřejmě, že jo, u těch pravých detektivů je takový ten čuch, že se vám prostě něco nezdá. Jo, nějaký to loupnutí očima nebo udělání gesta. Ten detektiv to musí uchopit.
0: Muž dále vypověděl, že se manželku snažil oživit, ale pochopil, že už je pozdě.
5: Ne, takhle, jak prostě my jsme tam potom přijali, tak takhle se jí tam nechal.
7: Nebo to, jo, co jste si o tom myslel, co se vám nemohlo stát?
6: No, když vidíte dvě zamčené dveře, když vidíte tuho manželku, co si můžete myslet?
0: Formulace, ze které i zkušeného Miroslava Hihlíka zamrazilo, byla neobvyklá. Muž dodal, že prý chtěl volat policii, ale marně hledal manželčiny dva mobilní telefony. Tak potom zavolal z pevné linky. V závěru kriminalista manžela zemřelé poprosil o jeho hodinky.
5: A jak jsme se spolu bavili ohledně těch škrábanců a tak dále, že jo? A jak jste manipuloval s tou paní a tak dále. Já teďka, než skončíme, já teďka si budu vás půjčit na chvilku vaše hodinky. Potřebujeme hodinky nafotit a tak dále, protože musíme vyloučit, jestli náhodou třeba, protože jste byl rozrušený, musíte si to ještě v současné době pamatovat, aby třeba to nebylo třeba škrábanec od těch hodinek nebo něco takového. Víte? Jo. Jasně, tak mě tady do bytlíku, ale já teďka tohle něco bytlíkový technik, se na to jenom podívá, nebo to dostávám, nebo vám to kolem tím sám bude mluvit.
3: Celý to jednání bylo chvilkový, nebo řeknu půl hodiny, 35 minut. No a když jsme teda skončili, říkám, tak pojďte, můžete jít, já vás zase odvedu. Takže když se zvednul, tak prostě ta židle byla normálně propocená. Byla propocená, normálně to sezení, jako když by tam člověk sedl prostě holým zadkem. Ten člověk se za tu krátkou dobu normálně propotil. A to nebylo horko.
0: Konečně měla kriminálka k dispozici i opravené záznamy z kamery protějšího domu. Na nich bylo vidět, jak manželé jdou do práce, loučí se u vchodu, žena jde dovnitř a muž pokračuje. Krátce před 11. hodinou večerní, ale záznam zachytil podezřelou situaci.
3: A najednou na té pravé straně vidíme mašírovat neznámou osobu, která měla baloňák takovej, tříčtvrteční, baseballovou čepici, nějakou tašku v ruce a černý kalhoty, nebo tmavý kalhoty. A ta postava vlastně najednou jde a najednou zabočila vlastně do toho průjezdu. Ta osoba šla opravdu v klídku, za pár vteřin tam došla na asi 8 nebo 10 minut byla ta postava zhrbená v tom průjezdu. Pak najednou vyšla dovnitř, bylo vidět, že v té recepci se svítí, zašla dovnitř, v recepci se zaslo a klid.
8: My nevíme, co se dělo v tom baráku. My vidíme to, že vchází do toho vchodu a z toho vchodu vychází.
3: Skutečně v těch 4:30 plus minus se ta postava objevuje, ale už převlečená, už přesně jako měl pan manžel, když jsme ho měli na té prvotní kameře, když přichází vlastně do zaměstnání a už jde vlastně na to místo činu, kde objeví svoji zemřelou manželku. Takže tam se nám už to začínalo hezky vlastně natáčet k tomu, že teda asi zřejmě bude pan manžel, kdo nám vlastně způsobil tento případ.
0: Přestože měl převlek, postava, chůze i pohyby odpovídaly pohybům manžela, který se pár hodin předtím loučil se ženou u recepce. Kriminalisté si podezřelého manžela pozvou na policii znovu a tentokrát jsou připraveni na rozhodující úder. Zkusí detektor lži a pak mu předestřou, co všechno už zjistili.
3: Na všechny ty inkriminované otázky, které jsme potřebovali, prostě on vyhořel. To znamená, účastnil jste se na úmrtí vaší manželky, ano, to tam všechno vyskakovalo. Udušení tam nám vybíhalo, všechny tyhle ty věci tam prostě vybíhaly, takže prostě já už v té chvíli už jsem měl tuhletu záležitost vlastně už v kapse, že jo.
4: On tam jde v takový euforii, že všechno je v pohodě a teď mu tam dáš jakoby tu facku, že jo. A to tě vykolejí, že jo, nejsiš na to připravený.
3: A říkám, no tak podívejte se, celá situace je trošičku jiná, než jsme předpokládali, víte, když jsme soustředili všechny tyhle ty materiály a tyhle ty informace, tak mě z toho vycházíte jako vy, že jste vaší paní zabil. A už jsem se na ně díval, protože člověk jako za ty leta už nějaký ten normální vlastně to chování těch lidí už má načteno. A tam už jsem na něm viděl, jak už začíná dejchat, jo.
6: No
3: ale
6: teda nevím, opravdu, jestli tohleto mě chcete přišít jako tohleto důkazí, jo, že to teda nevím, asi budu muset být právníka, nebo
7: potom to můžeš právníka, samozřejmě.
6: Ale tohleto, to jste opravdu vedle. Fakt jste vedle.
7: Akorát jde o jednu věc, udělal jste za duchy, jestli jste se vyhnul jedné kameře, to neznamená, že vás neskoumala jiná kamera. Já vás mám přesně natočenýho, kolik hodin přicházíte.
6: Přemýšlím, nešrotuje mě to v hlavě.
7: Ale nešrotujte, jak to bylo.
6: Nešrotujte, prosím vás, jako...
7: Říkám, jak to bylo, přece to víte.
6: Nešrotujte,
7: jak to přemýšle.
6: Jako, byl tam nějaká, vytočila vás paní nebo co, nebo... Byla tam nějaká kontraverze v tomto směru.
7: No, prvá nás to teda položím, no.
3: No a tam bylo úplně jednoznačně vidět prostě, že už je hotovej v tomhle směru, že jo. No a když jsem skončil, tak si on vzal ruce do dlaně, takhle si je dal před sebe, nadech se a řekl, no tak já vám to složím. A celý finále bylo to, že teda se přiznal k tomu, že svoji paní zadusil. A došlo k tomu tím způsobem, že oni teda spolu sice byli 17 let, ale nebylo to šťastné manželství. Byly tam nějaké ekonomické problémy, nějaké rodinné věci.
0: Manželka prý prodala byt jeho synovi z předchozího vztahu, ale v zápětí začala mít pocit, že za něj nezaplatil dost. Vydírala ho a chtěla víc a víc peněz. Podle manžela vše vyvrcholilo prudkou hádkou ten večer.
3: Že měli spolu telefonovat a že v tom telefonu se měli vytočit, že prostě tam byla nějaká hádka a on to tam šel řešit. Ale řešil to už asi zřejmě s tím, že když už tam odsaď vycházel, tak už byl ustrojený tak, jak jsme ho viděli na té kameře. To znamená, že už ty hlavy asi už měl připraveno, že prostě ji zavraždí, že teda ji zprovodí ze světa, protože jinak by byl ustrojený tak, jak přišel do té práce. Protože do práce on přišel, kam měl košili takovou tmavou, že na to měl takovou šedivou vestu, takovou, jak se nosí s těma kapsama. Tmavé kalhoty, bez čepice, že jo. No a tam šel člověk, který měl černou baseballovou čepici, že jo, baloňák takovej.
4: Ten večer se s ní šel prostě rozloučit, normálně jí dá dobrou noc, pohádali se, protože máme ten škrábanec na tom krku, takže předpokládejme, že opravdu tam k něčemu došlo, byť my bychom to nedokázali, že jsou to rodinní příslušníci, mohlo k tomu dojít kdykoliv jindy. A podle mě on jí tam skutečně teda zardousil, naaranžoval ty věci a odešel. Možná se bál, že ta pitva by prokázala tu násilnost a možná proto si to chtěl připravit. A asi si říkal, dobře, pitva řekne, umřela násilným způsobem a bál se, že tím pádem by byl první podezřelej. Proto tam naranžoval to pravděpodobné vloupání, to pravděpodobné přepadení.
3: No a pokud se jedná ještě o ty mobily, tak ty mobily skutečně on sebral, rozbil je, že jo, a zahodil. Ale myslím si, že ty mobily byly jedny ze základních indicí, proč se do toho tímhletím způsobem šlo. Byl teda obviněný z trestného činu vraždy a u těch případů, u těch násilných a zvlášť závažných a tak dále, dochází k tomu, že každý ten pachatel obviněný je zkoumaný. Je zkoumaný psychicky, jestli dá byl příčetný, což má teda taky potom velký vliv při řízení u soudu. Takže i když jsme to nějakým způsobem řešili jako vraždu, tak nakonec ten případ byl překvalifikovaný na paragraf 141 odstavec 1, což je zabití, kdy teda se mu vlastně na základě tohohle znaleckého posudku prokázalo, že on byl svojí manželkou týraný.
0: Hrozilo, že manžel, který svou ženu zardousil po předchozích sporech, může za zabití dostat pouhé 3 roky nepodmíněného trestu odnětí svobody. Soudce se nakonec přiklonil k vyššímu trestu a muže odsoudil do vězení celkem na 5 let.
4: Já jsem dneska přesvědčený, že on to plánoval. Já nevěřím tomu, že to bylo v afektu. Ten Míra jako to dotáhl, udělal opravdu z ničeho případ. A tenkrát jako bylo fajn vidět, že prostě i když ty důkazy nemáš, i když jsi prostě zoufalej a i když prostě nemáš čeho vařit, tak ta neuvěřitelná letitá zkušenost toho policajta to dostane. A na to je člověk vždycky jako pyšnej, jo? Že prostě najednou vidíš tu práci a řekneš si, jo, jako má to smysl.
3: Tahle ta situace, kterou on navodil v rámci toho telefonátu, už ho mohla nějakým způsobem nastartovat. A my nevíme, co se dělo tam, že jo. Tam už mohla ta hádka dál pokračovat a mohlo to tam nějakým způsobem vygradovat. Ale samozřejmě musím říct, že když někoho zabiju vlastníma rukama, tak ten afekt tam musí být, že jo. To úmrtí, to není vteřinový, minutový. To jako než ten člověk přestane se bránit, dojde do nějakého komatu nebo omdlí, že jo, tak ono to nějakou chvíli dá.
4: Já myslím, že člověk, který uvažuje normálně, má morální kodex, nikdy to nemůže pochopit, že ten lidský život je prostě to nejvíc a ty nemůžeš, ať už máš jakýkoliv problém, jít a vyřešit to takhle, to porušíš všechny pravidla světa.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Vítejte v Leonardo Plus, v pořadu, ve kterém zpovídáme významné vědce, odborníky z různých oborů. Astma a ekzémy patří k nemocem, které bereme jako běžnou záležitost, ale co nové o nich ví věda? Jaká léčba alergií je dostupná v Izraeli? Proč je pro porozumění imunitním nemocem důležitý brzlík? Jak si poradit třeba s takovou alergií na mléko? Tak to jsem udělala takový úvodní ke kapitolám, které proberu se svým hostem, imunologem, který je profesně i osobně rozkročen mezi Českou republikou a Izraelem. Je tu Jakub Abramson. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
1: Leonardo Plus.
2: Pane profesore, vy máte vlastně i osobní zkušenost s léčbou alergie, která je dostupná v Izraeli. Vyléčila vaši dceru z poměrně jako vážné alergie. Jak to zafungovalo?
3: No, máte pravdu, je to takový paradox, že i dcera imunologa může mít alergie. Měla na životě ohrožující alergii, a to alergii na pistácie a oříšky kešu. Poprvé se to u ní projevilo, když byla asi 3 leta a z ničeho nic jí otekl red. Jelikož jsem imunolog, tak jsem podezříval, že zřejmě bude na něco alergická, a vedle ní byly oříšky. Tak akorát jsme museli zjistit, jaký typ oříšku to je. Poté, když ještě jednou asi po půl roce si lízla pistáciový zmrzliny, tak otekla daleko víc a už skoro nemohla dýchat. Takže jsme jí udělali důkladné vyšetření a zjistili jsme, že to je právě alergie na pistácie, ne ohříšky kešu. V Izraeli existuje už několik center, které jsou pod významnými nemocnicemi, kde existuje takzvaná indukce orální tolerance. A vlastně během jednoho roku se podaří u dětí alergii úplně vyléčit. A toto vyléčení není paradoxně hrazené pojišťovnou. Musíte si to zaplatit, ale myslím, každý rodič má neustále strach, jestli mu nezemře, protože něco špatného sní. Na tu léčbu se čeká velmi dlouho, ale nám se podařilo vlastně dceru do programu dostat během jednoho roku. Já tak o tom žertuju, že to je možná jediná forma homeopatie, která funguje. Protože principem téhle léčby je, že se vezme alergen, což v jejím případě byly oříšky kešu, který se rozdrtí a teď se naředí vlastně na homeopatickou koncentraci a testuje se, kdy začne reagovat. Až se dostaneme na koncentraci, kde ona začne reagovat, tak vlastně pak se dá o jedno ředění nižší koncentrace, s tím se pošle domů a vlastně je zodpovědností rodičů každý den navážit tohleto miniaturní množství toho oříšku a každý den jí to dát. A to trvá měsíc. Po měsíci se zase jde do nemocnice, opakuje se test, většinou se skočí o několik koncentrací dál a znova. A během jednoho roku vlastně z mikrogramů jsme se dostali na několik gramů oříšku a vlastně dneska můžete ty oříšky jíst úplně volně. Pistáci jí chutná, kešu oříšky míň.
2: My samozřejmě zmiňujeme tenhle konkrétní úspěch léčby, abychom přiblížili ten princip fungování alergií a toho, proč jim mnohdy nemůžeme přijít na kloub. Proč je to tak těžké vyléčit něco, kdy tělo nerozpozná vlastní od cizího?
3: No, ono v těch případě těch alergií, tak ono reaguje na cizí látku, která je ale neškodná. Jo? Většina těch látek, na které jsou lidé alergičtí, tak to jsou látky, které jsou jakoby neškodné. A z nějakého důvodu je ten náš imunitní systém si je začne pléct a začne na ně reagovat. Těch důvodů může být několik, ale samozřejmě u potravinových alergií to souvisí se střevem, jo? S propustností střeva, se zánětem ve střevě, s mikrobiem ve střevě a tím, že vlastně ta látka vyvolá poškození toho střevního epitelu a vlastně se spustí jakási imunitní reakce a pak to naše tělo si mylně domnívá, že potravina je vlastně nějak nebezpečná a začne na ní reagovat. A vlastně paralelně v tom střevě probíhá ten mechanismus té tolerance, to znamená, že vlastně většina z nás na žádné potraviny nereaguje. To znamená, že to naše tělo se nějakým způsobem naučilo správně rozpoznávat potraviny za neškodné. A tahle ta terapie, kterou naše dcera podstoupila, vlastně využívá tenhle mechanismus, že v malinkatých, a jež bych řekl, homeopatických množství tu látku dodáváte a postupně ji zvyšujete a to tělo si na ní navyká, až vlastně ta imunitní odpověď se přeprogramuje a místo zánětu vlastně to tělo na tu látku přestane reagovat.
2: Je to svým způsobem forma učení těla?
3: Ano, pořád učíme náš imunitní systém, pokud je to vlastně ho naučit rozpoznávat viry a bakterie a různý kvasinky, anebo vlastně ho naučit i nereagovat, jak jsem říkal, na ty neškodné látky, s tou vlastně nejdůležitější je jídlo, které jíme. Existuje syndrom u dětí, kde vlastně jeden z těch hlavních mechanismů imunity je narušen, je to velmi vzácný syndrom, kde děti se narodí bez takzvaných regulatorních T-lymfocytů. Tyto děti od vlastně úplného začátku trpí neuvěřitelnými alergiemi na skoro všechny druhy jídla. Oni nemohou jíst skoro nic. My učíme vlastně i ten imunitní systém nereagovat na látky, které jsou tělu cizí, ale neškodné.
2: Je nějaká cesta, jak léčit tohleto výjimečné onemocnění? Daří se to, nebo teprve k tomu třeba věda, lékařská věda, i vy ve vaší laboratoři hledáte cestu?
3: Moje laborka specificky na alergiích nepracuje, i když máme jeden takový projekt, který je s tím spojený, a to spíš projev ekzému, ale ta nejúčinnější cesta je přeučit ten imunitní systém, který se to naučil špatně, tak ho to přeučit. A to, co podstoupila moje dcera, tak je jeden z těch velmi úspěšných způsobů. Bohužel, myslím si, že v Čechách žádný takovýhle centrum neexistuje.
2: U dětí třeba na atopický ekzém zabrali takové babské recepty, jako jsou otruby. To by imunolog přijal jako možnost.
3: Já myslím u toho ekzému, že často je to považovaný za kožní onemocnění, ale ono je to vlastně imunitní onemocnění, který má kožní projev. Je tedy pravda, že je to taková kombinace, protože tam hrajou faktory, jak spojené prostě s nějakou epiteliální bariérou v kůži. Například existuje gen jménem filagrin, který je zodpovědný za integritu té kožní bariéry a například ve Švédsku nebo ve skandinávských zemích až 20% populace trpí ekzémy. A je to právě protože velká část skandinávské populace má mutaci v tomhletom genu filagrinu a vlastně jejich kožní bariéra není tak pevná jako u ostatních etnik. A tak to je třeba jako jeden z důvodů, který je spojený právě jako s nějakou integritou té kůže, ale je to imunitní onemocnění, imunitní odpověď na nějaké látky, které vlastně tělu jsou nevlastní, ale nejsou nebezpečné, tak my na ně reagujeme. Vlastně řekl bych i možná u 90% ekzémů, ta příčina je opět nějaká alergie na jídlo. Jo? Akorát o ní nevíme a nedokážeme to vlastně změřit, protože je to trošku jiný druh té reakce, než to, co měla moje dcera. Tam se to dá změřit protilátkami, ekzémy, tak ty nejsou způsobovány protilátkami.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Hostem je imunolog Jakub Abramson. Zaujalo mě, co jste mi řekl k alergii na mléko. Tedy pokud vzniká třeba tím, že dítě nekonzumuje mateřské mléko, ale umělou stravu Sunar, takže by paradoxně ten alergen, že by mu měli být vystaveni lidé i nadále?
3: Je to můj osobní názor, myslím si, že existují studie, o kterých se dokážu opřít a obhájit si ho, ale vlastně to, že novorozencům začínáme místo mateřského mléka dávat Sunar, tak je to vlastně jedna z hlavních příčin, proč existuje tolik alergií poslední dobou na mléko, vlastně alergie na mléko v Izraeli je ta nejčastější forma alergie na potraviny. A je to tím, že to mléko v tom Sunaru má úplně jinou konzistenci než nějaké kravské mléko, které by nebylo homogenizované, mělo velké procento tuku a tak dále, kde vlastně ten tuk obalí ty proteiny, které jsou imunogenní jako kaseiny a vlastně jaksi je neutralizuje imunogenně.
2: Jenom připomnu, že kasein to je vlastně jedna z bílkovin mléce.
3: Ano, to je jedna z hlavních bílkovin v mléce a v momentě, kdy se dítě narodí, tak ne vždycky matka ho může hned první den kojit. A takže v nemocnicích a v Izraeli se to stává velmi často, aniž by se ptali maminky, tak mu vrazí láhev se Sunarem. A třeba ta maminka pak si řekne, ale já mu ten Sunar dál dávat nebudu, protože já ho chci dál kojit. A poslední vlastně výzkum ukazuje, že to jednorázové vystavení tomu Sunaru je vlastně daleko nebezpečnější, než potom pokračující vystavování každodenní kravskému mléku v tom Sunaru. A vlastně to má svoji logiku, existují na to studie, vlastně pokud dítě dostane Sunar jenom jednou nebo dvakrát, ta šance, že se u něho vyvine alergie na mléko, je několikanásobně vyšší, než kdybyste pak každý den mu ten Sunar dávala. A vlastně to dává smysl, protože pokud je to jednorázové, tak ten náš imunitní systém to bere vlastně jako druh jakési infekce. Jo? Bylo to jednorázový, přišla jakoby nějaký cizorodý produkt do našeho těla a vlastně to tělo si to pamatuje, ten imunitní systém si to pamatuje jako nebezpečí. Ale pokud to přichází v malých množstvích, permanentně, tak on se naučí vlastně to vnímat jako bezpečnou látku. Takže pokud dítě bylo v nemocnici vystavené Sunaru a maminka by chtěla dál kojit, tak ať klidně dál kojí, ale akorát mu každý den dává třeba lžičku toho Sunaru.
2: Takový aperitiv.
3: Takový aperitiv, nebo digestiv.
2: Proč mluvíme o Izraeli často a o těch vlastně výzkumných situacích tam, tak, protože můj host je vedoucím výzkumné skupiny na Weizmannově institutu v Izraeli a krom toho působí tady v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co se přihodí, když přijede kolega, v tomto případě alergolog z Columbia University? To nás navádí na další zajímavé téma z oboru mého hosta Jakuba Abramsona.
3: Já jsem měl to štěstí, že asi před 2 měsíci jsme měli hosta, kterého jsem pozval, je to můj kolega Joshua Milner, asi jeden z nejvýznamnějších alergologů na světě a měl přednášku právě o alergiích a o jeho výzkumu. A co mě zaujalo, je moje oblíbená látka, aminokyselina L-glutamin, kdy vlastně jeho výzkum, ještě nepublikovaný, ukazuje, že L-glutamin, suplementace L-glutaminem, vlastně může mít velmi pozitivní vliv u lidí s alergiem.
2: Myslím, že posluchači se setkali s tím názvem, ale v tom kontextu, že tedy víme, že třeba glukóza je zdrojem energie pro tělo, ale tělo má i alternativu a to je tenhle L-glutamin. Ano. Proto se to prodává i někdy jako dodatek výživy. Že?
3: Ano, naše tělo má univerzální zdroj energie, to je glukóza, to všichni známe, ale má i alternativní zdroje energie. Například některé orgány preferují jiné zdroje energie, jako třeba ketony, jo, náš mozek miluje ketony, anebo jsou druhy buněk, především buňky, které se velmi rychle množí a tam už ta glukóza nestačí a musí mít ještě další nebo alternativní zdroj energie k té glukóze. A jedním z těch alternativních zdrojů energie je právě aminokyselina L-glutamin.
2: Abychom uvedli příklad buněk, které to potřebují, opět jsme u našeho střeva.
3: Tak které buňky to potřebují? Tak které buňky se rychle množí v našem těle? Tak jsou to třeba střevní epiteliální buňky, enterocyty. Protože naším střevem tam posíláme, že jo, stravu každý den, takže ty buňky se velmi rychle opotřebují, takže se musí zase rychle obnovit. Tak L-glutamin je preferenčním zdrojem energie těchto buněk a je velmi důležitý pro jeho obnovu a pokud máme L-glutaminu málo, tak ta obnova toho střeva je nedostatečná. Takže zase syndrom propustnosti střeva, který souvisí právě i s vývojem těch potravinových alergií, o kterých jsme se bavili, ale ten L-glutamin je i vynikajícím zdrojem nebo nezbytným zdrojem energie pro jiné buňky a to jsou buňky imunitního systému, protože buňka imunitního systému se musí naklonovat, ona se musí pomnožit. Pokud zná toho nepřítele nebo ten alergen, tak ona se začne rychle množit a diferenciovat a k tomu potřebuje L-glutamin.
2: Takže ona si tam vytvoří mnohem víc čidel, které ho jako zmerčí lidově řečeno.
3: Ano, a ten L-glutamin pak sbírá a využívá ho jako zdroj energie a i zdroj vlastně dusíku. A právě, co ten můj kolega Josh Milner objevil, je, že nedostatek L-glutaminu může vlastně ty T-lymfocyty pozměnit a vlastně udělat z nich víc buňky, které právě jakoby radši reagovaly na ty cizorodé neškodné látky. Doplnění toho L-glutaminu může vlastně zmírnit ty alergie, ale jak říkám, je to nepublikovaný výzkum, já jsem viděl pouze průběžné výsledky, ale byly fascinující.
2: Ty obranné buňky, ty T-lymfocyty mají najednou ten L-glutamin jako takovou velkou podporu, pomoc. Vy jste dokonce použil takový příměr, že jako zalepí střevo? Pochopila jsem to správně.
3: Ano, ten L-glutamin, on obnoví vlastně ten střevní epitel, protože pomůže pomnožení vlastně jako obnově toho střevního epitele a ten se dokáže zacelit.
2: Ty obranné buňky mají takové místo, kde zrají, že jo? Kde se narodí a teď tam dozrávají k tomu, aby byli dobrými obránci našeho těla. A to se děje brzlíku, který je, myslím, předmětem vašeho výzkumu. Slýcháme všechno možné o výživě, slýcháme všechno možné o zdraví, ale ten brzlík jakoby byl trochu stranou. Přitom on je tak strašně zásadní pro to, abychom se dokázali bránit infekcím.
3: Naprosto zásadní, ale možná ten důvod je proto, že vlastně jeho význam svikem klesá. On je vlastně nejvýznamnější během embryonálního vývoje. Po narození už jsou věci, které by i nazvali, že je nepotřebný. Já si myslím, že to vůbec není pravda, ale jeho funkce se pak trošku mění. Je to vlastně jediná tkáň v našem těle, která dokáže vyrobit takzvané T-lymfocyty. A T-lymfocyty to je stěžejní součást našeho imunitního systému. Vlastně bez T-lymfocytů nedokážeme přežít. Děti, které se narodí bez T-lymfocytů, přežijí pouze několik měsíců na tomto světě, pokud nejsou vyléčeny transplantací kostní dřeně, anebo pokud jako v minulosti nejsou uzavřeny do plastikové bubliny. V 70. 80. letech to byl jediný způsob, jak vlastně tyto děti mohly přežít.
2: Vy jste mluvil o tom, že s postupujícím věkem význam toho brzlíku klesá, ale bohužel, pokud se dožijeme toho pokročilejšího věku, tak trpíme často nádorovými onemocněními a chemoterapie, ozařování a ta náchylnost infekcím ničí ten brzlík. Tak já nevím, jestli ještě v tuhle tu chvíli má nějakou roli, nebo je to podstatné?
3: Má roli, obzvlášť třeba po tom ozáření, kdy vlastně vybijete ty lymfocyty v těle, tak potřebujete obnovit tu funkci brzlíku a je několik skupin ve světě, které se zabývají přesně tímhletím, aby po chemoterapii našli způsob, jak obnovit tu funkci toho brzlíku co nejrychleji. Jo? A jsou na to různé triky, kdy vlastně určité látky, které vlastně podpoří brzlík a vy si vlastně dál daleko rychleji vytvoříte té lymfocyty zpátky, které jste vybili při té chemoterapii nebo radioterapii.
2: Když se lhává ten brzlík, tak co se děje s těmi obranými buňkami, té buňkami v našem těle? Co se změní?
3: Jsou děti, které se narodí se srdeční vadou a třeba ve třech dnech jejich života podstoupí operaci srdce a při této operaci je brzlík zcela odstraněn, to věku 3 dnů nemají brzlík. A ty děti vlastně dokáží přežít úplně skoro normálně, jsou jako trošku víc náchylní k infekcím, a jejich imunitní systém není úplně jako 100%, ale dejme tomu 80-70%. Ale tady už máte vlastně krásný příklad, že ten brzlík i po narození už má jako daleko menší význam než před tím narozením. Ten brzlík vytvoří ty lymfocyty. A pokud my se během života setkáváme s různými infekcemi, tak ty lymfocyty si toho nepřítele, pokud je to virus nebo bakterie, tak si ho zapamatují a pomnoží se, tak oni se naklonují. A my si vlastně vytváříme paměťové buňky a co v našem těle přežívá, jsou ty paměťové buňky. Ty dokáží přežít skoro celý život. Až ve stáří i ty paměťové buňky, jako naše paměť samotná, tak už jako ochabují. Proto jsou starší lidé víc náchylnější k infekcím, protože nejenom, že jejich brzlík už nefunguje tak, jak má, jejich kostní dřeň neprodukuje tolik imunitních buněk jako dříve, ale vlastně i ty paměťové buňky oslabují.
2: To je hezký příměr, vlastně, že člověk uvědomí, že naše imunita si pamatuje.
3: Ano, máme imunitní paměť. A je to vlastně daleko rychlejší mechanismus, jak bojovat, dejme tomu s virem, pokud se s ním setkáme po druhé, nebo po třetí, nebo po čtvrté. A vlastně je to i vlastně princip vakcín, jo, imunizace.
2: Už jsme sledovali mimo jiné během covidu.
3: Ano.
2: Ta paměť funguje, když už jsme jednou covid měli.
3: Ano, přesně tak. A těch pamětí je několik. Jo? Ty paměťové buňky můžou zůstat ve vašich plicích a jsou tam přímo na hranici, hlídají, kdyby náhodou se zase ten virus objevil, tak oni jsou připravené hned zareagovat. Jo? A nemusíte čekat několik vlastně dnů nebo týdnů, než byste vytvořila dostatečný počet těch vojáků, který by se s tím virem poradili. To je ten hlavní rozdíl. Ta paměť pak vlastně mění tu imunitní reakci. Imunitní odpověď na daleko rychlejší a efektivnější.
2: Bylo v nějakém doprovodném textu k vaší jedné práci, že se dřív myslelo, že brzlík je imunologicky klidný orgán, ale už to tak neplatí.
3: Je to orgán, který je vlastně jakousi evoluční nehodou, jo? Jako prostě omylem evoluce, protože v minulosti, když se ten brzlík odstranil třeba ve vyšším věku, tak vlastně se skoro nic nestalo. Ale tato hypotéza už dávno neplatí. A dokonce tuhle hypotézu vyslovil nositel Nobelovy ceny Pierre Medavar.
2: Weissmanův institut je výzkumná instituce, ale zároveň, jak jste mi popsal, má i svoji vzdělávací větev a uděluje Weissmanův institut magisterské a doktorské tituly. To funguje, myslím, také sám jste pedagogem.
3: Jsem sám pedagogem, i když paradoxně, pokud jste vedoucí skupiny na Weissmanově institutu, tak na rozdíl od jiných univerzit nemáte povinnost učit. Učení předmětů je čistě dobrovolná záležitost. Pro mě ale učení je jedním z největších poslání vědy, vlastně vychovávat novou generaci, beru za nezdílnou součást vědce. Takže já učím několik předmětů imunologie na Weissmanově institutu a i když bych nemusel, ale rád to dělám.
2: Na čem zakládáte svůj styl učení? Co je pro vás důležité?
3: Já učím rád velmi nekonvenční metodou. Místo toho, abych papouškoval nějakou učebnici, tak své kurzy si dělám trošku jinak a dělám je trošku naruby. Můj nejoblíbenější kurz, který učím, jsou imunitní nemoci a vlastně ten kurz učím tak, že je to takovej styl doktora House. Jo, že před studenty předstoupím a prezentuju klinický případ třeba nějakého dítěte, které má nějakou imunitní poruchu, ale vlastně těm studentům neřeknu, o co se jedná. Přesně jako doktor House. A vlastně společně se dobereme té diagnoze a teprve potom vysvětlím všechny ty mechanismy, proč se to stalo, co bylo ovlivněno, proč to nefunguje, jaký je způsob léčby a tak dále. Pro mě tenhle způsob učení je daleko zajímavější. Myslím si, nejenom pro mě, ale i pro ty studenty.
2: Jak velká část nemocí má nějaký imunologický podklad?
3: Začínáme si uvědomovat, že daleko větší procento nemocí, jak jsem říkal, třeba ekzém, který by se dal považovat za kožní onemocnění, má imunologický podklad. Nebo třeba ateroskleróza, která by se dala považovat za cévní onemocnění, tak má taky imunologický podklad, protože v těch placích, v těch artériích probíhá zánět. A zánět je zase nějaká aktivace imunitního systému. A vlastně ta ateroskleróza by nenastala, pokud by tam nebyl tyhle ten sterilní zánět způsobený vlastně krystaly cholesterolu.
2: Co čeká v té výzkumné oblasti vás, jako na čem teď v nejbližších týdnech, měsících budete nejvíc bádat?
3: Máme několik velmi pokročilých projektů, které už jsme poslali k publikaci a teď pracujeme na jejich jakoby opravě nebo doplnění. Ten Weissmanův institut, tam každý vědec si musí ty peníze sehnat sám z grantu, takže na čem dělám teď je psaní velkého grantu ERC, který by mě, pokud by ho dostal, mohl pomoct financovat moji vědu na dalších 5 let.
2: Řada dalších vašich kolegů z celé Evropy bude soutěžit, aby ty peníze dostala taky.
3: Přesně tak, tak vlastně každý grant je jako soutěž, ale řekl bych, že ERC to je opravdu ta špička té první ligy, vlastně nejvýznamnější grant, který evropský vědec může dostat a nejprestižnější a vlastně je, pokud ho někdo získá, tak je to na úrovni nějaké ceny, jakoby, jo? Prestižní jako ocenění té věce. Ukazuje to na kvalitu prostě té vědy toho daného vědce.
2: V jakém oblasti, v jakém oboru vlastně žádáte o ten ERC grant, co to bude za výzkum?
3: Tak jak jsme už zmínili brzlík, tak píšu tenhle grant na brzlík a právě i o tom, o čem jsme se bavili, že vlastně to dogma, že ta funkce toho brzlíku vlastně s věkem zaniká, tak já bych vlastně chtěl se tuhle otázku zeptat, jestli je to opravdu tak, protože naše průběžné výsledky ukazují, že může vlastně docházet i k nějakému reprogramování toho brzlíku a může nabít úplně nové funkce, o kterých jsme nevěděli. A jak říkám, máme nějaké průběžné data, která vlastně tuhle hypotézu, kterou chci otestovat, podporují.
2: Tak to je vlastně skvělé na vědě, že ona jakoby sama sebe pořád zpochybňuje nebo opravuje.
3: Opravuje, doplňuje, přesně tak. To je krása vědy.
2: Říká můj dnešní host Leonarda Plus, imunolog Jakub Abramson, který působí na Weissmanově institutu v Izraeli a také na Pražském ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Jak vzniká v Izraeli špičková věda? Co to obnáší dělat pedagogickou práci v téhle instituci? Co pomáhá studentům, aby uspěli? Jak se tvoří excelence? Tak o tom budeme mluvit v další části Leonarda Plus, kterou si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Martina Mašková.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
3: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
2: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám prosím ten hlavní princip.
3: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je, že obě ty technologie, jak studená plazma, tak fotokatalýza předtím existovaly. My s Aničkou jsme každý vylepšovali vlastně tu svoji a spojili jsme je dohromady. A ty metody jsou obě velmi odlišné, ale mají jedno společné. A to je, jak studená plazma, tak fotokatalýza vlastně nějakým způsobem vytrhávají elektrony z atomu, když to tak řeknu zjednodušeně. Studená plazma to dělá pomocí vysokého napětí, kdy se teda ve vzduchu generují ty ionty a nabité částice, a fotokatalýza to vlastně dělá pomocí světla a toho fotokatalyzátoru.
2: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda.
3: Ano.
2: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně bude ta
3: čistější voda. Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty ionty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
2: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
3: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
2: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první československý tým. Jak jste se k sobě dostali?
3: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tím to jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Aničin konzultant a on nás propojil, hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem, a řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
2: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
3: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou.

0: katalýzou na to čištění vody. To je to, na co jsme se zaměřili, a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
1: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
0: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
1: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
0: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní, ale na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni navzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
1: Tak já vám budu moc držet palce.
0: Děkujeme.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů, a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš?
0: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil, a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru, a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat. Ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
1: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
0: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který, když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů a mám to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, že cesta po Žďárských vrších s uranem v batohu, myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dřeni z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
1: A mám si to představit tak, že si to začínalo opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
0: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
1: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpoledne?
0: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč. To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
1: Tomáši, krom vědeckých projektů máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
0: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v uvozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com. která nějakým způsobem ty materiály združuje a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie a já si myslím, že to jsou naprosto krásné předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal, teďka mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
1: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
0: Je jich hodně a nejčastěji potřebuji ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná, dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem. Že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
1: Čím to je, že vás podceňují? Co jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
0: Tak ono to dává svým způsobem smysl. Ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách. Středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu. Že jo? Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne, nebo nic.
1: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
0: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů. Mě prostě baví řešit ty problémy. Ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký. Ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
1: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
0: Momentálně už je nás přes 350.
1: Hádám, že jste napříč celou Českou republikou.
0: Napříč celou republikou, protože právě jedním z mých cílů, jakožto rodilého Hradečáka, bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
1: Co to přesně znamená, že se spojujete? Potkáváte se na nějakých online kolech? Jak se spojujete?
0: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky, teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli takový odpočinkový pub quiz. Takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
1: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM Hubu?
0: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň a to je něco, na co se tak jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
1: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo máte i ten motivační prvek?
0: Naopak se soustředíme na ty nový. Protože vlastně ty starý v fozovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět, jak to vypadá.
1: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje, jak se ukazuje krása vědy?
0: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo? Toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
0: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry, do biznesu, do managementu, vlastně do podnikání a proto je prostě Imperial naprostá špička.
1: Jaký je ten projekt, kterému by se chtěl věnovat? Máš už nějaký konkrétní cíl, proč jedeš právě do Londýna?
0: Já si teďka nechávám fakt jako otevřenou hlavu, protože teďka se snažím tak nějak jako uzavírat ty svoje projekty, předávat je dál, protože chci, aby pokračovaly výpisky STEM Hub, ale chci i nacítit tu univerzitu a teďka právě si hledám i tady v Česku nějaké hnízdo, nějaký projekt, ke kterému bych se vlastně vracel.
1: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
0: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně, ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům, a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpořej. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpořej a prostě budou vás v tom jako podporovat.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Doplň prosím, věda je?
0: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
1: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
0: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
1: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
0: Budu soudním lékařem, 100%.
1: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
0: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
1: Tak z tohohle mám velkou radost, protože jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
0: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
2: Žárovky.
1: Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
0: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě méně chápu emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
1: Dokážeš nějak stručně zhrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
0: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody, a to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňovala to řízení týmu, že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat, a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
1: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
0: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebují, když se cítějí takhle, a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
1: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů, hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
0: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těchto panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý, a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
1: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
0: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala. Já jsem byl velmi asociální, introvertní. Vůbec jsem nechápal jako emoce, ani nějak jako moc ten svět kolem sebe. A on tak nějak nechápal mě. Ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom. Takže v tom je ten proces. A to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle. To prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se práce sám se sebou. Jo, vlastně vyrovnání se s tím. Tak dlouhý proces.
1: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
0: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové. Ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
1: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu, a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
0: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělám. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
1: Ale já vím, že tam jsi zuháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
0: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý, a řeknou, je, co to tady máte, a já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
1: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
0: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
1: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji?
0: to, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný, nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. A já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musíme naučit, že jo. To je jasný.
1: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
0: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
1: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že jsi za námi přijel.
0: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
1: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.